nás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to horecké struny. A začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: 2.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.
0: Zmačkaná žena.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radosti a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až kuřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Nikličkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími. Kam pak se spoděl?

Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba Zmačkaná žena písničkářky Sašiny Klíčkové. Saša je autorkou všech písniček na CDčku, samozřejmě zpívá a doprovází se na akordeon, ale hraje i na klávesi a ukebenjo. K natáčení si pozvala také hosty. S kontrabasem Jana Matouše, na tubu zahrál Jakub Semera, Jiří Jelínek doplnil perkuse, mandolinu Filip.

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Pod prsa.

A teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem, a nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítku Sextet Olomouc, Zajatci Odry, Arest Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadem bude legendární banžista Marko Čermák a jeho kapela Pavírky.

Horecké struny pořádá Malá Kopaná Horka. Veškeré informace, včetně pořadí kapel, najdete na webových stránkách horeckestruny.webnode.cz. A my si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme Marku Čermáka v bluegrassové klasice Erla z Kraxe, Penžo z Mlžných hor.

Závěr horeckých strun 23. května obstará další z legend. Bluegrass znova ze Šumperka. A s tou se rozloučíme i my v pořadu Na cestě. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
2: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, šep vzoru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Máme tady Humoriádu a musím říct, hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očku a že jo, víme. Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
1: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, je takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem udělal ty zlobiváčí, čo? No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: dojel jsem se tady pořádku, tebe, tak a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor, večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, na francouzně to zašlo, dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zónaká, podívejte se. U některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... Řekl bych... Ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá cirát. Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že se tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. Tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom na vašich Kopeckém. My bychom měli tu debatu rozvíjet dál. Takhle jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86-87 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme v takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr. A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tady poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Sklenčky a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého mám...

0: Ne.
1: Dobrý
0: tady
1: den.
0: Je Petr, tady je Petr, tady je Petr z Teplic nad Metojí.
1: Aha.
0: Pozdravuji pana Tounera.
1: Děkuju.
0: Ale já jsem Boba Švarce.
1: Jo, dobře, děkuju.
2: Ano,
1: a co dáte?
2: Co dáte, ano, Ačko, Bčko.
0: Ačko.
1: Dobře, díky, naschle.
2: Zapisuju.
1: Děkuji.
2: Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
3: Klenoty Rivalten.
4: Profesor Šampír. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
3: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
4: Výborně.
3: Klenoty Rivalten.
5: Tady Šampiánová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
3: Ano, zítra ve 16:00, madam.
5: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
3: Buďte bez obav. Jste velice láskava, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
5: Výborně, budu vás čekat v hale.
3: Děkuji, madam.
5: To je přesno.
3: Přesnost je ozdobou králů.
5: Ozdobu králové máte.
3: Ano, tady.
5: A mohla bych se ještě jednou podívat?
3: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
5: Já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla...
3: Prosím.
5: Převlékl,
3: samozřejmě.
5: Kdyby to bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to...
3: Okamžitě.
5: Že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
4: Pane Rivalten, nemilý, velice mě těší.
5: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
3: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
4: Velice mě těší, prosím, posaďte se.
3: Děkuji.
4: Máme hezký den, což?
3: Ano, velice krásný.
4: Vy se nám nepokazil, což?
3: Já doufám, že ne.
4: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
3: Já jsem obchodník, pane profesore.
4: To je taky dobrá vlastnost.
3: Já doufám, že se domluvíme.
4: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
3: Pane profesore, já dost spěchám.
4: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
3: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano? Jestli vás to tedy zajímá.
4: A co, úpal?
3: Úpal ne. Vy ano?
4: Já ne, proč?
3: Jen tak.
4: Kouříte?
3: Ano, děkuji, děkuji.
4: Kolik?
3: Jedna stačí.
4: Denně?
3: Ne, myslím teď.
4: Tak. Co myslíte, má Carmen pravdu?
3: Která Carmen?
4: No, přece.
3: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
4: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
3: Pane profesore, kdybyste se neurazil, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
4: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nevím, nesmíte brát vážně.
3: Vy jste velký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
4: Celkem normálně reagujete.
3: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
4: Ale to mi nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
3: Já vám nerozumím.
4: To nevadí.
3: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
4: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
3: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne?
4: Tak lehké to není.
3: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné, je to velice vzácné.
4: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
3: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
4: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
3: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
4: Nemusíte, mně stačí šek.
3: To mě úplně.
4: Mně tak.
3: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
4: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
3: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
4: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
3: O, vy jste velice laskavý.
4: A vezměte sebou ženu.
3: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
4: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
3: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.

0: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
1: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
0: Co?
1: Že ruku líbám.
0: Komu?
1: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
0: Promiňte, já nemám paní.
1: A ta dáma, která tady...
0: To vy myslíte vaši paní?
1: Mojí paní, já jsem vdovec.
0: Co? Co se jí stalo?
1: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
0: Do hrobu?
1: Do hrobu, do ruky.
0: Co to?
1: Ta bestie, ta podvodnice. Vodu. Vodu.
0: Klid?
1: Policii, zavolejte policii. Nechci.
0: Klid, prosím, klid.
1: Policii, zavolejte.
0: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
2: Humoriáda.
3: Ta sklenčka, to, tak jako, to není tak často, že by se tu v Ukázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal nějak?
4: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem dělal krásnou instalaci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratr mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vytchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada, prostě bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo a bylo Ludvík Ráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes. Říkám, vocem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
3: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
4: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
3: Jo.
4: Ono, když to,
3: jako zapomenout na to, že hraješ a
4: no,
3: jenom
4: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. To ti režisér řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhý. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, tady, jo, no teď já, ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo, ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dít, co řekne, ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám je, když ty věci jsou, no.
3: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
4: no
3: se ten text.
4: No.
3: Jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo? Jako učil ses to dlouho?
4: Ne, to se nedá naučit.
3: Nedá.
4: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou opravdu někdy máme věc a teďka s Filipem Blaškem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
3: Takže je to pak hezký
4: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
3: Ale...
4: No děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
3: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co tam máme?
2: Pozor, pozor, pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbuda, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano, ano, no, to byla
1: ano.
2: Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než byla narozeniny, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které ano. Tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
3: Říká, chutnalo, ano, říká, dej mě to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jak je, Martinku, pojď.
2: A já vařím diváci,
3: ne, vaříš se mnou na diváky. Jsem vegan. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně. Ano, jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou,
2: no,
1: ty to umíš.
2: No jo, tak jako, já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima vařečky, 100 dílů, pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplať pamu, že teďka už vaří opravdu kuchaři a já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Paul Reiseněk, Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, že jsem byl moderátorem, nikoliv kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
4: No nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
5: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká a Tom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
4: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
5: Jo, takže přímá linka Temelin Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam. No sem.
4: Kouknou, paninko.
5: No.
4: Jdou sem.
5: No.
4: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
6: Pojďte sem, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všechno na jednu fleku, co vy na to?
5: No tak podívejte, kuci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Rostoupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečná neblinka. Rostoupte si všichni kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
7: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
5: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmucikland.
4: Šmucikland, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmucikland.
7: Franto, pojď sem! Dáme si tu naši

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tato parta jela. Hele, to bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Byla ta zlatá éra.
2: To bylo.
1: Takže je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože že jo, poprvé na západ, tak jsme jako, že bychom chtěli vidět jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tedy Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To je
2: no,
1: Ačko.
2: Jestli, ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná v divadle Scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04 Humor Mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounárem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
2: Co voláte?
4: Dobrý den. Já jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju. Skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám sa vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo ho zoudala, protože je s ním prča.
3: Jo,
2: Ačko. Dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: To žere pudly nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, půdl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě nemůžu.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No, ale tomu já potom nerozumím. V čem je užitečnost?
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední špatný ty výstupní.
7: Ale víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog
7: je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tárka chodila, mohla, že se bych jednula zbaštil.
7: Ne, green špíz, ale green peace.
8: Green peace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, jsme založili vás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 9:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humor. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká. Měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. Jo, no tak vrátíme do hry. Pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: co to umí.
9: Krásně kreslil, pane Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na něj zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu vaše knecká.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No krásně. Jsme
2: tady dělal úplně hudební doprovod. No vano,
1: ale to prostě krásně, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
1: Na plnickém táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
2: Koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honzo Zlkavý, zdraví vás, dobrý Patriku den. I Martina Zoumana a hlasuji pro pana Sobotu.
2: Dobře,
1: máte tak, mít.
2: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
1: A já se těším.
5: Tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bombonku.
6: Děkuju. No.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím, na... pojďte trošku, ticho.
5: Ticho,
1: proboha.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to v ohromný schodiště, vidíš?
7: Pojď, tak jaký ohromný schodiště, buďte stichá, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vidíš, to je, hele, to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják. To je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidné.
5: Ticho, prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se. Uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo? Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obry.
1: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážné? Řekněte mi, co to je.
1: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
2: Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
1: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajeme. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase děčím.
2: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
1: Pa.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Oboživelný buldozer upravuje v Pardubicích koryto Labe pro výstavbu nového kotviště. Nejvyšší přípustné ceny paliv dnes a o víkendu klesly. Cenový strop na benzín bude vyšší než u nafty. Češi v jarním kole potravinové sbírky darovali rekordních 702 tun zboží. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 18 stupňů. Hezké sváteční ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. 40-tunový obojživelný buldozer v těchto dnech odhrnuje u zdymadla v Pardubicích nánosy v Labi. Připravuje tak prostor na stavbu nového ochranného stání pro lodě. Pásové vozidlo je řízené na dálku a je vybavené vysokým komínem, který mu umožňuje pracovat pod vodou, říká mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
2: Dálkově ovládaný podvodní buldozer začíná nahrnovat štěrkopísek ze dna řeky a vytvářet lavici pro vrtací soupravu, která bude následně zakládat nové dalby ochranného stání pro plavidla v Pardubicích.
0: V muzeu na Veselém kopci zpřístupní obnovenou 170 let starou stodolu. Do vesničky řemeslníci přesunuli sbor u Skutče. Areál lidové architektury tak bude kompletní. Návštěvníci si novinku můžou prohlédnout poprvé tento víkend. Ve stodole je umístěná sbírka historických zemědělských strojů, a to včetně jednoho, který se stěhoval spolu se stavením, dodává kurátor Muzea v přírodě Vysočina Pavel Bulena.
3: Nejzajímavější předmět je v levé přístodulce umístěný dřevěný čistící mlýnek, který pochází přímo z boru u Skuče z této stodoly a společně se stodolou se sem k nám na Veselý kopec v uvozovkách přistěhoval.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesly. Cenový strop na benzín je poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr můžou čerpací stanice prodávat nejvíc za 44 korun a 42 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty stojí maximálně 44 korun a 15 haléřů, o 45 haléřů méně než den předtím. Tyto ceny platí o víkendu a taky v pondělí. V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogerie. Informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách. Další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. Potravinovou pomoc dostávají hlavně samoživitelé s malými dětmi. Potravinové banky pomáhají ale i seniorům, lidem bez domova nebo se zdravotním postižením, anebo těm, které zasáhla náhlá krizová situace.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, zejména na horách se budou místy tvořit přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením stále počítejte na silnici 1/14 mezi Ústím nad Odicí a Lipchavami.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Začal den vítězství, je státní svátek, pátek 8. května roku 2026 na hodinách 4 minuty po páté, ale v vašem rádiu Český rozhlas Pardubice. Pátrání Interpolu, překvapivý nález v pražské aukci a následný spor dvou rodin o unikát v hodnotě zhruba 5 milionů korun. Tak to je příběh vzácné československé známky, která zmizela před více než 30 lety v Tokiu. O tom, komu známka patří, rozhodoval krajský soud v Hradci Králové a my jsme byli u toho. Reportáž nabídneme za chvíli. Taky se můžete těšit na Olgu Lounovou, Vladimíra Mišíka a Blue Effect, a nebo teď na Leonu Machálkovou. Pěkný poslech přejeme.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Z evropského pohledu si dnes připomínáme 81. výročí konce druhé světové války v Evropě právě, no ale jinak rozhodně nepanuje klid ve světě ani teď. Příměří s Íránem přesto zůstává dál platné, i když USA provedly odvetné útoky na íránské cíle. Stanici ABC News to řekl americký prezident Donald Trump, který údery nazval jemným šťouchnutím. V zápětí Trump na sociální síti True Social pohrozil mnohem tvrdšími vojenskými zásahy, pokud Teherán rychle nepodepíše dohodu, kterou prezident dlouhodobě požaduje. Další zprávy uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice o 17:30. A teď víc než 100 let stará československá poštovní známka, která patří dědicům nizozemského sběratele Johana Kleina. O vlastnictví filatelistické rarity v hodnotě okolo 5 milionů korun rozhodl krajský soud v Hradci Králové. Potvrdil tak rozsudek okresního soudu v Semilech. Ten loni v září vyhověl Kleinovým potomkům ve sporu s dědici českého sběratele Ludvíka Pitlíčka. Reportérka Adela Kavříková celý případ sledovala.
2: Rozsudek okresního soudu se potvrzuje.
3: Jde o takzvanou žilkovanou 4 korunu z roku 1919. Ta se podle Kleinových dědiců ztratila na výstavě v Tokiu na začátku 90. let. Znovu se pak objevila v roce 2017 na jedné z pražských aukcí, kam ji přinesl právě Ludvík Pitlíček. Na to, že může jít o ukradenou známku z Tokia, upozornil Josef Chudoba ze Svazu českých filatelistů.
4: Prokázalo se, že to je ta známka, která byla ukradená v Tokiu, a jsem rád, že vlastně po 9 letech tyhle soudní řízení skončily a že vlastně ta známka se může znova objevit na trhu, na výstavách a ve sbírkách.
3: Pitlíčkova rodina před soudem dlouhodobě prosazovala, že sběratel vzácný exemplář od nizozemského filatelisty koupil. Dcera Ludvíka Pitlíčka Martina Kovač po vyhlášení rozhodnutí neskrývala zklamání.
5: Jsem si jistá, že známka patřila našemu tatínkovi, bohužel se nám to nepovedlo prokázat, což je prostě po 30 letech komplikované, ale nic s tím už neuděláme asi. No.
3: A právě chybějící důkazy byly při rozhodování krajského soudu klíčové, vysvětluje jeho mluvčí Kateřina Jarkovská.
6: Žalovaným se především nepodařilo prokázat, že pan Pitlíček starší zakoupil tuto předmětnou poštovní známku od původního majitele ještě před konáním výstavy v Tokiu v roce 1991.
3: Právní zástupkyně Eva Šimková, která ve sporu zastupuje Kleinova syna, považuje rozhodnutí soudu za správné a spravedlivé.
7: Pro mého klienta osobně má tento spor veliký rozměr, protože v podstatě navázal na úsilí svého otce, který dlouhodobě znám hledal a nyní se mu podařilo toto vlastně zlegalizovat. O to víc nás těší, že soud nakonec se přiklonil k spravedlnosti a přihlédl k faktům a důkazům namísto tedy domněnkám a nepodloženým tvrzením.
3: Rozsudek krajského soudu se podle mluvčí Kateřiny Jarkovské stane pravomocným v momentě doručení všem účastníkům řízení. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, 6:02, je pátek 8. května, den vítězství. Na pietách po celém Česku si dnes můžou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavy doplní taky výstavy nebo průvody. Jak to bude vypadat v našem kraji? V Chrasti na náměstí bude v 10 hodin vzpomínkový akt spojený s kladením věnců. Chystá se i koncert dechového orchestru základní umělecké školy právě z Chrasti. V Letohradu tam se sejdou na pietním aktu v 17 hodin u pomníku padlých v Šedivské ulici. Čestnou stráž budou držet členové četnické pátrací stanice Pardubice. Věnec položí starosta města, zahraje hudba Letohrad. A ještě pohled do Pardubic, k pomníku obětem světových válek na Zborovském náměstí. Tam bude zmíněná oslava od 11 hodin. A můžeme se v Pardubicích ještě přesunout taky na další místa, a to už se dotkneme i víkendového dění. Konkrétně máme na mysli to, že budou komentované procházky, nálety na Pardubice v Jungmanově ulici, a to zítra. To bude naproti starému nádraží. Komentovaná procházka s dokumentaristkou Šárkou Kuchtovou připomíná tragické nálety z roku 1944. Účastníci projdou místy zasaženými bombardováním, navštíví repliku krytu a přes příběhy obětí si přiblíží atmosféru tehdejších okamžiků. A v neděli to bude třeba program před budovou radnice na Pršínském náměstí. Můžete se projít Pardubicemi po stopách Silver A. Je tam nutná rezervace, je tam připravená celá naučná stezka. No a v Jivíčku bude pietní akt a mše svatá k výročí konce druhé světové války taky v neděli. Pořádá tuhle důstojnou vzpomínku sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s městem. A je to u příležitosti svátku svatého Floriana a zároveň tedy i výročí konce druhé světové války.
1: Počasí.
0: Sváteční počasí, tak to bude oblačné až polojasné, hlavně na horách se budou místy tvořit přehánky. Teploty od 15 do 18 v 1000 metrech mezi 9 a 13 stupni Celsia.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Za konec druhé světové války považujeme úplnou a bezpodmínečnou kapitulaci Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23 hodin a 1 minutu, což odpovídá první minutě po půlnoci času moskevského, a tak si pravděpodobně vzpomenete na důvod, proč jsme kdysi v období socialismu slavili 9. května. Každopádně státní svátek je tedy 8. Vidí o něm něco děti? Ptala se Tereza Brázdová.
2: Co je státní svátek?
3: Že v nějakém státu je nějaký svátek, třeba Halloween.
4: Jo, nebo třeba, že den krocenů.
2: Co je den krocenů?
4: No to je takový den, kdy se oslavuje, že takový krocen, kdo má krocena na farmě, tak to znamená, že ten krocen jako bude slavit ten svátek.
2: A to je i u nás?
4: No to může být ten v angličtině nebo ukrajinštině.
2: Kdo nařídí ten státní svátek?
4: Pan farmář, když má třeba krocena.
2: Jaké máme ještě u nás státní svátky?
5: Velikonoce.
2: A pracuje se nebo je volno?
5: Pracuje.
2: Na státní svátek?
5: Ne.
2: Jste rádi, když máte volno, nebo jste raději ve školce? Když je volno, co je nejlepší dělat?
4: Že třeba jedete do zoologicky, dělat tam lev.
6: Tak třeba jít za kámoškama a jít i na hřiště s nima.

0: Hezké sváteční ráno s datem 8. května jsou tady zprávy, které přináší Ota Gutwirth.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Pardubice dokončily opravu zelené brány, teď ještě čeká kultivace okolí. Práce na jedné z místních dominant přišly kvůli narušené statice a havarijnímu stavu zdiva na 42 milionů korun. V Chrudimi je dnes pro dopravu uzavřené nábřeží Karla Čapka. Omezení souvisí s oslavami Dne vítězství. Mimo provoz jsou i parkoviště za divadlem. Uzavírky potrvají do 17 hodin. Soud v Pardubicích dostal 6. stížnost na vazbu v kauze útoku na halu zbrojovky LPP Holding. Dosud rozhodl o 4 stížnostech a zamítl je. Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Letos začne pietní akt v 10 hodin dopoledne. Akce se zúčastní třeba prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, zejména na horách se budou místy tvořit přehánky, teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení na silnici 2. třídy číslo 360 u Lanšperku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 60 let na scéně a pořád jim nedochází dech. Skupina Rolling Stones vydává nové album a o něm si povíme za chvíli. Teď bude zpívat Marcela Holanová.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Naďa Urbánková byla ročník 1939 a ročník 1943 je Mick Jagger. Hýbat se na pódiu jako on je dodnes snem mnoha hudebníků. Frontman The Rolling Stones nespomaluje ani ve svých 82 letech. Britská kapela vydá novou desku, a to v pořadí už 25. První posluchači uslyší za 2 měsíce. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice a teď taky něco pustíme z té nové desky, něco naznačíme. Martin Hrnčíř o tom natáčel.
1: Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood. Jména, která spojuje legendární britská kapela The Rolling Stones. Svou novou desku nazvali Foreign Tongues, v překladu Cizí jazyky. Z ní zveřejnili také single In the Stars, ve hvězdách. Kapela přitom už na sebe upozornila v posledních týdnech, a to tajemnou kampaní, kdy vydala limitovanou edici singlu Rough and Twisted pod pseudonymem The Cockroaches. Vinily se vyprodaly ve vybraných obchodech v řádech vteřin nebo minut.
2: Ten první singl, který vyšel před asi 14 dny, Rough and Twisted, to dokonce zní místy jako z období Exile on the Main Street, čili začátek 70. let.
1: Komentuje hudebník a publicista Ondřej Konrád.
2: To je naprosto jednoznačně stonovský zvuk i s tou Jaggerovou foukací harmonikou. On ji používá takovým zvláštním způsobem, že hraje na harmoniky jiného ladění, tak to tak zvláštně trošku jedovatě zní. Ta další, ta In the Stars, tak to je zase taková hymnická záležitost připomínající You Can't Always Get What You Want nebo takovéhle písně právě i s těmi sbory a konec konců i ta hlava textová, že ve hvězdách je tvůj osud. To je taky typická stonovská věc. To jsou takové ty dvě polohy, řekněme základní. Jedna je taková ta syrovější bluesová, to je to Rough and Twisted, a druhá je taková ta velká píseň, které se chytí kdekdo a taky vznikají z ní třeba všelijaké cover verze.
1: Na novém albu The Rolling Stones uslyšíte třeba také bubeníka kapely Red Hot Chili Peppers, Chada Smitha nebo hudebníka Paula McCartneyho. Celá deska Foreign Tongues vyjde 10. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: A teď u nás bude zpívat zpěvák, ročník 1951, abychom to měli kompletní, Sting. Za 2 minuty bude 3/4 na 6, je státní svátek, pátek 8. května. Hezké ráno vám všem.

0: Je minuta po 6:45. Krásné sváteční ráno přejeme s Českým rozhlasem Pardubice v pátek 8. května. Na památkově chráněné bráně borců, která je součástí letního stadionu v Pardubicích, bude pamětní deska připomínající architekty Karla a Miroslava Řepovy. První z nich sportoviště navrhl. S grafitovou desku připravuje architekt David Vávra se svou dcerou. ČTK to řekl architekt Jaromír Chmelík. Brána borců je funkcionalistická stavba z počátku 30. let minulého století, která tvoří monumentální vstup do areálu stadionu. Doplňuje ji původní sochařská výzdoba v podobě figurálních reliéfů se sportovními motivy. Nás už za chvíli čeká Jana Chládková, píseň Život je jízda, a pojďme si představit ještě jízdu motoráku, který dnes vyrazí z Pardubic do Hrochovatýnce a dál do Moravan, Holic a Borohrádku. Vlak odjíždí ze zastávky Pardubice Centrum přesně v 9 hodin, zastaví na pardubickém hlavním nádraží a taky v Rosicích nad Labem, pokračuje do Chrudimi a přes Hrochovatýnec, Moravany, Roveň a Holice právě do Borohrádku. Vystoupit a nastoupit se dá v jakékoliv uvedené stanici. Podrobnosti, jízdní řády, aktuality najdete na webu motoráček.cz.
1: Počasí.
0: Dnešek nabídne poměrně chladné počasí, v porovnání s ostatními dny naměříme maximálně 18 stupňů Celsia, na horách to bude 13, k tomu oblačno až polojasno a hlavně na těch horách se můžou místy vytvářet přehánky. Vítr slabý severní až severovýchodní, rozptylové podmínky zatím mírně nepříznivé, přes den většinou dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak jedeme až do našeho odpoledního vysílání. Teď vám řekneme, co uslyšíte po 13. hodině v programu Českého rozhlasu Pardubice. I když je státní svátek, tak máme pátek pochopitelně, tak znovu otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď pozdravím a zeptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
2: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
1: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
2: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
1: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
2: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je teče mi z nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdoměly i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj připravuje další kolo rozdělování dotací z programu Obchůdek 2021+. Do oslav výročí konce války se v Chrudimi zapojí výsadkáři i veteráni. Pavel se dnes sejde s Babišem, mluvit budou o cestě na summit NATO. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 18 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Provozovatele venkovských obchodů se budou moct znovu ucházet o dotace pro své prodejny. Ministerstvo obchodu a průmyslu vyčlenilo v programu Obchůdek 2021 pro Pardubický kraj 3 miliony 800 tisíc. Hejtmanství bude žádosti přijímat od 25. května do 10. června prostřednictvím dotačního portálu Pardubického kraje.
3: Maximální výše dotace může v jednotlivých případech dosáhnout až 130 tisíc korun na jednu prodejnu. Podpora je určená pro malé obchody potravin v obcích do 1 tisíce obyvatel, případně v obcích do 3 tisíc obyvatel. Podle kraje jde o jednu z cest, jak často ztrátové provozovny zachovat a lidem na venkově zajistit dostupnost základních potravin a služeb. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: V Chrudimi dnes pořádají oslavy 81. výročí od konce druhé světové války. Zapojí se do nich armádní výsadkáři i klub vojenských veteránů. Mimořádně bude otevřená i síň tradic v areálu kasáren. Hlavní část programu začíná ve 14 hodin v Parku republiky.
4: Návštěvníci tam uvidí ukázky zbraní a výstroje výsadkového pluku, můžou ochutnat vojenskou stravu nebo si vyzkoušet první pomoc. Pro děti pak budou připravené soutěže a silový trojboj. Součástí oslav jsou i koncerty nebo prezentace agentury pro válečné veterány. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel se dnes v 8:30 ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam má doprovodit ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. A o vedení delegace usiluje prezident. Ten ale v seznamu účastníků letu na summit není. Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Tři americké válečné lodě podle prezidenta Donalda Trumpa úspěšně propluly Hormuzským průlivem. Na síti True Social potvrdil, že se tak stalo pod nepřátelskou palbou. Lodím se ale podle něj nic nestalo. Z dřívějšího vyjádření oblastního velitelství amerických sil vyplývá, že proti plavidlům iránské složky vyslaly rakety, drony a malé útočné čluny. Posádky torpédoborců palbu opětovaly a zasáhly řadu cílů na pobřeží průlivu. Teherán to označil za porušení příměří.
1: Sport.
2: Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácími 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. Jednou se trefil Kristiana Reichl, dva góly dal Michal Kovařčík, včetně toho na konci do prázdné branky. Přesto ale přiznal, že si představoval jiné utkání.
5: Tak výsledkově asi jo, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Bylo to pro mě těžký zápas, protože jsem s tím oslovoval jeden trénink. Já jsem rád, že jsem takovou minutáž dostal a vždycky je to lepší, když jste na tom ledě častěji. Ještě teď, když já to potřebuju teď do sebe dostat. Já jsem naposledy hrál zápas před 10 dnama nebo kolik, takže fakt těžký zápas, ale od té druhé třetiny se mi hrálo fakt dobře.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, zejména na horách se budou místy tvořit přehánky. Teploty 15 až 18 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S novým dopravním omezením počítejte v Ústí nad Orlicí část. Zavřená je část ulice Zborovská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A ještě pojďme jednou k hokeji. Hráči Philadelphie podlehli ve druhém kole playoff NHL doma Carolině 1-4 a v sérii prohrávají 0-3. Daniel Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací fázi všech 7 utkání a dělí je jediné vítězství od postupu do finále východní konference. Pardubičtí hokejisté ti doslavili mistrovský titul v české extralize. Někteří jsou zase zpátky na ledě, většina týmů má zasloužené volno. Co nového v pardubickém hokejovém klubu, tak to si shrneme kolem 6. hodiny 50. minuty. A taky si dáme trochu jídla, za chvíli mouka, voda, sůl, kamna, tak vznikají tradiční křesné placky, které ožívají ve skanzenu na Veselém kopci. Jednu voněvou ukázku pečení vám přineseme v našem vysílání, tak neopouštějte vlny Českého rozhlasu Pardubice. I na státní svátek hrajeme písničky, které nestárnou, třeba Ivetu Bartošovou, Rangers, anebo teď Mekyho Žbírku.
1: Dobré

0: Pojďme do muzea v přírodě Vysočina, když nás tak navnadili Rangers neboli plavci ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je státní svátek, pátek 8. května za 3 minuty čtvrt na 7. Mouka, voda, sůl. Pár jednoduchých surovin, trochu šikovnosti, těsto uválíte na placku a šup s ním na kamna. Tak vznikají takzvané křesné placky, tradiční dobrota našich předků, kterou můžete ochutnat ve skanzenu na Veselém kopci. Právě tam je při různých akcích znovu oživují v historických kuchyních. A jednou voněvou ukázku pečení objevila reportérka Naděja Kubínková na Modrém statku, kde starý recept předváděla Nikola Pospíšilová.
1: Je tam hladká mouka, voda a sůl a vytvoří se to těsto, aby bylo tuší trošičku. Já to už to dávám od voka, se přiznám. Je lepší tam dát víc vody a potom si přispávat mouku, aby vám to šlo pěkně zadělat.
2: Odkud ten recept pochází?
1: To je recept, který vlastně naše kolegyně sebrali tady po okolí, takže je to tradiční recept.
2: Takže budeme péct na těch kamnech, na těch plátech.
1: Na plátech. Ono se to tam úplně jednoduše na plát. Za minutku to bude hotové.
2: A musí se to hlídat?
1: Musí se to hlídat, samozřejmě. Hodně to teplo se musí hlídat, protože opravdu je to připálené potom ve vteřince.
2: Takže placičky už budou hotové. To se jí takhle samotné, nebo to tak má nějakou přílohu?
1: Různé. Většinou se to jedlo opravdu suché, třeba se to namáčelo do bílého kafe a my návštěvníkům, a já pro vás vám to pak zkusím dát, s trochou másla a se solí, anebo se sádlem, pokud byste chtěli.
2: Já se solím. Tak já bych zvolila radši to máslo.
1: Dobře, tak já vám tam dám trochu másla, trochu vám to posolím a můžete...
2: Děkuju.
1: Je to horké, opatrně.
2: Je to teda taková rychlovka docela,
1: Jo, je to opravdu hodně rychlý.
2: Jsou výborné. Ty pláty jsou důležité, že se to nedá udělat asi doma a na pánvičce.
1: Můžete to samozřejmě vyzkoušet, ale myslím si, že když byste přišli k nám a ochutnali to z těch plátů, tak to bude lepší trošičku.
2: A ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová mi teď ještě vysvětlí, proč se tento pokrm jmenuje nebo nazývá křesné placky.
3: Proč křesné placky? To je častá otázka. Vlastně to byly placky, když docházelo k mletí obilí, tak mlýn musel mít nakřesané kameny. A protože byly většinou pískovcové, takže při tom prvním mletí se přeci jenom trošičku odíral ten kámen, takže ty placičky měly v sobě malinko pozůstatků toho pískovce, trošičku to křupalo a byly to placky, které prostě byly po nakřesání kamenů, tak proto křesné placky.
2: Ochutnat křesné placky můžete i zítra, kdy ve skanzenu pořádají Den otevřených mlýnů. Z Veselého kopce Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Je to tak, zítra se uskuteční další ročník celorepublikového Dne otevřených mlýnů, ke kterému se tedy znovu připojí, jak jste slyšeli, Veselý kopec. Pro návštěvníky budou připravené od 9:30 dopoledne až do 17. hodiny komentované prohlídky vodního obilního mlýna z Oldřetic s ukázkou mletí pivovarského sladu a výrobou ječných krup, křesu, mlecích kamenů a komentované prohlídky vodní olejny s ukázkou výroby lněného oleje. Během dne budete taky moci ochutnat ty zmíněné tradiční křesné placky, jestli jsme vás nalákali, případně moučnou a chlebovou polévku. To bude tedy zítra na Veselém kopci a my budeme mít zítra ráno k tomu hosta. Poslouchejte krátce po 9:30.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Je pátek 8. května, státní svátek, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 4 minuty po 6:15. Emirátská protivzdušná obrana zasahuje po celé zemi proti íránským dronům a střelám různého typu, uvedlo ministerstvo obrany na síti X. Situaci sledujeme, další zprávy chystáme na 6:30. A jdeme taky za kulturou, Východočeské divadlo Pardubice se právě dnes rozloučí s inscenací Váňa, adaptací, kterou nastudovala režisérka Kaša Jandáčková. V naprosto současném provedení klasického textu Antona Pavloviče Čechova vystupují Petr Borovec, Karolína Šafránková, Martina Sikorová, Martin Mejzlík, Josef Láska, další pardubičtí herci. A pojďme do přírody. Po Svitavsku za motýly můžete jít ve 14 hodin. Připravená je vycházka za krásou motýlích křídel na jednu z nejzajímavějších lokalit regionu. Sraz u Horní cedule obce Radiměř, povede to Ondřej Pospíšil. Akce je zdarma, za špatného počasí se nekoná. Další tipy na tento prodloužený víkend, tedy na státní svátek i na sobotu a neděli, najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: A budeme se zajímat o sváteční počasí, které bude ve znamení velké oblačnosti. Máme zataženo až oblačno, později odpoledne té oblačnosti přece jenom ubyde. Ojedinělé zahrozí přehánky, na horách budou četnější. Teploty v 1000 metrech do 10, v nížinách do 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní se bude večer měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky se budou postupně vylepšovat.
2: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 5 minut bude 6:30, pěkné sváteční ráno s Českým rozhlasem Pardubice. Když si platíte takzvanou kabelovku, tak se určitě chcete koukat souvisle bez toho, že by vypadával signál. Pokud se to ale děje, jak situaci řešit? Právě na to se ve spotřebitelském servisu ptáte Josefa Černého.
1: Posluchač Vítek má problém s kabelovou televizí z důvodu častých výpadků a proto by rád věděl, jaká má práva. Provozovatel prý vadu odstraní vždycky jenom na chvíli, ale po čase se všechno opakuje. Pane posluchači, vůči poskytovateli služby uplatněte písemnou reklamaci s popisem závad. Je to ale potřeba učinit nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak vaše právo zanikne. Pokud je závad technického nebo provozního charakteru na straně provozovatele, je povinen vám přiměřeně snížit cenu anebo zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Je pátek 8. května, státní svátek, jdeme na zprávy s Otou Gutwirtem.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Omezení na obchvatu Skutče potrvají několik měsíců. Stavbaři tam pracují na napojení nového střediska energetiků. Provoz je vedený jedním pruhem a dočasně je zrušený přechod u Teska. Práce by měly být hotové do konce srpna. V Chrasti uzavřeli průchod do aleje Lipky. Nepřístupná je cesta kolem zámku. Dělníci tam začínají pracovat na opravě fasády památky. Do alejí se návštěvníci dostanou přes nádvoří zámku. V Lukavici na Orlickou Stecku je nové muzeum s knihovnou. Obec odkoupila schátralou roubenou chalupu a na jejím místě nechala za 11 milionů postavit podobnou budovu s expozicí věnovanou historii vesnice i místních obyvatel. Větší obchody dnes mají v Česku zavřeno. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, lékárny nebo třeba benzínové pumpy. Obě komory parlamentu dnes mají den otevřených dveří. Můžete se tak podívat i do běžně nepřístupných prostor. Například v Senátu je to hlavní sál, rytířská síň nebo mytologická chodba. Do večera bude otevřená i Valčtinská zahrada. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, zejména na horách se budou místy tvořit přehánky. Teploty 14 až 17 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení v okolí Sezemic kvůli výstavbě obchvatu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Před 81 lety spojenecká vojska osvobodila Československo od nacistů. Český rozhlas zaznamenal vzpomínky pamětníků, kteří konec války a první dny míru zažili jako děti. A vy je uslyšíte za moment.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte na státní svátek v pátek 8. května za 6,5 minuty bude 6:45. Historici z Masarykovy univerzity v Brně se vydali po stopách kolektivní paměti střední Evropy. Zaměřili se na události, postavy a fenomény, které vstoupily do vzpomínkové kultury středoevropských národů. Ve spolupráci s kolegy z Polska a Maďarska zpracovali katalog a interaktivní mapu. Součástí projektu Recall jsou taky vzdělávací videa a online kurz. Dnes je tedy den vítězství, připomíná 81 let od porážky nacistického Německa. Většinu Jižní Moravy osvobodila spojenecká vojska už na přelomu dubna a května. Události, které se jeví jako dávná minulost, dál přetrvávají ve vzpomínkách pamětníků, i když někdy jsou trochu zkreslené. Reportérka Vlasta Gajdošíková zachytila některé vzpomínky.
1: Když šla ta fronta, tak my jsme byli, myslím, týden ve sklepě. Máma vždycky odskočila v nočních hodinách, něco uvařila a zase do sklepa, protože všude se střílelo.
2: Vzpomíná 97-letý Josef Konečný z Vyškova. Konec války ho s rodiči zastihl v bývalé hájence mezi Tlumačovem a Kroměříží. Vybavuje si také, jak ustupující Němci vyhodili do povětří všechny kroměřížské mosty přes Moravu.
1: A to dřevo všechno plavalo směrem Kroměříž, Tlumačovo na Pajedlo, po proudu k Hradišti.
2: Pan Konečný mluví také o události z Louče u Vyškova, o kterému později vyprávěli jeho kolegové, když se učil na tesaře.
1: Z těch tesařů jedna parta pracovala na Luleckém Martině. Když Němci vyhodili muniční vagón, tak ta věž na Martině sfouknula jako papír na hřbitov.
2: Ve skutečnosti ale šlo o nálet sovětských letadel na německý muniční transport, uvádí na pravou míru historik Lukáš Lexa z Moravského zemského muzea v Brně.
3: Byl doslova napěchovaný různými trhavinami a ten výbuch rozmetal ty trosky toho vlaku a nádraží až 1 kilometr daleko. Opravdu byla to silná tlaková vlna a vznikl tam velmi hluboký kráter.
2: O tomto náletu se dochovalo svědectví jednoho z letců, gardového poručíka Kumskova. Zapsané je v knize Osvobození Jižní Moravy v roce 1945.
4: Při třech útocích jsme svrhli na nádraží 212 kusů bomb od 2,5 do 100 kilogramů. Potom jsme kanóny a kulomety zasáhli lokomotivu, která se snažila odjet. Vagóny explodovaly strašlivým výbuchem.
2: Příchod Rudé armády do Křenovic na Vyškovsku zasáhl do života tehdy 10leté Jany Flachsové.
5: Nás vystěhovali z našeho domu, protože tam přišla ta Koněvova armáda za naším domem. Tam si oni udělali ležení. Spustili ti vojáci všechno, jo. Tak jich ostříkávali, aby byli čistí stříkačko a tak. A to velení si vybralo ten náš dům. Řekli nám, ať voden jdem pryč.
2: Lukáš Lexa ale pochybuje, že by šlo o armádu maršála Koněva.
3: Byly to jednotky pod velením maršála Malinovského. Mohl tam být nějaký třeba generál, kterého si ti místní lidé zaměnili, ať už za maršála Malinovského Koněva nebo nějakou jinou osobnost, jejíž jméno jim utkvělo potom v paměti.
2: Zhruba po týdnu vojáci z Křenovic odtáhli. Jana Flachsová na ně má i úsměvnou vzpomínku.
5: Jak jsem šla tím ležením mezi těma vojákama, tak jeden mě dal hodinky. Druhý mě jich zebral a dal mě housle. A než jsem došla na konec toho ležení, tak jsem přišla domů s homolí cukru. Říkala jsem, mami, tati, já mám cukr. A oni mě tenkrát řekli, no to přinesla to nejcennější, co zmohla.
2: Uzavírá své vzpomínání Jana Flachsová. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Pamětnické příběhy sbírá i Paměť národa východní Čechy. Vydává novou knihu. O ní uslyšíte od našeho hosta krátce po 8:30.

0: Už o tom víte, z vysílání Českého rozhlasu Pardubice od zítra, tedy od soboty 9. května, musí řidiči počítat se změnou provozu na opravovaném venkově mostu v Pardubicích. Silničáři totiž přesměrují dopravu ze středových do krajních jízdních pruhů. Ty už jsou v tuto chvíli vyasfaltované. Změna umožní dělníkům pustit se do odstraňování provizorních stavebních ramp a připravit tak most na plný provoz. Zároveň se silničáři chystají na víkendovou akci Kulový blesk, kdy během noční výluky vlaků vysunou připravované mostní provizorium nad koridorem na 1/35 u Zámrsku, na které potom převedou veškerou dopravu kvůli chystané rekonstrukci nynějšího mostu. Práce na rekonstrukci mostu, který stavbaři zbourají a postaví nový, potrvají do června příštího roku. Tak jsme byli u Zámrsku, předtím jsme byli i v Pardubicích a jestli víte o nějakých dopravních problémech teď ve státní svátek takhle brzy ráno, klidně zavolejte na číslo 800 553 553, to je bezplatná linka do call centra Zelené vlny a můžete informovat další řidiče. My pro vás budeme mít dopravní zpravodajství nejpozději po zprávách po 7. hodině.
1: Počasí.
0: A teď zpravodajství o počasí. Podle meteorologů bude dnes v Pardubickém kraji velká oblačnost, zataženo až oblačno, později odpoledne přece jenom oblačnosti ubyde. Přehánky budou jenom ojedinělé, častější a četnější na horách. Teploty v 1000 metrech do 10 stupňů, v nížinách to bude mezi 14 a 17 stupni Celsia.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Historická auta, kola, letadla nebo hasičskou techniku uvidí návštěvníci Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Nové muzeum plné unikátů připomíná také množství firem z východních Čech, jejichž jména byla kdysi známá i daleko za hranicemi země. Vypravíme se tam spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: rád.
1: Tak to byli Jeleni ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. V pátek 8. května 6 minut po 6:45 čeká nás Věra Špinarová. Teď taky sport. Hokejová extraliga, ta má volno. 7. mistrovský titul získali Pardubice. Hráči a celý tým ho oslavili. Teď většina z nich už má volno, ne ale všichni. A taky někteří ho mít ani nebudou v dalších dnech. Co nového v Pardubicích, tak to si teď shrneme s naším redaktorem Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Většina hráčů má tady dovolenou, někteří to tedy nejsou. Kterých se to týká?
3: Týká se to většiny týmu, ale netýká se to třeba trojice, která je teď ve Švédsku na posledním mezinárodním turnaji před startem mistrovství světa, to je obránce Libor Hájek a útočníci Martin Kaut a Jan Mandát. Martin Kaut se včera bodově podepsal na tom vítězství nad Švédy, připsal si jednu asistenci. Připomínáme, že Češi vyhráli 3-1, takže tahle trojice oblékla zase národní dresy a bojují teď ve Švédsku.
1: A je tady naděje, aby někdo z pardubického Dynama skutečně startoval na mistrovství světa?
3: No, tak jedna jistota v podstatě tady je, pokud se nestane nic neočekávaného a nezasáhne do toho něco, co se týká třeba zdravotního stavu, tak jednoznačně Roman Červenka. Roman Červenka, kapitán národního týmu, který nechyběl na posledních dvou šampionátech, byl u toho zlata v roce 2024. Tu letošní sezónu má extrémně vydařenou, vyšla mu opravdu na výbornou, vyhrál kanadské bodování základní části, vyhrál kanadské bodování v playoff, byl u toho rozhodujícího gólu, prostě bylo ho plno všude, vyhrál hokejistu sezóny naprosto zaslouženě, takže Roman Červenka by rozhodně v výběru trenéra Radima Rudíka při tom jeho posledním světovém šampionátu, co se týká trenéra, neměl chybět.
1: Teď je květen, což je tradičně období, kdy se oznamují změny v kádrech. Došlo už k něčemu u mistrovského celku v Pardubicích?
3: Tak zaznamenali jsme odchod Roberta Kousala, který po sezóně skončil, vybojoval s Dynamem 3 mistrovské tituly ve své kariéře, odehrál přes 600 zápasů, skutečně patří mezi legendy pardubického klubu. Odešel do Hradce Králové, kde se potká třeba s Lukášem Radilem. Takže to je jediná změna, která v Ačku byla. A ono se nedá očekávat, že by jich mělo být nějak výrazně moc, protože prostě ten kádr byl nějakým způsobem složený. V podstatě myslím si, že vysloveně nikdo z toho týmu nesklamal, takže já tam velké změny neočekávám. O těch příchodech už jsem mluvil, Tomášek Stránský, to už je na spadnutí. Tito dva hráči určitě posílí pardubický celek, ale nic výrazného se asi u mistrovského týmu dít nebude.
1: Změny jsou i u pardubického Bčka, které hraje první ligu. Co tam se změnilo?
3: Tam toho je malinko víc. Vrací se zpátky pardubický odchovanec Denis Kusí, 28-letý hráč, naposledy působil minulé sezóně v Hradci Králové. No ale máme tady taky 4 odchody z B týmu. Skončil Lukáš Žalčík, který patřil k opravdu tahounům týmu. Dál nebude pokračovat brankář Lukáš Vilém a taky útočníci Michala Rouha a Tomáš Zeman. Takovéto změny jsou u B týmu, takže tam jich je v podstatě víc než u toho mistrovského Ačka.
1: Říká Ota Gutwirt aktuálně o pardubickém hokeji. Tak děkujeme.
3: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotheka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Staré dálnice na Pardubicku chtějí zlepšit napojování nových domů na obecní kanalizaci. Zřícenina hradu v Brandýse nad Orlicí by měla být přístupná od příštího roku. Prezident Pavel chce s premiérem Babišem oznámit společnou cestu na summit NATO. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 17 stupňů. Hezké sváteční ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Staré dálnice jednají o možném převodu obecní splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pod Pardubické vodárny. Obec si od změny slibuje snadnější připojování nových domů na kanalizační síť, což teď není možné kvůli omezené kapacitě čistírny. Některé domy jsou tak napojené jen na domovní čističky a septiky, říká nezávislý starosta Martin Korunka.
3: Už nemůžeme připojovat žádné nové objekty a poptávka po připojeních tady u nás je. A pro nás by to znamenalo rozšířit kapacitu čistých odpadních vod. S tím by souviselo přikoupit i pozemky v okolí, abychom měli na to místo. A to jsme odhadli, že by nás mohlo stát až 60 milionů korun. A na to v podstatě nemáme kapacitu.
2: V Trhové Kamenici na Chrudimsku prověřují stavbu lávky podél hlavní trasy číslo 37. Silnice na Vysočinu je velmi využívaná a obec chce vytvořit bezpečnější cestu pro chodce. Původní variantu ale kvůli problémům se statikou Trhová Kamenice zavrhla. Radnice bude jednat s majiteli jiných pozemků, kde by bylo možné lávku postavit. V Brandýse nad Orlicí pokračují záchranné práce na zřícenině místního hradu ze 13. století. Hotové by měly být letos, vnitřní prostory ale budou podle vedení města přístupné až příští rok. V plánu je taky, aby zřícenina zvnějšku díky vegetaci působila jako hrady ve Skotsku.
4: Péči o zříceninu se město ve spolupráci se spolkem na záchranu hradu Brandýs nad Orlicí věnuje už víc než 10 let. Za tu dobu úpravy stály přes 11 milionů korun. Radnice na to částečně čerpá dotace od Ministerstva kultury. Příští rok by měly být přístupné 3 místnosti uvnitř hradu. Venku kvůli bezpečnosti přibude zábradlí a nové travní porosty, díky kterým hrad splyne s okolní krajinou. Z Brandýsa nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel chce po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO oznámit jejich společnou cestu na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník N. Prezidentův mluvčí Vít Kolář ale následně pro Český rozhlas označil výroky za vytržené z kontextu. Prezident se s premiérem Babišem sejde v 8:30 ráno na Pražském hradě. Americký prezident Donald Trump dal Evropské unii ultimátum do 4. července, aby definitivně schválila obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak prý opět zvýší cla. Evropští politici Trumpovy výhrušky řešili už v týdnu, kdy se shodli, že nechtějí zbytečnou eskalaci a budou hledat s Američany společné řešení. Zároveň ale připraví i potřebná protiopatření v případě, že Trump své výhrušky splní.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, zejména na horách se budou tvořit místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S mírným dopravním omezením počítejte na silnici 1/35 u Litomyšle nedaleko obce Lány.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné sváteční ráno s Českým rozhlasem Pardubice v pátek 8. května, 4 minuty po 7. hodině. Svitavy doplňují rekreační areál Brand novými atrakcemi. Jeho součástí bude letos i mechová stezka. Tak se tam zastavíme a nabídneme podrobnosti. Z muziky nás čekají Činasky, Eláni, Jiří Korn a nebo dívčí sestava Black Milk.
6: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: úvody ještě zůstaneme se sportovním typem Českého rozhlasu Pardubice v pátek 8. května 4 minuty před 7:45. Mistryně Evropy Kristýna Horská, další medailisté z bělehradského šampionátu Barbora Janíčková, Daniel Gracík patří mezi plavce, kteří budou soutěžit v letošní 21. velké ceně města Pardubic, druhém dílu Českého poháru. Ta se koná ode dneška do neděle v 50-metrovém bazénu Aquacentra. Rozplavby začínají vždy o 8:30 ráno, odpolední finálový blok ve 4. Kromě členů českých klubů jsou přihlášení taky závodníci ze Slovenska, Francie a Nizozemí. Na dostihovém závodišti v Pardubicích je v plánu na dnešek úvodní cross country Koroka, cena města Pardubic ve 12 hodin. Je to tradiční sváteční termín, kdy se na pardubickém závodišti otevírá krosová sezóna. Na den vítězství taky bude živo v multifunkční aréně v Pardubicích, protože tam bude hokejbalový sportovní den. Jeho součástí bude exibiční utkání osobností, trénink s mistry světa a extraligy, dovednostní soutěže a taky show pro diváky. Exibice začíná v 16 hodin, nastoupí světoví a evropští šampioni i vítězové extraligy. Vstup na akci je zdarma. V Poběžovické kotlině u Holic naváže dnes ve 13 hodin svým druhým dílem motokrosový memoriál Michaela Špačka. Soutěží se ve třídách MX2, MX Open Veterán, Classic a Evo. A konečně Lunchcrown, tam budou sportovní dřevorubci, ti se utkají ve druhém kvalifikačním závodě, který je zároveň poslední možností postoupit na mistrovství České republiky. Závod nabídne atraktivní disciplíny kombinující sílu, přesnost a tradiční práci se dřevem. Začátek je v 11 hodin. Takže hodně sportovní státní svátek v Pardubickém kraji. My se teď zastavíme ještě ve Svitavách, které chtějí dát novou podobu rekreačnímu areálu Brand. Na západním okraji města proto vzniká 2-kilometrová stezka i další atrakce. Ty mají na místo přilákat obyvatele i turisty. Jak se promění les kolem rybníka Rosnička, co všechno tam lidé nově najdou, popisoval Věře Pavlasové přímo v lese starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
1: Tak tady, jak vidíte, v současné době dokončujeme vlastně nové lavičky, nové posezení, tamhle ten nový parčík, kde bude instalovaný i informační systém. Dojde ještě k úpravě cestního systému, kde tenhle hrubý štěr, který tady všude vidíte, bude nahrazen šotolinou, aby to bylo výrazně komfortnější. No a ani tím to nekončíme. V průběhu jara a do konce letních prázdnin dojde k namalování nového značení k pramenu řeky Svitavy a budou zde nainstalovány dvě nová zastavení, ať už u pramene řeky Svitavy odpočinkový informační altán, tak u retenční nádrže Fotopoint.
2: Pouštíte se do tak velkých úprav díky tomu, že jste odbahnili Rosničku?
1: No, hlavně vnímáme to, že rybník Rosnička je pro Svitaváky místem odpočinku a relaxace a tak bychom chtěli celý tento prostor zpříjemnit a připravit tak, aby se zde lidé cítili velmi dobře.
2: Když už hovoříme o té Rosničce, já když se na ní podívám, tak moc vody v ní není.
1: Máte pravdu, minulou sobotu přestala téct voda, extrémní sucho se projevuje i zde ve Svitavách, takže aktuálně Rosnička je řádově v polovině napuštěná. Doufáme, že ještě nějaké deště letos přijdou, protože bojíme se blížícího výparu a přeci jen bychom chtěli, aby celé léto zde voda byla a mohli se i lidé vykoupat.
2: Problémem tady v této lokalitě je parkoviště. Budete stavět nějaké nové?
1: Máme naplánované dvě parkoviště. Jedno začneme pro 22 aut stavět zde u zahrádek na podzim tohoto roku a druhé parkoviště bychom chtěli stavět poblíž stavidla v následujícím roce.
2: Kolik jste už v posledních letech investovali do této lokality?
1: Celkové náklady na tuto lokalitu činí z veřejných rozpočtů 120 milionů korun, z toho 60 milionů bylo dotačních.
2: Úpravy rekreační oblasti Brand skončí na jaře příštího roku. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: sváteční ráno. V pátek 8. května je s vámi Český rozhlas Pardubice, 8:02. Čekají nás za chvíli Činasky, taky Elání a nebo skupina ABBA, ta tady bude před 7:30. Jestli máte rádi tuhle legendární švédskou skupinu, tak si můžete přijít poslechnout její největší hity v symfonickém provedení, a to na Zimní stadion ve Skutči už dnes ve 20 hodin. Tam bude ABBA Symphonic Show, součást Tomáškovi a Novákovi hudební Skutče, tak rozhodně doporučujeme vám, fanouškům skupiny ABBA. No a když jsme u tohoto festivalu, tak ještě zmíníme neděli 10. května kulturní klub Skuteč. V 16 hodin tam bude Pavel Šporcl. Bude to závěrečný koncert s klasikou i rockovými hity. Další hvězdu uvítáme i na divadelních prknech. Máme na mysli Pavlu Tomicovou, která se představí v kulturním domě Hronovická v Pardubicích taky v neděli 10. května od 19. hodiny s komorním divadlem Kalich, herečka Sobotní noci. Bude v hlavní roli v komedii Psané na tělo k jejímu životnímu jubileu. Dále uvidíte Václava Koptu a nebo Simonu Vrbickou a další herce.
1: Počasí.
0: Podle meteorologů bude dnes v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, později odpoledne oblačnosti ubyde, přehánky jenom výjimečně, četnější by měly být na horách. Tam budou teploty mezi 7 a 10, v nížinách od 14 do 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní s rychlostí do 15 km za hodinu se bude večer měnit na severovýchodní.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Leskovka.
1: A taky ve svátek pro vás máme soutěž o knihu Italský sen z nakladatelství Kazda. Současný papež v prvním roce své vlády usiloval o jednotu katolické církve, což po něm žádali kardinálové. Shodují se na tom odborníci na katolickou církev a Vatikán oslovení agenturou ČTK. Zároveň podotýkají, že zaujal nekompromisní postoj v otázkách války a migrace. Papežem se stal přesně před rokem. Americký kardinál nahradil zesnulého papeže Františka. A my se ptáme, jak se aktuální hlava katolické církve jmenuje. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tak a pojďme na náš telefon, už tam totiž máme prvního zájemce o výhru v dnešní Bleskovce. Hezké ráno.
2: Dobrý den, tady Jana, ale já teda nevím.
1: Nevíte, jak se jmenuje papež?
2: Máte možnost?
1: Tak napomínám, že je to jméno, které je jako jedno zvíře.
2: Je to lev.
1: Tak.
2: No, lev, nevím, kolikátý.
1: Lev a kolikátý. Potřebuji někom to celé.
2: Lev 13.
1: Lev 13. bohužel ne, tak zkuste příště naslyšenou.
2: Neslyšenou, ať se někomu podá.
1: Dobře, tak za to vyjde na druhý pokus. 726 46 48 48, ptáme se na jméno současného papeže, který je přesně rok ve funkci. Tak už je další volající na drátě v tuto chvíli. Hezké ráno přejeme.
3: Pardon, dobré ráno, to je kusnačka Helena. Tak. Já jsem myslím taky trochu podobně jak ta paní. Já si myslím, že to je lev druhý.
1: Ani lev druhý to není, je to lev 14.
3: Ještě to všemu chudák.
1: Tak, chudák. Nespomněli jsme si na něj, nevadí. Přejeme vám přesto pěkný sváteční den. Mějte se, naslyšenou.
3: Mějte se.

0: Před námi jsou další zprávy, které připravil Ota Gutwirth. Přejeme hezké sváteční ráno.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice dokončily opravu zelené brány, teď jí ještě čeká kultivace okolí. Práce na jedné z místních dominant přišly kvůli narušené statice a havarijnímu stavu zdiva na 42 milionů korun. V Chrudimi je dnes pro dopravu uzavřené nábřeží Karla Čapka. Omezení souvisí s oslavami Dne vítězství. Mimo provoz jsou i parkoviště za divadlem. Uzavírky potrvají do 17 hodin. Soud v Pardubicích dostal šestou stížnost na vazbu v kauze útoku na halu zbrojovky LPP Holding. Dosud rozhodl o čtyřech stížnostech a zamítl je. Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Letos začne pietní akt v 10 hodin dopoledne. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, zejména na horách se budou místy tvořit přehánky. Teploty 14 až 17 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici 1/14 mezi Ústím nad Orlicí a Lipchavami.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jak podpořit malé děti v tom, aby lépe rozuměli svým emocím a zvládali stres? Pomůže jim to zvládat každodenní situace i vztahy s ostatními. A ve školkách na to mají jednu specialitu. Co přesně to je, tak o tom budeme mluvit podrobně za malou chvíli.
2: Dobré ráno.

0: Blížíme se ke 7:45, tento čas tady bude za 7 minut, je pátek 8. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Nejnovější globální 10% cla amerického prezidenta Donalda Trumpa, která mají vypršet v červenci, jsou nezákonná. Rozhodl podle agentury Reuters soud v USA, zablokoval je z části. Další zprávy uslyšíte v 8 hodin a teď míříme do školek. Jak jsme slíbili, pláč a vztek je u školkových dětí běžný, ale někdy si s emocemi neumí poradit, proto je důležité učit je už od malá své pocity poznávat a chápat, co je vyvolává. Díky tomu lépe zvládají situace, umí si říct o pomoc a lépe fungují v kolektivu. Právě k tomu můžou školkám pomoct nové metodiky organizace SOFA. Reportérka Tereza Hipšerová o nich natáčela.
1: Já mám vlastně dítě ve věku předškoláka a řešíme nějaký potíže v oblasti opožděného vývoje a socioemoční učení považuji za skvělý způsob, jak mu pomoct a připravit ho na školu.
2: Říká Magdalena Olšanová, jak chce své 5leté dceři usnadnit nástup do první třídy. Zvlášť, když už podle nových přísnějších pravidel nebude možné odložit nástup do školy o rok později, jen když to chtějí rodiče.
1: Ne, jenom vlastně, co se týče dovedností, ale i aby umělo komunikovat, ozvat se, když se mu něco třeba nedaří, potřebuje pomoc.
2: Ve školce, kam její dcera chodí, dbají na sebedůvěru i ohleduplnost mezi dětmi. Když chtějí školky děti v tomhle víc podpořit, můžou využít metodiku organizace SOFA plnou jednoduchých her a aktivit. Do jejího testování se zapojila i mateřská škola Teronská v Praze a podle ředitelky Alexandry Piskáčkové jsou díky tomu děti empatičtější a laskavější. Pomohla jim třeba hra na hledání pokladů.
3: Tam vlastně děti sbíraly za v uvozovkách dobré, hezké skutky, kdy si všímali hezkých momentů vzájemně mezi sebou a za to dostávali papírové diamantíky, ale s odstupem času už jim záleželo i na tom, aby ty diamantíky a třeba i víc jich měly i jiné děti a vlastně, aby nebyl nikdo, kdo bude bez diamantíku.
2: Aktivity si můžou školky různě přizpůsobovat. Expertka SOFA Monika Kubásková ale zdůraznila, že po každé takové hře je důležité si s dětmi o tom, co zažili, společně popovídat.
4: Projít s dětmi to, proč jsme třeba tuhle aktivitu dělali, co jsme se o sobě dozvěděli, jak jsme každý jiný, že můžeme být něco rád, něco nerád, ale i co nás třeba spojuje, že se třeba vyměnilo místo 4 další děti, které taky mají rádi špagety a těší se na to, když je to ve školce na oběd.
2: Když se děti naučí ovládat své emoce a budou sebevědomější, vytvoří si vlastně sami lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
5: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte.
2: Metodika je volně dostupná a zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.

0: Na vteřinu přesně 7:45 posloucháte Český rozhlas Pardubice, pátek 8. května. Rusko i přes příměří v noci útočilo na ukrajinské pozice na frontě a vysílalo i drony, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zatržení ukrajinských dronů hlásí taky Moskva. A už chystáme další zprávy na 8. hodinu.
1: Počasí.
0: Docela velká oblačnost dnes ráno venku. Nejčastější teploty se pohybovaly po ránu od 6 do 9 stupňů Celsia. A my voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde je pan Jaroslav Tuček, a ten nám řekne, jestli přes den bude aspoň trochu slunce, anebo zvítězí ty mraky. Hezké ráno přejeme.
2: Dobré ráno. No, mraky budou vítězit zpočátku, pak přece jenom to sluníčko se začne drát ven. Začíná k nám pomaličku proudit od jihu teplý vzduch, hlavně zatím v těch vyšších vrstvách atmosféry. Očekáváme dnešní počasí zataženou oblohu, někde i oblačnou, až později odpoledne by se ta oblačnost měla postupně protrhávat a ubývat. Ojediněle se můžou vyskytnout i přehánky, na horách ty přehánky budou trošičku četnější. Maximální teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 7 až 10, no a vítr ten bude dneska foukat slabý, proměnlivý nebo od severozápadu do 4 metrů za sekundu, s tím, že pak večer se změní na severovýchodní. Rozptylé podmínky máme teď mírně nepříznivé, ale v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré a bio to je na stupni číslo 1 mírná zátěž.
0: Možná si někdo říká, počasí nic moc, na státní svátek bude víkend lepší, sobota, neděle?
2: Víkend bude lepší, jak co se týká slunce, tak i teplot. V noci očekáváme polojasnou až jasnou oblohu. Nejnižší noční teploty budou nejčastěji od 7 do 4 stupňů Celsia. Co se týká větru, ten opět bude foukat pouze slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den polojasno až jasno, v průběhu dne přechodně té oblačnosti přibyde a v odpoledne by mělo být oblačno, ale je to jenom přechodný jev, protože večer zase ta oblačnost bude ubývat. 17 až 20 stupňů, taková budou maxima zítra, na horách 10 až 13 a vítr slabý od severovýchodu až severu do 4 metrů za sekundu. No a v neděli očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, po ránu může být výjimečně i mlha. Co se týká oblačnosti, bude přibývat až k večeru, půjde o vysokou oblačnost, od západu začne přibývat, nejnižší noční teploty 6 až 2 stupně Celsia, maximální teploty 19 až 23 a vítr jenom slabý od jeho východu do rychlosti 4 metry za sekundu.
0: Tak to byl meteorolog Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Děkujeme za informace a přejeme vám pěknou sváteční službu. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
4: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
2: Loni zemřel Jiří Bartoška.
4: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
5: Abemus papam.
2: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
5: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
2: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
5: Leonem decimum quartum.
2: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků se David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
6: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Svitavy lákají lékaře na milionové příspěvky. První ordinace už otevřela. Větší obchody dnes zůstávají zavřené. Čeští hokejisté porazili na úvod švédský her domácí výběr 3-1. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 17 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Svitavy se snaží řešit nedostatek lékařů cílenou finanční podporou při rozjezdu nových ordinací. Tento týden už zahájila provoz praktická lékařka. Další se na otevření své praxe připravuje. Město přispívá na vybavení ordinací částkou až 1 milion korun, uvádí starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
4: Podpořili jsme i další paní lékařku, která otvírá ordinaci v nejbližších dnech také. Problematika praktických lékařů je ve Svitavách, se domnívám, vyřešena. Aktuálně největší problém jsou zubaři a pediatři, na čemž dále pracujeme a jsme připraveni i tyto lékaře ve Svitavách podpořit.
3: Třemošnice chystá kurz pro seniory zaměřený na moderní technologie. Účastníci by se měli zdokonalit v práci s počítačem nebo tabletem, bezpečně používat internet a chytrý telefon. Radnice si teď formou dotazníku testuje, jaký by byl o školení zájem. Radnice v Lázních Bohdaneč plánuje lidem rozdat zdarma kompostéry. Celkem půjde o 350 nádob na třídění odpadu. Město je bude vlastníkům rodinných domů vydávat v červenci a v srpnu. Slibuje si od toho snížení množství směsného odpadu a taky nižší útraty za svoz a likvidaci odpadků.
5: Dodavatele kompostérů už radnice vysoutěžila. Nádoby z recyklovatelného materiálu mají objem přes 1100 litrů a měly by tak být vhodné i pro větší zahrady. Město zároveň pořizuje i dva velkoobjemové kontejnery na bioodpad a taky 5 kontejnerů na kovy. Celková hodnota zakázky je přes 2,5 milionu korun. Asi polovinu zaplatí z dotace. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzinové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišli Češi o trénink kvůli díře v ledu. Mluví o tom hlavní kouč Radim Rulík.
6: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně na to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, zejména na horách se budou místy tvořit přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Povene slabý severní až severovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte v okolí Litomyšle, kde pokračuje výstavba dálnice D35.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 8.04, pátek 8.5. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a my se za chvíli podíváme do nového Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě a představíme si konkrétně zblízka jednu z jeho expozic věnovanou vývoji letectví v Pardubickém kraji. A čekají vás i písničky, které nestárnou. Hvězda Supernova Marie Rotrová, taky bude italská dvojice Albano Romina Power, Olympici 8. den a na začátku hodiny budeme vzpomínat na Karla Gotta s písničkou To jsou fámy. Tak vám všem přejeme hezký den a ať se daří.
2: Dobré ráno.

0: Teď aktuálně ze sportu ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty před 8:45 český golfista Petr Hrubý vstoupil do turnaje Myrtle Beach Classic výkonem 3 rány pod par hřiště a při druhém startu na okruhu PGA mu po prvním kole patří jelené 17. místo. Hrubý zaznamenal 68 ran, podobně jako třeba vítěz 5 majorů Američan Brooks Koepka. Na průběžném prvním místě je Martin Laird ze Skotska, na kterého český reprezentant ztrácí 4 údery. Na PGA Tour se zatím představili jenom 3 čeští golfisté, kromě Hrubého si mezi elitou zahráli taky Filip Jakubčík a Jiří Zuska. Teď se vydáme do nového krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě, o něm jste u nás už rozhodně slyšeli, taky budou východočeské výlety tuto neděli mezi 11. a 12. hodinou, které se mu budou věnovat. Nastal čas projít si jeho expozice pěkně zblízka. Začneme tam, kde to voní leteckým benzínem a historií létání u expozice věnované letectví v Pardubickém kraji. A právě tam se vydala reportérka Barbora Soukupová.
1: My se jedeme podívat do expozice letectví a upozorňuje nás na ní už zvuk ve výtahu.
2: Tak ano, my jsme se snažili každé to patro, do kterého se jede, tak už ve výtahu návštěvníkům evokovat zvukem. Takže když se třeba jede z druhého patra do třetího, kde je výstava letectví, tak se ozývá zvuk přelétávajícího letadla. A naopak, když se jede dolů k hasičům, tak se zase ozývá zvuk hasičské sirény.
1: Ředitel Krajského technického muzea Jiří Junek. My se ale jdeme podívat na výstavu letectví a tady samozřejmě první, co návštěvníka zaujme, je letadlo zavěšené u stropu.
2: Ano, je to letoun VT-16 Orlík, výrobek nedaleké firmy Orličan Choceň. Pochopitelně pro nás to byl trošku oříšek to sem dopravit a připevnit ke stropu, ale jak vidíte, tak se podařilo a teď je to dominanta této expozice.
1: Zabírá v podstatě celý strop a není to jediný rozměrný exponát. Tady je třeba koš horkovzdušného balónu.
2: Začínáme chronologicky s vývojem letectví. První, čím se začalo lítat, byly horkovzdušné balóny, takže proto tento krásný dobový koš.
1: Tamhle pak torzo létajícího kola.
2: Ta expozice se nevěnuje jenom těm, bych řekl, notoricky známým věcem, jako je první český aviatik Jan Kašpar z Pardubic nebo již zmiňovaný Orličan Choceň, ale zaměřili jsme se také na celou řadu báječných lidí, takzvaných snílků, kteří se snažili jít různými průkopnickými cestami a například stavět létající kolo jako pan Kábele ze Zaječic u Chrudimi.
1: Tady je část větroně, do kterého si můžou lidé sednout.
2: Zkusit šlapat pedály a manipulovat to řídící páku.
1: Tak, já to zkusím. Můžu i zavřít. Dá se i uzavřít ta kabina.
2: Na to navazuje digitální simulátor, kde se návštěvník může proletět, zkusit si přistát, zletnout a tak dále.
1: Všechny expozice Krajského technického muzea jsou otevřené denně od 9 do 17 hodin. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, 2 minuty po 8:15, je pátek 8. května, státní svátek, většina z vás má volno, tak ale my nebudeme zahálet, zkusíme se trochu vzdělávat s Jitkou Slezákovou, pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak Jitko, appendix rovná se slepé střevo, myslíš?
1: Ano.
0: No, představ si, že ne.
1: To je ten koneček.
0: Představ si, že to tak není. Martin Písařík tě vyvede z mírného omylu za chvíli v rubrice, co v učebnicích nebylo. To si poslechneme.
1: No to si rozhodně poslechneme. Počasí.
0: Čeká nás den ve znamení velké oblačnosti, zataženo oblačno, ale později odpoledne už to bude lepší, oblačnosti by mělo ubývat, přehánky jenom výjimečně, spíš na horách, teploty 14 až 17, v 1000 metrech od 7 do 10 stupňů Celsia. Jitko, zpátky k tobě, po 9. hodině, co nabídneš?
1: Vzhledem k tomu, že je státní svátek, tak se budeme věnovat i osvobození tomuto výročí a já jsem schválně zapátrala ve svém archivu rozhlasovém, protože jsem si vzpomněla na pana Mareše, který žil v Heřmanově Městci a říkalo se o něm, že to je poslední žijící Žid. A my jsme spolu před asi 21 lety, představ si to, natáčeli takový rozhovor, který mě až rozplakal. Musím říct, on vzpomínal na to, jak si jako 21-letý mladík jel pro svou maminku do koncentračního tábora a jaká ta cesta byla a jak potom kvetly ty šeříky a tak dále. Takže jestli máte chuť si to poslechnout, nabídneme samozřejmě ve zkrácené verzi tento rozhovor po 10. hodině například.
0: A ty šeříky, ty nás přivedou i do radioporadny.
1: Rozhodně, protože naším hostem bude zahradník František Hlubocký a řekneme si něco o těchto nádherných květech. Teď se rozvinuli v ten správný čas, jinak nevím, jestli to pozoruješ, v minulých letech o týden dřív kvetly.
0: Je to tak, všiml jsem si, určitě. A co ještě nabídneš dalšího?
1: Máme tady i jednu takovou aktuální informaci, jestli se chystáte na výlet, tak Předhradí na Chrudimsku zpřísní pravidla pro parkování, a to hlavně kvůli turistům, kteří míří na hrad Rychenburg. To slyšíte po 9. hodině. Počet turistů, což je zase potěšující pro turistický ruch v našem kraji, totiž výrazně roste.
0: Tak Jitko, přeju ti krásné sváteční vysílání a za chvíli už ten appendix.
1: Ano, to si teda moc ráda poslechnu. Pěkný den.

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li

0: večer v České televizi. ČT 1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT 2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: A Otaku Twirt ve studiu, před námi jsou další zprávy.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Omezení na obchvatu Skutče potrvají několik měsíců. Stavbaři tam pracují na napojení nového střediska energetiků. Provoz je vedený jedním pruhem a dočasně je zrušený přechod u Teska. Práce by měly být hotové do konce srpna. V Chrasti uzavřeli průchod do aleje Lipky. Nepřístupná je cesta kolem zámku. Dělníci tam začínají pracovat na opravě fasády památky. Do alejí se návštěvníci dostanou přes nádvoří zámku. V Lukavici na Orlickou-Ústecku je nové muzeum s knihovnou. Obec odkoupila schátralou roubenou chalupu a na jejím místě nechala za 11 milionů postavit podobnou budovu s expozicí věnovanou historii vesnice i místních obyvatel. Větší obchody dnes mají v Česku zavřeno. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Obě komory parlamentu dnes mají den otevřených dveří. Můžete se tak podívat i do běžně nepřístupných prostor. Například v Senátu je to hlavní sál, rytířská síň nebo mytologická chodba. Do večera bude otevřená i Valdštejnská zahrada. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, zejména na horách se místy budou tvořit přehánky. Teploty 14 až 17 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení na silnici 343 u Topole.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na Den vítězství si popovídáme o nové knize Paměti národa. Dozvíte se, o čem je a kdy bude křest. Za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Pátek 8. května, 2 minuty po půl deváté, zpívá Honza Kalousek.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, vám všem přejeme pěkné sváteční ráno. Dnes je 8. května, den vítězství a naším hostem je Miroslav Tyč, vedoucí dokumentarista pro východní Čechy Postbellum Paměť národa. Vítáme vás ve studiu, pěkné ráno.
1: Pěkné ráno, dobrý den.
0: Ten 8. květen je o paměti a svobodě. My si tady budeme povídat o knize, kterou teď nově vydáváte jako Paměť národa. Co bychom v ní našli jako takový první dojem a pocit, kdybychom si ji otevřeli právě dnes, když je to 8. května?
1: Nevím, kde byste ji asi nalistovali. My jsme ji nazvali 100 let paměti východních Čech a je řazená podle dat narození těch jednotlivých pamětníků, což ale neznamená, že se ty jejich, řekněme, hlavní příběhy nebo ty nejdůležitější události v tom životě odehrávaly třeba těch nejstarších v té druhé světové válce, ale naopak často prostě třeba jeden z těch nejstarších má vlastně nejdůležitější příběh třeba v roce 68 a podobně. Takže asi by to bylo o tom nalistování.
0: Dnes už je asi těžké najít nějakého pamětníka, který skutečně zažil tu druhou světovou válku, už jich ubývá.
1: Ubývá jich. Na druhou stranu ještě třeba loňský rok jsme natočili 4 pamětníky, kteří měli přes 100 let, takže oni zase, já vždycky říkám, že když už jakoby se dožijí tohoto vysokého věku, tak většinou jako jim ta hlava funguje dobře a většinou možná takové to sokolské ve zdravém těle funguje dobře a většinou možná takové to sokolské ve zdravém těle zdravý duch, jo, že vždycky jsou to takový pamětníci, kteří bydlí ve 40. patře bez výtahu, jako jo, ještě v těch letech a říkají, no takhle já se vždycky udržu v kondici.
0: A co jako dokumentarista prožíváte, když si představíte právě, že je nutné natočit tu paměť lidí, dokud tady ještě jsou, když to řeknu takhle úplně obyčejně. Jaké jsou ty vaše pocity?
1: Asi je to nějaké určité obtížení nás, nějaké jakoby trošku, řekněme, důležitosti toho, nechci říkat už je poslání, ale řekněme možná i toho povolání vlastně jako takového. Zachytit více než podrobné detaily, přesně dny, ty emoce, které v té době jako zažívali a umět to vlastně jako nějakým způsobem vstřebat a udržet, aby to nezasáhlo víc tolik nás, aby jsme to jako huby nenasávali, což samozřejmě taky není jednoduché a zároveň, aby oni měli ten dobrý pocit z toho, že se to, řekněme, z nich dostane ven, že to sdělí. Často jsme první, kterým třeba některé ty informace, ty události jejich života sdělují. A nemusí to být jenom, že třeba nám sdělí třeba o znásilnění, ale třeba i o tom, že prostě vědí, že tamhle ten soused prostě na ně donášel, ale protože je to soused, tak prostě nebyli schopni to vlastně ze sebe prostě ani třeba po sametové revoluci to ze sebe dostat.
0: Těch příběhů v knize je 32 nakonec. Jsou to příběhy jenom z východních Čech?
1: Ano, z východních

0: Čech a z východních Čech, takovém tom, když už jsme v té historii trochu socialistickém duchu, to znamená, řekněme, od Havlíčkova Brodu až nahoru po Vrchlabí, třeba řekněme, co tam je takhle v rohu. Takže v podstatě dneska Královéhradecký Pardubický kraj primárně, což jsou i vlastně hlavní donátoři té knihy. Takže i jsme se to snažili rozdělit, že jsem opravdu vybral 16 příběhů primárně z Královéhradeckého, primárně 16 z Pardubického, i když se často přemisťují a stěhují třeba takový Ervin Kukučka, jako který vlastně, jak ho neustále stěhovali jako faráře, tak jako ten si pobyl v těch krajích jako na velice různých místech mnohokrát, takže ten je třeba asi úplně nezařaditelný.
1: Ta kniha má nějakých 250 stránek, zaujal mě ten náklad 2000 kusů, ale že kniha nebude běžně v prodeji. Proč jdete touto cestou?
0: Tak zaprvé si myslím, že asi jedna z takových hlavních složek vedle toho zachycení těch vzpomínek je přenášení jaksi dál do veřejnosti, aby to nezůstalo jenom v tom archivu vzpomínek, archivu zvukových videonahrávek. A aby se to teda dostalo do širšího povědomí, k širšímu publiku a zejména třeba právě dětem, studentům, kteří si asi běžně dneska úplně knížky nekupují. Je to prostě cesta tímhle směrem. Samozřejmě i ta podpora dnes jaksi vydávat knihu takovouhle, řekněme, knihu vzdělávací není něco, co by bylo velkým, řekněme, prodejním hitem. Takže v tomto se snažíme jít tou cestou vzdělávání a podpory.

0: S vámi i nadále Český rozhlas Pardubice. Povídáme si tady s Miroslavem Tyčem, což je vedoucí dokumentaristiky pro východní Čechy, pokud jde o postbellum Paměť národa. A mluvíme hlavně o nové knize. Jak vůbec pamětníky hledáte tady v kraji Pardubickém, Královéhradeckém? Spolupracujete nějak s obcemi, domovy seniorů a podobně?
1: To jsou určitě taky cesty. To, že dostáváme běžně i impulzy samozřejmě z řad veřejnosti, to, že samozřejmě zase nepřijímáme všechny ty nabídky, to je samozřejmě věc druhá, ale je to jeden z hlavních. A myslím si, úplně nejvíc funguje jaksi takový ten systém té sněhové koule. Jo, že my natáčíme s jedním pamětníkem a ten nám vykládal, no ale tam jsme byli tenkrát s Františkem, to on by vám řekl líp. A no a tamhle potom to dělali holky prostě Magda s Julií a my se furt scházíme a my si to tak jako říkáme a najednou prostě z jednoho pamětníka je další šest a příběh se nám rozšiřuje a přelívá třeba i do jiných a tak dále. Takže to si myslím, že je asi takový jako možná nejdůležitější byl někde začít a pak už jakoby těch men, které bychom ještě měli, mohli natočit je moc. Spíš je to o financích dneska, než o těch prostředcích jako možnosti jako to natočit, nebo že by ti pamětníci ještě nebyli, to určitě jsou. Navíc samozřejmě, jak byste zmiňoval, že jako není samozřejmě tolik pamětníků třeba druhé světové války, nebo pamatují to jako děti, takže ne zas třeba úplně výrazně, ale přichází nám spoustu jiných milníků. Před pár lety třeba jsme dělali výstavu i k měnové reformě, že prostě většina prostě i těch si pamatuje, že přišli o ty drobný kasičky už jenom, když už o tohleto. 68 a tak dále. Na příští rok chystáme, bude velké výročí chaty 77, takže chystáme velkou výstavu, řekněme, chartě, ale spíš i obecně jako k lidským právům a k tomu, co vlastně ta charta představovala spíš symbolicky, než jako taková.
0: Tak nějak ověřujete hodnověrnost těch pamětnických vzpomínek, přece jenom se ten pohled na události čase mění, i třeba už ti lidé zapomínají a třeba si něco pletou. Jak to ověřujete?
1: Tak určitě ta paměť je selektivní, vždycky byla, ať už si to prostě přizpůsobujeme, i už si to časem jako třeba trochu překreslíme vlastně jako v té hlavě. Ale myslím si, že to jakoby nejdůležitější, co je ta emoce, to, jak v té chvíli se cítili, to je to vlastně nezaměnitelné. Tak samozřejmě jako připravujeme se na každý ten rozhovor, co to jde v podstatě, co tam je v místě, jak i odkud ten pamětník jakoby pochází, kde se to odehrávalo nebo kde se pohyboval. Ale samozřejmě nás to jako překvapí taky někdy, jako úplně nás to řeknu, střelí úplně někam jinam. Jo? Řeknu, natáčel jsem pamětníka, který bydlel tady v regionu a že teda jako má hodně jako k občanskému fóru. Já jsem ho našel v seznamech prostě občanského fóra, že byl velký aktivista a tak dále a tak dále. No a pak jsme si začali vyprávět a když jsme se dostali k tomu roku 89, tak jsme zjistili, že ho odvelali na vojnu do Chebu. A najednou jako informace o občanském fóru Chebu chyběly, tak to samozřejmě je problematické, ale jinak v zásadě samozřejmě ověřujeme. Nicméně my se je snažíme třeba i konfrontovat s něčím, pokud je to vyloženě jakoby rozpor nějaký s tou realitou, jakoby větší. Ale na druhou stranu to, co vlastně oni řeknou, tam stejně zanecháváme v té podobě, jak to řekli. K tomu potom funguje v rámci toho archivu vlastně to, že my nějakým způsobem s tím příběhem pracujeme, že ho editujeme a že z něj píšeme, o čem ten příběh je a tam nějakým způsobem korigujeme některé ty informace nebo nějakým způsobem je dáváme do souvislostí. Komplikované je to samozřejmě často třeba i se svazky, že jo, ze státní bezpečnosti, kdy spousta lidí samozřejmě o tom nechce slyšet nebo nechce mluvit nebo prostě říká, ne, to my jsme si jenom povídali, prostě to nebylo nic, jakože já bych na někoho donášel nebo něco, tak samozřejmě to do té jako souvislosti musíme dát také. I když nám vlastně jenom řekne, že vlastně to nebylo, nebo že se nic nedělo.
0: Když se podíváme přímo na tu knihu, jaký tam je podle vás nejzajímavější pamětnický příběh, nebo pro vás osobně, co vás tak hodně zaujalo?
1: Já určitě půjdu ke svým asi dvěma nejbližším lidem. Jeden, který byl rodinný přítel, to byl Pavel Šmíd. který se pohyboval v tom disentu, který psal několik samizdatových vlastně literárních časopisů. Vyhodili ho z univerzity vlastně těsně před státnicemi a tak dále. Prostě velice, velice jako výrazná osobnost a pro mě samozřejmě mě jako velice ovlivnil i přitáhnul víc k té třeba literatuře, jako, že určitě byl jeden z lidí, který na to měl jako velký vliv, že se vlastně jako literární historii jako věnuju. A druhým byla paní Blanka Čílová, kterou já jsem poznal v podstatě až tady v regionu, až v jejich 92 letech. Stále ještě naživu, je velice, stále velice aktivní a jsem rád, že mě i považuje za svého přítele, která si prostě prošla jako neskutečnými pekly, byla v podstatě jako v rámci třetího odboje, zavřeli vlastně jejího manžela. Pak později, když on teda zemřel, tak mnohem ještě později si vzala dalšího politického vězně a neustále se v tom jakoby prostředí byla v tom tlaku a vůbec jí to jako nezlomilo, spíš jakoby možná bych řekl lidově nakoplo prostě ještě o to víc a po 90. roce byla jedna z nejaktivnějších prostě členek konfederace, prostě objížděla prostě už tenkrát, že po 60. prostě školy a do poslední chvíle, dokud prostě mohla. A je to pro mě jako nezdolný příklad prostě lidskosti a energie.
0: Knížka bude mít svůj křest 26. května v Krajské knihovně v Pardubicích. Co tam můžeme očekávat?
1: Přesně by to mělo být tady na příhrádku vlastně v čítárně, jakoby v Pardubicích. Doufám, že dorazí třeba i někdo z pamětníků, my budeme zvát. Každopádně samozřejmě budeme se bavit o té knížce a určitě, kdo přijde a bude mít zájem, tak si může ji odnést.
0: V kolik to začne?
1: Pravděpodobně někdy kolem 15. hodiny, jako ještě nemáme přesný čas, ještě to ladíme s knihovnou, ale určitě, když budete sledovat stránky knihovny nebo stránky Paměti národa východních Čech, tak se brzy dozvíte.
0: Říká Miroslav Tyč, vedoucí dokumentarista pro východní Čechy Postbellum Paměť národa. Díky za rozhovor a pěkný sváteční den. Naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice chystají úpravu okolí Zelené brány. Vodohospodáři začali vypouštět Labskou přehradu ve Špindlerově mlyně. Česko si připomíná 81. výročí konce druhé světové války. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 17 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice dokončili opravu Zelené brány. Teď ještě čeká kultivace okolí. Práce na jedné z místních dominant přišly kvůli narušené statice a havarijnímu stavu zdiva na 42 milionů korun. Jak dodává primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO, radnice plánuje taky obnovu povrchů či zvýraznění reliefu na dlažbě.
2: Mělo by dojít k výměně povrchu za jinou dlažbu, relief koně, který tady známe, bude stvárněn z bronzu nebo prostě z nějaké litiny, mělo by to být uděláno tak, aby to bylo v podstatě zachováno.
0: V Chrudimi je dnes pro dopravu uzavřené nábřeží Karla Čapka. Omezení souvisí s oslavami Dne vítězství. Mimo provoz jsou i parkoviště za divadlem. Uzavírky potrvají do 17 hodin. Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků.
3: Plánuje odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. A to nejen do prostoru nad Štěrkovou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS.

0: pět a začne v 10 hodin. Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesly. Cenový strop na benzín je poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr čerpací stanice prodávají nejvíc za 44 korun a 42 haléřů. To je o 10 haléřů méně než ve čtvrtek. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty stojí maximálně 44,15 oproti včerejšku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě dneška a víkendu platit i v pondělí.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, zejména na horách se budou místy tvořit přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dlouhodobým dopravním omezením na silnici 2. třídy číslo 360 u Lanšperka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Vítejte při poslechu našeho svátečního dobrého dopoledne. Jste na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a máme 8. května, státní svátek, Den vítězství. Řekneme si samozřejmě něco více k tomuto datu a taky pojedeme na výlet, třeba do Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. To je místo, kde můžete zavzpomínat na parní éru železnice. Jak vypadaly úplně první parní lokomotivy, tak to vám popíšeme krátce před 10. hodinou. No a taky zajedeme na hrad Rychenburg, prý tam bude dražší parkovné. Jak slyšíte, máme otevřená okna, ptáci nám zpívají, tak snad to vyjde. Hezký den všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Brezek zpívá pro vaši dobrou náladu. Modrá zem na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. No a teď už díky střípku z našeho rozhlasového archivu můžeme nechat rozehrát fantazii. Slibujeme vám, že se zasmějete podobně jako kdysi návštěvníci našeho zábavného pořadu. Do něj přišel knihkupec Vratislav Ebr a z knížky erotických anekdot Václava Budinského vybral krátký intimní příběh. Fór byl hlavně v jedinečné formě vyprávění.
1: Nudil. Procházel, uviděl, prohlížel, hodnotil, dohnal, postravil, zastavil, promluvil, nabízel, domlouval, sliboval, nedostal. Přece chtěl, přemlouval, přemluvil, jásal, pozval, odemknul, pobízel, ukázal, uzel, pohladil, svlékal, hledal, našel, mazlil, rozepnul, vyndal, nasadil, nahodil, vrazil, přitisknul, přitlačil, vrtěl, hekal, potil, šoupal, obracel, dodělal. Končil, odstrčil, oklepal, otřel, zastrčil, vstal, zapnul, vysmál, odešel, neplatil. Výskal, radoval, svědil. Štípal, zjistil, polekal, dotázal, dozvěděl. Léčil, mazal, natíral, sušil, nadával, bědoval, rozhněval, uřezal, zahodil.

0: Před námi prodloužený víkend, pátek, sobota, neděle, můžeme vyrazit na výlet, ještě zítra pozítří bude slunečnější počasí, přece jenom ale zahrádkáři, zahradníci, zemědělci se modlí za déšť, kterého je tak málo, říkáme to tady skoro každý den a možná o tom pohovoříme i se zahradníkem Františkem Hlubockým, který k nám dorazí do našeho svátečního pořadu, tentokrát po 11. hodině a budeme mluvit nejenom o šeříku, už jsme se tady domlouvali, co všechno bychom vám rádi pověděli, ale to bude až po 11. Stačilo jen několik sezon a hrad Rychenburg se dostal na turistické mapy. Jeho návštěvnost roste a prodané vstupenky se počítají na tisíce. S tím ale souvisí i komplikace pro obyvatele předhradí, ve kterém památka stojí. Výletníci totiž často parkují, kde se dá. Obec proto bude dopravu regulovat. V příspěvku redaktora Josefa Kopeckého uslyšíme, jaké změny se tam chystají.
1: Kolikrát se stane, že třeba manželka odjede na nákup, je pryč půl hodiny a mezi tím se zpátky zaparkovat a stojí tady praská SPZ-ka.
2: Jan Marek bydlí jen pár set metrů od hradu. Problémy s parkováním se podle něj opakují celkem pravidelně.
1: Když je třeba víkend, pěkný sobota, neděle, že jo, tak to tady je zaparkovaný celý, tady třeba ještě v té zatáčce, to je blbý.
2: Starosta předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU ČSL uznává, že situace není ideální. Obec už chystá opatření, jak turisty usměrnit.
3: V letu chvíli vzhledem k návštěvníkům, vzhledem k počtu a návštěvě hradu, musíme tuto otázku regulovat a řešit, protože ten počet těch návštěvníků je poměrně velký.
2: Hrad je přístupný teprve 5 let. Dříve sloužil jako domov důchodců a zařízení pro duševně nemocné. Patří Pardubickému kraji, který se z něj snaží postupně vybudovat atraktivní turistický cíl. A čísla skutečně rostou.
4: Ta zkušenost, kterou z toho po těch 5 letech máme, tak je to, že 100 000 lidí si tento cíl našlo.
2: Upřesňuje radní Roman Línek z Koalice pro Pardubický kraj. Podpora mířila třeba i na posílení železničního spojení.
4: Dá se tam dojet i vlakem, i v tom jsme dělali nějakou aktivitu Pardubického kraje, aby to bylo turisticky atraktivní.
2: Auta ale mají převahu a 20 000 lidí za sezónu je v obci se 400 obyvateli přeci jen znát. Předhradí proto zavede parkovací zóny, vysvětluje Zdeněk Mikšovský.
3: Část vlastně bude vymezena na volné parkování, včetně teda takového toho záchytného parkoviště, které je u hřbitova nebo u kostela. A v tomto rizím jádru, tady u toho Rychumburku, nebo tady na té návsi obce, bude vymezené stání pro rezidenty.
2: Obec ještě čeká na schválení dopravních úprav od Chrudimského městského úřadu. Zóny chce nechat vyznačit během letní sezóny. Z předhradí Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme řízek, ale nebude to obyčejný řízek, bude krůtí a ještě k tomu v mandlovém těstíčku. A jako přílohu

0: Právě dnes si nejen v České republice připomínáme konec druhé světové války, za který se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, která vstoupila v platnost 8. května ve 23:01 hodin středoevropského času. Dnes je tedy den vítězství. V minulosti se svátek nazýval Den osvobození či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes v zemích někdejšího Sovětského svazu. Válka na starém kontinentu skončila podpisem bezpodmínečné kapitulace, kterou v Remeši za německou branou moc podepsal generál Alfred Jodl, aby byla později v Berlíně parafována dalšími německými i spojeneckými představiteli. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo. S výjimkami se bylo možné setkat na našem území, které z části stále nebylo osvobozeno. Pražské povstání tak fakticky skončilo až 9. května příjezdem tanků prvního ukrajinského frontu, které se střetly se zbytky nacistických sborů, které se snažily dostat na západ do amerického zajetí. U Milína na Příbramsku se odehrály ozbrojené střety ještě 12. května a ty bývají označovány za poslední větší bitvu druhé světové války v Evropě. V 6 let trvajícím konfliktu zahynulo podle odhadů 60 milionů lidí, přičemž ze 2/3 se jednalo o civilní oběti. Tolik tedy vzpomínka a připomínka dnešního státního svátku. A teď už si řekneme s Dagmar Magincovou, co je to sator a k čemu se používá.
1: Historici mají ve zvyku volit si nějaká kritéria, podle nich charakterizovat určitá období dějin a tím ty dějiny periodizovat. Kdyby si vzali takovou tašku, vyšlo by jim období igelitek, období síťovek a při

jemnější dělení by se cestou do minulosti dopracovali i k Satoru. Sator by je u nás zavedl do nejvýchodnější části severovýchodních Čech, Orlických hor a pod Orlicka, kde se tak říkalo tašce se dvěma uchy, upletené ze slámy, z líka nebo rákosu. Dál na Moravě se jí říkalo Sotor a na Slovensku Saťor. No a to měkčení tam nebylo náhodné. V téhle podobě už slovo totiž přesně odpovídalo maďarskému originálu.

0: Nádherný duet Celine Dion, Barbara Streisand na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Už je 9 hodin 37 minut a máme tady jednu informaci z ČTK. Na památkově chráněné bráně borců, která je součástí letního stadionu v Pardubicích, bude pamětní deska připomínající architekty Karla a Miroslava Řepovy. První z nich sportoviště navrhl, s grafitovou desku připravuje architekt David Vávra se svou dcerou, řekl to architekt Jaromír Chmelík. Brána borců je funkcionalistická stavba z počátku 30. let minulého století, která tvoří monumentální vstup do areálu stadionu. Tak tolik informace z Pardubic. No a teď už jdeme zase zpátky do kuchyně. Pokud se něco děje s naším zdravím, tak mnoho z nás využívá česnek. Právem ho někteří považují za všelék. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady nás naučí ho používat i jako prostředek proti plísni na nehtech.
1: Babské rady.
2: Na plíseň nehtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: No, my se posuneme zase kousek dál. Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku nás čeká už za pár minut.

rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Historie železnice našeho kraje, to je téma seriálu tohoto týdne. Úplně první vlak z Olomouce do Prahy se vydal na svou premiérovou cestu 20. srpna roku 1845. Ale včera jsme si v soutěži Věřte, nevěřte řekli, že už 2 měsíce předem si tu cestu vyzkoušela lokomotiva Pardubic, vyrobená v Anglii, která dokázala vyvinout na tu dobu neuvěřitelnou rychlost 40 až 50 km v hodině. Ale pojďme k tomu oficiálnímu, známému a velmi slavnostnímu aktu, kdy se vlak z Olomouce rozjel do Prahy. 20. srpna 1845 jeli v čele slavnostně ozdobené lokomotivy. Redaktor Vilém Branda zjišťoval, jak tehdejší parní vlaky vypadaly. Vydal se proto do Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. Vedoucí muzea Michal Bednář říká, že úplné počátky parních lokomotiv jsou dnes tak trochu opomíjené.
1: Ti historikové železniční se většinou spíše zajímaví o ty modernější parní lokomotivy, o ty albatrosy, mikáda, o tyhle ty hrdé tisícikoňové stroje. Ale tyhle ty babičky, které vlastně zahajovaly ten provoz v té první polovině 19. století, tak jsou za mě trošku neprávem opomíjeny. Takže my jsme se rozhodli, že postavíme repliku první parní lokomotivy, která v roce 1838 a následně v roce 1839 přijela z Vídně, nejdříve teda do Břeclavi, a potom teda v roce 1839 z Vídně do Brna. Bude to parní lokomotiva Moravia ze Stevensonovy továrny vlastně z Anglie, z Newcastlu. No, abych se vrátil k těm dotazům, jak ty první lokomotivy vypadaly, tak samozřejmě vypadaly úplně jinak než ty, které potom známe z těch nostalgických výjížděk. Byly mnohem menší, ta lokomotiva vlastně Moravia vážila kolem 8 tun, takže spíš to připomínalo tadyhle ty naše úzkorozchodné lokomotivy, ale samozřejmě byla teda na ty velké koleje. K jejím konstrukci se používalo i dřevo, takže třeba hlavní rám té lokomotivy byl dřevěný. Ty technické řešení ještě nebyly ustálené, takže ty lokomotivy se velice rychle vyvíjely a velice rychle se zlepšovaly, takže každá ta další hnedka už byla jiná než ta přední. V podstatě prakticky jsme teď pátrali po té historii té Moravy, o tom, jak vypadala, tak jsme zjistili nebo zjišťujeme, že co kus, tak vlastně to bylo skoro originál.
2: Vlaky tehdy dosahovaly rychlosti zhruba 30 až 40 km v hodině. Strojvedoucí přitom lokomotivu řídil z otevřeného prostoru.
1: Stál na takové plošince, jenom vlastně obehnán zábradlím, a teď si představte, že ty lokomotivy jezdily samozřejmě nejen v létě, ale jezdily i v zimě a po několika málo letech provozu i v noci. Takže opravdu ten komfort té obsluhy musel být strašný. Jo. Když v noci ve sněhu s tou lokomotivou vlastně 40-kilometrovou rychlostí stát na té plošince několik hodin, protože samozřejmě ta cesta z té Vídně do Brna nebo potom později třeba do Olomouce, tak to se bavíme opravdu o půldenní nebo skoro denní cestě. Takže byli to opravdoví průkopníci ze vším všudy. Opravdu jako klobouk dolů, v dnešní době by vůbec něco takového nebylo představitelné.
0: No a další inspiraci najdete v Muzeu starých strojů a technologií v Žamberku. Jenom je potřeba podívat se na jejich webové stránky nebo sociální sítě, abyste viděli, jak mají aktuálně otevřeno. Železniční historii zmapoval také v pořadu na nedělní vlně z Pardubic Vilém Branda a vy si můžete tyto díly poslechnout na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Za chvíli už nabídeme aktuální zprávy přesně za 10 minut. Prezident Pavel a premiér Babiš se dnes ohledně složení české delegace na summitu NATO opět neshodli. Více uslyšíte ve zprávách.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Staré dálnice na Pardubicku chtějí zlepšit napojování nových domů na obecní kanalizaci. Do oslav výročí konce války se v Chrudimi zapojí výsadkáři i veteráni. Pavel a Babiš se dnes ohledně složení české delegace na summitu NATO znovu neshodli. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 17 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Staré dálnice jednají o možném převodu obecní splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pod pardubické vodárny. Obec si od změny slibuje snazší připojování nových domů na kanalizační síť, což teď není možné kvůli omezené kapacitě čistírny. Některé domy jsou tak napojené jen na domovní čističky a septiky, říká nezávislý starosta Martin Korunka.
2: Už nemůžeme připojovat žádné nové objekty a poptávka po připojeních tady u nás je. A pro nás by to znamenalo rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod. S tím by souviselo přikoupit i pozemky v okolí, abychom měli na to místo. A to jsme odhadli, že by nás mohlo stát až 60 milionů korun. A na to v podstatě nemáme kapacitu.
1: V Chrudimi dnes pořádají oslavy 81. výročí od konce druhé světové války. Zapojí se do nich armádní výsadkáři i klub vojenských veteránů. Mimořádně bude otevřená i síň tradic v areálu kasáren. Hlavní část programu začíná ve 14 hodin v Parku republiky.
3: Návštěvníci tam uvidí ukázky zbraní a výstroje výsadkového pluku, můžou ochutnat vojenskou stravu nebo si vyzkoušet první pomoc. Pro děti pak budou připravené soutěže a silový trojboj. Součástí oslav jsou i koncerty nebo prezentace agentury pro válečné veterány. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na dnešní schůzce na Hradě opět neshodli na tom, jak by mělo vypadat složení české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance NATO v Ankaře. Babiš dál míní, že by Pavel neměl být její součástí. Prezident se ale summitu zúčastnit plánuje. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost, nicméně ji zváží, pokud nakonec součástí delegace nebude. Tři americké válečné lodě podle prezidenta Donalda Trumpa úspěšně propluly Hormuzským průlivem. Na síti True Social potvrdil, že se tak stalo pod nepřátelskou palbou. Lodím se ale podle něj nic nestalo. Z dřívějšího vyjádření oblastního velitelství amerických sil vyplývá, že proti plavidlům iránské složky vyslaly rakety, drony a malé útočné čluny. Posádky torpédoborců palbu opětovaly a zasáhly řadu cílů na pobřeží průlivu. Sport. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Christian Reichl.
4: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno, místy polojasno, ale místy taky zataženo, objevit se mohou i přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Počítejte stále s jízdou na semafor mezi Lipchavami a Ústím nad Orlicí na silnici 1/14.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme rádi, že nás posloucháte i v Den vítězství. Je pátek, 8. května, svátek, obchody mají zavřeno. Vítejte při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Mouka, voda, sůl a kamna. Tak vznikají tradiční křesné placky, které užívají ve skanzenu na Veselém kopci. Jednu voňavou ukázku pečení vám přineseme v našem vysílání už za chvíli, ale ještě předtím nabídneme vzpomínku pamětníka na konec druhé světové války.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladký

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv zná už na spaměť, vstup

0: Tento den si nejen u nás připomínáme konec druhé světové války, za který se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, která vstoupila v platnost 8. května, už jsme o tom mluvili v minulé hodině. Pro mnoho lidí v té době ale nebylo vůbec důležité přesné oficiální datum konce války. Hledali totiž svoje blízké a doufali, že přežili. Konkrétní příběh mi vyprávěl před 21 lety pan Ladislav Mareš z Heřmanova Městce, který pocházel z židovské rodiny. Povídal mi o tom, jak se po osvobození vydal hledat svou maminku do koncentračního tábora.
1: Spojení neexistovalo vlastně, že jo, najednou jsme dostali, někdy začátkem června, jsme dostali lísteček, máma žije a všechny vás pozdravuje. Ale nebylo to psané její rukou a razítko tam bylo Bergen-Belsen. No tak jsme s kamarádem hledali, kde to vůbec je, Bergen-Belsen, až jsme na to přišli, že je to u celé Hamburg. A kamarád dostal takový šílený nápad, že by se nemělo čekat na repatriaci oficiální, kde jezdili třeba autobusy, pokud byly, že jo, nebo vlaky. No a on mě říkal, no tak pojď, pojedeme pro mámu. Tak jsme si vypočili autíčko od pana řidícího, učitele Háli. On říkal, tak si vemte moji érovku.
2: Protože vy kluci 21-letí asi, kde pak byste na auto vzali, vidíte v té době, tak jste jeli.
1: Tak jsme vyrazili slavnostně a jeli jsme pro mámu až k Hamburku.
2: Jak to probíhalo ta cesta? Určitě to nebylo jednoduché, protože na jedné straně Rusové, na druhé Američani a pro vás muselo být velmi složité dostat se z té ruské strany na tu americkou.
1: V té době už to bylo jasný. Rusové kam došli, jak oni říkají, že jo, kde se napije jako ten kůň toho donského kozáka, tak to je jejich, jo. Tak udělali to setkání na Labi, že jo, no a pak se dohodli, kde bude demarkační čára mezi východem a západem. A teď bohužel my jsme se potřebovali dostat do ty západní zóny. No a to nebylo jednoduché. Jeli jsme od mostu k mostu, na jedné straně stál ruský voják a na druhé straně stál 50 metrů nebo 100 metrů, tak tam stál Američan. Všude nás honili zpátky, přestože jsme měli potvrzení od repatriačního úřadu, dokonce azbukou napsaný, nebylo to nic platný, prostě dávaj nazad a hotovo.
2: A nakonec se to povedlo, protože vím, že všechno dobře dopadlo.
1: Víte, nějak nám ten pán nahoře nám asi fandil, protože my jsme byli takový poblázněný kuci, který si to představili, jak urvíne k válku.
2: A teď už jsme v Bergen-Belsenu, když jste tam dorazili, tak jaké bylo to první setkání s maminkou po tolika letech, jak jste to udělali?
1: Ten Bergen-Belsen osvobodili Angličani už 14. dubna, takže už jako tam udělali pořádek, ty hromady mrtvol už tam nebyly a tak jo. No a kamarád mě říkal, hele, já půjdu radši napřed, aby na mámu to nebyl příliš velký nápor, kdyby tě viděla. No taky vyhledal a řekl, jako co by tomu říkala, kdyby se setkala se synem. No, ona už byla taková ostřílená, že jo, z toho koncentráku, tak říkala, no byla bych ráda. Tak jsem tam šel, no když jsem jich chuderu viděl, ona vážila necelých 30 kilo, když tam odcházela, tak měla skoro metrák. Ještě byla po operaci skvrnitýho tyfu, takže měla rozřezanou tvář, zavázaná byla jak karkulka, no. Tak, no to bylo nádherné setkání.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Mouka, voda, sůl, pár jednoduchých surovin, trochu šikovnosti, těsto uválíte na placku a šup s ní na kamna. Tak vznikají takzvané křesné placky, tradiční dobrota našich předků, kterou můžete ochutnat ve skanzenu na Veselém kopci. Právě tam je při různých akcích znovu oživují v historických kuchyních. A jednu voňavou ukázku pečení objevila reportérka Naďa Kubínková na Modrém statku, kde starý recept předváděla Nikola Pospíšilová.
1: Je tam hladká mouka, voda a sůl a vytvoří se to těsto, aby bylo tuší trošičku. Já to už to dávám od voka, se přiznám. Je lepší tam dát víc vody a potom si přispávat mouku, aby vám to šlo pěkně zadělat.
2: Odkud ten recept pochází?
1: To je recept, který vlastně naše kolegyně výzkumné vědecké pracovnice sebrali tady po okolí, takže je to tradiční recept, který my jsme vydali vlastně i v těch našich receptech všedního dne ho máme. Takže s návštěvníci, když sem přijdou, tak si můžou zakoupit i brožurku a můžou si ho vyzkoušet doma.
2: Takže budeme péct na těch kamnech, na těch plátech.
1: Přímo na plátech. Ono se to tam úplně jednoduše na plát. Za minutku to bude hotové. A jak říkala kolegyně, bude to trošičku cítit.
2: A musí se to hlídat.
1: Musí se to hlídat samozřejmě. Hodně to teplo se musí hlídat, protože opravdu je to připálené potom ve vteřince.
2: Ta kamna se musí asi nějakým způsobem očistit, protože...
1: Čistíme hadrem suchým, čistým se to vydrbe pořádně.
2: To úplně stačí.
1: Úplně to stačí.
2: Takže placičky už budou hotové. To se jí takhle samotné, nebo to má nějakou přílohu?
1: Různé. Většinou se to jedlo opravdu suché, třeba se to namáčelo do bílého kafe a my návštěvníkům, a já pro vás vám to pak zkusím dát, s trochou másla a se solí, anebo se sádlem, pokud byste chtěli. Já se solím.
2: Tak já bych zvolila radši to máslo.
1: Dobře, tak já vám tam dám trochu másla, trochu vám to posolím a můžete...
2: Děkuju.
1: Je to horké, opatrně.
2: Je to teda taková rychlovka docela,
1: jo, je to opravdu hodně rychlý.
2: Jsou výborné. Ty pláty jsou důležité, že se to nedá udělat asi doma a na pánvičce.
1: Můžete to samozřejmě vyzkoušet, ale myslím si, že když byste přišli k nám a ochutnali to z těch plátů, tak to bude lepší trošičku.
2: A ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová mi teď ještě vysvětlí, proč se tento pokrm jmenuje nebo nazývá křesné placky.
3: To je častá otázka. Vlastně to byly placky, když docházelo k mletí obilí, tak mlýn musel mít nakřesané kameny. A protože byly většinou pískovcové, takže při tom prvním mletí se přeci jenom trošičku odíral ten kámen, takže ty placičky měly v sobě malinko pozůstatku toho pískovce, trošičku to křupalo a byly to placky, které prostě byly po nakřesání kamenů, tak proto křesné placky.
2: Ochutnat křesné placky můžete i zítra, kdy ve skanzenu pořádají Den otevřených mlýnů. Na návštěvníky čekají komentované prohlídky vodního obilního mlýna s ukázkou mletí pivovarského sladu a výrobou ječných krup a komentované prohlídky vodní olejny s ukázkou výroby lněného oleje. Z Veselého kopce Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: Je to tak, ještě Naďu doplním. Zítra, tedy v sobotu, se uskuteční další ročník celorepublikového Dne otevřených mlýnů a k tomu se připojuje právě i Veselý kopec. A pokud byste chtěli podrobnější informace, zítra nabídneme v ranním našem seriálu.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
0: Poslouchat tedy můžete zítra po 8:30 a dozvíte se víc.

0: první republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: I dneska tady pro vás máme moc pěknou publikaci, jmenuje se Zahradní projekty pro kutily, je to kniha z nakladatelství Kazda. Mnoho velmi zajímavých nápadů od zahradních architektů, více než 60 návrhů pro začátečníky i pokročilé do zahrady. A hlavně jsou to návody provázené fotografiemi a krok za krokem řešení pro každého levné je tady napsáno. Tak tolik tedy knížka, ale soutěžit o ní budeme až za chvíli. Víte, jak se objevila podle legendy na obloze Velká medvědice? I na to nám odpoví známý astrofotograf Petr Horálek. Povídali jsme si spolu o tom, jak se snaží zaujmout zájemce o pozorování hvězdné oblohy. Tak si teď v klidu sedněte, dejte si třeba kafe, představte si, že sedíte někde na louce, daleko od města, je jasná noc a nad hlavou vám svítí tisíce hvězd. Kolik přesně jich můžeme vidět pouhým okem?
1: Je tam 3,5 tisíce hvězd, tam se nikdo to nenapočítá. V ten moment ale 3,5 tisíce hvězd pouhýma očima. A jaká se vlastně jsou hvězdí? Poznáme je? No jasně, vezmu ukazovátko, takové svítící, a začnu teda ukazovat a zamířím na to nejznámější. A to je velký vůz. No a přijdu s takovým zklamáním, protože velký vůz ve skutečnosti není souhvězdí. Lidé si myslí, že to je to jediné, které znají, ano, a pak teda přijdu na to, že neznají žádné, protože velký vůz není souhvězdí. Je to jenom takzvaný asterismus, to je část mnohem většího souhvězdí, a tomu se říká Velká medvědice. A k němu teda se váže jedna taková legenda, ještě k druhému, který se jmenuje Malý medvěd. A to jsou vlastně takové zvláštní útvary na obloze, protože jsou to medvědi, kteří mají dlouhý ocas. A proč mají teda na té obloze dlouhý ocas? A za to může Zeus. Ten totiž se zamiloval mimo jiné. Zamiloval se do krásné ženy, která se jmenovala Kalisto, ale hrozně to naštvalo Diovu ženu, Héru, která teda se naštvala a proměnila ji v medvědici. Nevěděla ale, že mezi tím se Kalisto narodil syn, který se jmenoval Arkos. Zrostl veliký svalnatý muž, že jo? A mezi tím v lesích běsnila medvědice, které se všichni báli, a někdo řekl Arkosovi, že je tam ta medvědice, jestli ji teda nemůže nějakým způsobem spacifikovat. A on statně, že naběhl do toho lesa a šel teda proti ní, a protože Kalisto v ten moment spatřila svého syna, tak úplně zapomněla na to, že bylo medvědicí, a rozběhla se k němu

0: roztažené paže, že ho chce obejmout. V jeho pohledu to vypadalo, že ho chce zabít. A v posledním momentě si toho všiml Zeus vysoko na Olympu a udělal takovou šrekovskou metodu. Namísto toho, aby Kalisto proměnil zpátky v ženu, tak Arko se také proměnil v medvěda. A aby teda oba uchránil před svojí žárlivou ženou, tak je vzal za ocasy a vytáhl je na nebeskou klenbu a dodneška tam jsou a je to znamení vlastně mateřské lásky.
1: No to dopadlo, pane, to byly nervy.
0: To byly nervy. A takových příběhů je teda spousta a právě takové příběhy se můžete dozvědět na těch pozorovacích nocích, mimo jiné při tom pozorování těch nejkrásnějších objektů na té obloze.
1: To ovšem, až bude mít Petr Horálek čas v létě o prázdninách, protože já jsem si během toho, co si tak krásně povídal, ještě otevřela, kde můžete potkat Petra Horálka v nejbližších dnech. Je to hezky tady soustředěné na webových stránkách. Máš to v hlavě nebo můžu přečíst?
0: No určitě to přečti.
1: V pátek ve 14.30 8. května Fantom Svitavy, klenoty čilského nebe.
0: Je to tak, bude. Tam je takový velký festival pro fotografii a mimo jiné tam bude právě povídání o tom, jaké úžasné věci se dají pozorovat v Chile.
1: No a potom tady máme 11. května v pondělí na třídě míru, to bude paměť národa, v Pardubicích opět příběhy vesmírného nomáda.
0: Květen bude nabitý a nejenom květen, protože pochopitelně v létě bude pozorování minimálně jedno na Lichnici, to ještě bude oznámeno, potom budou přednášky určitě ještě v Třemošnici a v září se na mě můžete těšit i na hvězdárně v Pardubicích.
1: No my vás o tom samozřejmě budeme informovat vždy před akcí a nezapomeňte ve Svitavách si najít Petra Horálka o 14:30 odpoledne Klenoty chilského nebe. O tom bude vyprávět.

0: rychlost. No jdeme na to, už je tady naše soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: A já rychle beru do ruky ještě propisku, papíry mám, kafe skoro dopité, tak jak to má být. A já doufám, že i když je státní svátek, že se zúčastníte, že mě v tom nenecháte samotnou. A máme tady velmi pěknou cenu, kterou můžu ukázat na kameru, i když pochybuji, že během svátečního dne někdo bude na kameru koukat, že jste spíše někde venku, na zahrádce, anebo jen tak odpočíváte. Máme tady pro vás poslední vydání knihy Zahradní projekty pro kutily z nakladatelství Kazda. A jak už jsem před chvílí říkala, jsou tam takové velmi jednoduché návrhy, nápady, takové kreativní zahradní vychytávky. Za chvíli přijde do studia i zahradník František Hlubocký, určitě se mu ta knížka také bude líbit, ale nenechám ji. Je tady pro vás, tak já ji odložím. A mám tady pro vás takové pěkné slovo dneska. Je to slovo hojíček. Víte, které bylince se tak říká? To můžu říct už, je to třeba jitrocel, který napomáhá k hojení, uklidňuje podrážděnou kůži. Nebo se tak říká taky řepíku, hojíček nebo hojíč, což je bylina, se kterou jsme si v pondělí povídali s bylinkářkou Radkou Svatošovou. A teď je čas právě na sběr listů hojíčku. Tak si dobře poslechněte krátkou ukázku z toho rozhovoru, kterou vám teď pouštím.
2: Řepík se dává do směsí na podporu trávení a jater, nebo ne na podporu, ale spíš na hojení, léčení. To je ten hojíček, jak jsme si kdysi říkávali, opravdu hojí, takže když máme nějaké potíže s trávením a souvisí to třeba s játry, se žlučníkem, ale i obecně, tak řepík je bezpečný, můžeme ho do směsí přidávat. A jeho vzácnou vlastností je taky, že u něj byly zjištěny protirakovinné účinky. Takže já nečekám na květ, ale sbírám už i listy, které jsou nádherně vonavé, příjemné, protože řepík, ten se na rozdíl třeba od kopřivy může pít i dlouhodobě a nevadí to.
0: Je to zkrátka taková krásná hojivá bylinka, jemná. No a teď pozor, protože tady máme soutěž, věřte, nevěřte, tak já zůstávám u toho hojíčku. No krásně nám kosák tady vyspěvuje do toho. A říkám, že hojíček byl skřítek, který v době našich předků navštěvoval venkovské chalupy, ve kterých bylo potřeba vyléčit děti, které si způsobily nějaký úraz, třeba si odřeli koleno, řízli se, mnoho poranění si způsobili při práci na poli, protože pomáhat rodičům bylo zcela běžné. Hojíček měl tedy hodně práce. Štěstí na něj měli děti hlavně v okolí Hlinska a dál na Vysočině. Mám pravdu, nebo nemám? Byl skutečně hojíček skřítek v bramborářském kraji. 726 46 48 48, jdeme na to. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, Pavlína.
0: Krásný den, paní Pavlíno. Neruší vás ten kosák, můžu nechat otevřené okno?
3: Sice jsem o tom nikdy neslyšela, ale zkusím věřit.
0: Zkusíte věřit, je to takové pěkné. Já jsem se ptala, nevím, jestli jste mě slyšela, jestli vás neruší ve vysílání ten kosák, protože já ho slyším hodně ve sluchátkách, když tak zavřu.
3: No, my jsme v autě, tak možná, že to spíš ruší.
0: Dobře, to ruší víc, to máte pravdu. Tak mě to takhle ruší. Stačí, hojíček, skřítek se vám líbí, občas by se hodil i pro vaše děti nebo vnoučata, vidíte.
3: No, bylo by to taky hezky.
0: Dobře, děkuji za váš tip. A opatrnou jízdu přeju. Naschledanou.
3: Děkuju, naslyšenou.
0: Máme úplně plné všechny linky, což nás samozřejmě velmi těší. I takhle ve státní svátek jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Pardubice. Tak tedy bereme třeba tady toto telefonní číslo. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Jarka.
0: Krásný den, paní Jarko.
4: Já vám taky přeju, tak vám tam hezky zpívá, je to slyšet.
0: Je dneska teda opravdu na plné pecky, takhle ještě nikdy nespíval. Asi se mu líbí, že je, není takové vedro.
4: No, tak já sama nesouhlasím. Já si myslím, že to je rostlina.
0: Mm-hmm. To já nevylučuju, to jsem tady říkala před chvílí, že hojíček, tak se říká některým bylinkám, třeba řepíku, anebo jitrocelu, ale já k tomu přidávám ještě toho skřítka. Byl to skřítek, který v době našich předků navštěvoval venkovské chalupy, takhle mu říkali, v bramborářském kraji.
4: Dobře, neslyšela, ale stejně vám nevěřím.
0: Nebudete věřit, nepřesvědčila jsem paní Jarku, no co se dá dělat? Děkuju i tak za milý telefonát a mějte se pěkně. Naschledanou.
4: Děkuju.
0: Ještě tady máme do třetice někoho. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza Turecko.
0: Krásný den, krásný den do Verměřovic, pane Honzo.
5: No, asi tak. Já bych vám zkusil věřit, že to měli vymyšlený, aby ti děti tomu trošku věřili, aby je uchlácholili.
0: Mm-hmm, aby je uchlácholil, aby třeba zrovna přinesl nějakou tu tinkturu z řepíku a nebo z jítrocele, že?
5: Tak. A nebo něco pro mě je zoubková víla, to je to samý.
0: Teď jsem to chtěla právě říct, přesně tak, zoubková víla, to je něco podobného, tak naši předkové měli hojíčka. Je to hezké, no. Tak proč tomu nevěřit, že?
5: Tak, přesně.
0: Dobře. Honzo, pohodový den, ať se vám všechno daří a naslyšenou. Pokud máte ještě chuť vydat se k počítači a zkusit napsat, co si myslíte o hojíčkovi, jestli věříte tomu, že to byl takový skřítek, který dokázal vyhojit různé odřeniny dětem v době našich předků, věříte, nevěříte, pište studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Historická auta, kola, letadla nebo hasičskou techniku uvidí návštěvníci Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Nové muzeum plné unikátů připomíná také množství firem z východních Čech, jejichž jména byla kdysi známá i daleko za hranicemi země. Vypravíme se tam spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát bude osobností šarmu výtvarnice Andrea Vytlačilová. Představíme vám také elegantního vodníka a pozveme na zábavnou sportovní akci. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře, které se týkají vzhledu, účesu nebo váhy, a v kosmetickém rádci dostanete další porci rad od Vlasty Libotovské.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Už tady sedíme s Františkem Hlubockým, on vždycky přijde takhle včas, abychom si stihli ještě popovídat před naším svátečním pořadem dnes. Vítej, Františku, u nás hezký den.
1: A krásné májové dny každému přeju. Je to moje nejoblíbenější období v roce.
0: Ano. A jenom kdyby trošku zapršelo, aby bylo ještě
1: no, to by
0: více
1: mohlo
0: té
1: v noci
0: vláhy,
1: pršet
0: že?
1: Ještě. V noci ano, bych to dovolil.
0: V noci bys to dovolil, dobře, no. Jak jsme si to naplánovali, ale teď zpátky k Hojíčkovi. To je název, který ty znáš?
1: Znám, já ho slýchal, já jsem to trošku poslouchal, když jsem přišel a pám, jej, to jsem slyšel v dětských letech. Sám jsem si můžu teďka říct, co jsem si myslel.
0: Můžeš,
1: řekneš
0: samozřejmě.
1: Já jsem si myslel, že je to asi jitrocel, že když jsme si třeba odřeli koleno, že o prázdninách u babičky, tak to na venkově je běžně, no tak se šlo na Hojíček neboli jitrocel, podrbali se, pomačkali se listy a přivázali se na to koleno, aby se to zahojilo.
0: Takhle bylo to bylo. A podobné to bylo zřejmě s tím řepíkem, o tom tady mluvila Radka Svatošová a mimochodem u toho jitrocele, ten má krásné lidové názvy, třeba myší ouško taky, nebo psí jazyk, se mu
1: psí jazyk, jo.
0: No ale já jsem tady říkala, že naši předkové před 100 lety, možná 200 lety, měli takového skřítka, Hojíčka léčivého a já si to představuju tak, že když děti plakali, něco si provedli, odřeli koleno a podobně, tak řekli, tak a teď ale přijde skřítek Hojíček, už tady někde je a aspoň mohli třeba vydezinfikovat něčím, nějakou tou bylinkou v klidu a dítě stichlo, protože vědělo, že Hojíček jim to vylečí. I když to bude zrovna trošičku bolet. No co, líbilo by se ti to?
1: Líbilo by se mě to a třeba to není tak daleko od pravdy.
0: No bohužel jsem si to vymyslela, ale zase na druhou stranu, teď nás určitě poslouchají maminky, tatínkové, dědečkové, babičky a můžou takového Hojíčka si přizvat do domácnosti.
1: Tak a mně se to moc líbí, co jsi vymyslela a doporučoval bych to používat. To je někdy v těch nových pohádkách se říkají takové nesmysly, které mě dráždí, zatímco tohle je ala Božena Němcová, něco tak krásného.
0: Hojíček nás nedráždí. Tak, máme tady spoustu informací od našich posluchačů přes maily. Moc děkuju, že jste k tomu mailu došli a že jste si udělali ten čas. Třeba Roman tady píše, nevěřím, nevím, co to je, ale nějak mi to nesedí. No dobře děláte, Romane. Paní Věra, myslím, že je to nějaký léčivý balzám nebo mast na rány, takže ta taky nevěří. Majka, věřím, byl to takový škodolibý šotek. No to my nechceme, ale škodolibého, naopak, takového hodného, milého. Ale více lidí tedy věřilo tomu, protože to je hezká zpráva a vidíte, pravda to úplně není. Takže Františku, vyber tady jednoho z nevěřících.
1: Jednoho pěkného Hojíčka a já myslím, že to budu, to slovo budu používat.
0: No, že teď si to po mně přečteš, to je to další věc. Je tu paní Věra R. Takže paní Věro, gratulujeme. Poslední knížka pro zahrádkáře putuje k vám, já ti Františku takhle ukážu.
1: Zahradní projekty, no to vypadá být moc pěkně.
0: No, tak.
1: To si myslím, že ten, kdo to vyhrál, že si pokouká a i počte.
0: A za chvíli
1: a může si brát inspiraci.
0: A za chvíli si taky, milí posluchači, počkejte na další Františkova slova, budeme si povídat třeba o šeříku.
1: O šeříku, ano.
2: Andělům odhalo ráno křídla.

0: Michalka u Wellnesskaly, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chrudimský hospic odmítá upravený plán developera na výstavbu v lokalitě u bývalé ploché dráhy. Zřícení na hradu Brandýse nad Orlicí by měla být přístupná od příštího roku. Prezident s premiérem se ohledně summitu na to neshodli, Pavel zatím žalobu nechystá. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 17 stupňů. Hezké dopoledne vám, u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Provozovatele chrudimského hospice odmítli upravený plán developera u ploché dráhy. Investor tam počítá s výstavbou několika podlažních bytových domů. Podle vedení hospice by to ale výrazně ovlivnilo péči o klienty.
5: Územní plán umožňuje v blízkosti hospice stavbu domů se 4 a 1 ustoupeným podlažím. Po protestech developer nabídl variantu, že výšku nejbližších domů sníží. Ani s tím ale provozovatelé hospice nesouhlasí. Zásah do okolí považují za tak výrazný, že by poskytovanou službu zásadně ovlivnil. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: V Brandýse nad Orlicí pokračují záchranné práce na zřícenině místního hradu ze 13. století. Hotové by měly být letos. Vnitřní prostory ale budou podle vedení města přístupné až příští rok. V plánu je také, aby zřícenina zvnějšku díky vegetaci působila jako hrady ve Skotsku.
6: Péči o zříceninu se město ve spolupráci se spolkem na záchranu hradu Brandýs nad Orlicí věnuje už víc než 10 let. Za tu dobu úpravy stály přes 11 milionů korun. Radnice na to částečně čerpá dotace od Ministerstva kultury. Příští rok by měly být přístupné 3 místnosti uvnitř hradu. Venku kvůli bezpečnosti přibude zábradlí a nové travní porosty, díky kterým hrad splyne s okolní krajinou. Z Brandýsa nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Obyvatelé Liberku, Hlásky a Bílé na Rychnovsku museli výrazně omezit spotřebu pitné vody. Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou společně s obcí vyhlásili zákaz zalévání zahrad na pouštění bazénu a mytí aut. Důvodem je přetrvávající sucho a nízké zásoby vody. Vodohospodáři upozorňují, že opatření má zajistit dostatek pitné vody pro běžné fungování domácností. Zároveň vyzývají obyvatele, aby vodu šetřili i při běžné spotřebě. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to dnes oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. Maximální povolené ceny pohonných hmot klesly. Cenový strop na benzín je poprvé vyšší než u nafty. Litr čerpací stanice mohou prodávat nejvíce za 44 korun a 42 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Litr nafty stojí maximálně 44,15, o 45 halířů méně než včera. Tyto ceny budou kromě dneška a víkendu platit i v pondělí.
4: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji převážně oblačno, místy polojasno, ale místy zataženo, objevit se mohou i přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou na silnici 1/35 u Moravské Třebové. Pokud můžete, místu se vyhněte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Konec druhé světové války zastihl naši zem v májovém rozkvětu. Lidé vítali osvoboditele květy šeříků, jak můžeme vidět v dokumentárních filmech. A tak si o těchto keřích symbolizujících osvobození povíme něco se zahradníkem Františkem Hlubockým v našem svátečně laděném pořadu. A rozhodně nezůstaneme jenom u šeříků, tak za chvíli víc.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: A už tady máme od paní posluchačky Lídy vzkaz o šeříku. Když jsme říkali, že se o něm budeme bavit, tak píše, je to nádherný symbol jara, který jsme jako děti trhali na zahradě mamince ke dni matek. Františku, ještě jednou vítej.
1: Děkuji. A rád si o šeříku povídám, mám ho taky rád. A on prohází naši lidi tady v naším zemi strašně moc let, nevím ani přesně od kdy, to bych to musel někde hledat. Že jo, a postupně teda tehle ten, co jsi mě ukazovala, ten šeřík čínský, to je odrůda nebo jeden z botanických druhů, který má ty jednoduché květy a tam neexistuje bílá ani tmavofialová barva. On je takovej lehce růžovo-fialový až tmavěc. Někdy bych řekl možná podle oslunění, někdy podle chemismu půdy, takže se může stát, že se to trochu mění. Voní krásně, ale jiné ani plnokvěté formy nenajdeme, ale snadno se množí, ale zase nepřerůstá, má výhodu, dělá takové ty hustější, drobně větvené keře. Babičkovský šeřík ideální.
0: To je takový
1: taky.
0: Ten klasický a já jsem ti ho ukazovala z toho důvodu, že to je jediný keř, který jsme si nechali na zahradě, ten původní, ano. Takže musí být opravdu hrozně moc starý, třeba 50 let.
1: No klidně, to on šeřík má speciálně, teda všechny šeříky, ale tenhle ten čínský se hodně pěstoval právě proto, protože on se tak jako neustále zmlazuje. Kořenovými vymlatky vyrůstají další, pak tam se stane, že nějaká větev uschne, on vyroste, řekl bych tak, maximálně 2,5-3 metry, ani ne, spíš nižší, no tak ta se většinou vyřízla ta špatná větev a tři další nové tam narostly a bylo to, no.
0: No, ty květy, některé jsou opravdu nádherné a hlavně ta nezaměnitelná vůně. Pojďme si říct k tomu názvu. Zjišťoval si, proč se šeřík jmenuje šeřík?
1: Já nevím, já už jsem ti navrhl, že by to mohla paní Dagmar Magincová, protože v našem zahradník jako v žargonu vždycky se, ne, ani se to nějak neskrucovalo nebo nepřekrucovalo, buď syringa, to je botanický název, latinský, anebo se říkalo šeříky. A neměli jsme ani proto nikdy a říkalo se šeřík, on krásně voní se šerem, jako když
0: se
1: k večeru, když se šeří, že jo, no tak jako vždycky se, je takové krásné české slovo.
0: No tak
1: no.
0: Možná, že to je od toho, že krásně voní, a je to fakt, že no, takhle odpoledne na
1: ano,
0: večer,
1: když se,
0: to je
1: když
0: teď
1: zapadá,
0: taková vůně. No alergici z toho radost nemají, pochopitelně.
1: Já nevím, neslyšel jsem zatím na šeřík, na ledasco alergii, na šeřík jsem neslyšel, naopak. Šeřík se, ale já ještě se přeskočím zpátky k té botanice. To, co běžně máme po zahradách, je šeřík obecný, syringa vulgaris. A ta má ty plnokvěté formy a ta jeho původní, ta planá forma, je taková jemňoulince, jak bych to řekl, lila, jemňoulince lila, nebo i bílá dokonce.
0: Ale ten a to roz... jsou ty plnokvěté. To už...
1: a, no a ty, víš, ten se prošlechtil až do těch plnokvětých forem a ty se roubují. Protože zase planety, co by dělali tohleto křovy, dělají tyhle ty odnože, ale zase ten plnokvětý šeřík, aby nezaplevel, se roubuje vysloveně na mladý, jenom řízkování množený, aby ten, ta podnož nedělala, ale ze spoda takové ty všelijaké výmlaty, které někdy až překáží.
0: Je to složité? No, je to složité to naroubovat? Třeba šlo no, by to na ten čínský, na ten...
1: Já myslím, že se to na tuhle tu vulgár, ale to bych se musel opravdu zase už se školka, už je to dlouho od školy. Ale roubovali jsme vždycky na tyhle ty plané vulgaris, na ty jeho botanické předky. Botanické předky,
0: což je samozřejmě vždycky lepší určitě.
1: Což je, no, jako ujmutelnost, všechno je lepší samozřejmě.
0: A můžeš jednoduše říct, jak se to dělá, to naroubování?
1: Z jara klasicky jako třeba jabloň. Na mladý prut, tak jako když máme pláníku od jabloně úplně stejným způsobem.
0: Tak už třeba v únoru, na konci
1: no,
0: února?
1: No, takhle. Musí se trochu podle počasí. Vždycky se rouby berou tady speciálně v nížinách. Už třeba v lednu, v únoru, dokud to plně spí, ty rouby se schovávají do chladna někde, do sklepa nebo do net, kde je okolo nuly, nebo i třeba malilinko pod nulou. A ty musí spát. No a šeříky se roubují poměrně brzo, protože jakmile ta podnož začne tak jako se budit a rašit. Tam nevadí, když je narašená, aby měla mízu.
0: Tam je šance, aby se to chytlo.
1: Náročné na šikovnost.
0: Takový přenos krve.
1: No, kdo umí roubovat jabloně, tak si s tímhle poradí, ale jenom jsem chtěl říct, vůně šeříku vždycky sklidňovala, vždycky, proto říkám, nevím, alergii, je považovaná za takovou jako zharmonizující, že jo, činící dobře na duši. A má mnoho významu ještě v květomluvě.
0: No to si řekneme samozřejmě po písničce. A můžeme také naše posluchače trošku navnadit, nebo spíše my bychom moc rádi věděli, co vám teď kvete na zahradě, jestli máte taky nějaký ten šeřík a jestli třeba máte nějakou fotku.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice si užíváme sváteční den s floristou a zahradníkem Františkem Hlubockým a slíbili jsme květomluvu, která se týká šeříku. Tak pojďme na to.
1: Ano, tak jednak šeřík se vždycky říkalo, to je vítací rostlina. Tudíž ty jsi mluvila o těch tancích, ale třeba dělávali se z něj veliké vázy takové, protože jsou to dlouhé květy, když se čekala návštěva někde na zámku, to je jedna věc. Pak o šeříkové vůni se říká, že navozuje takové klidné myšlenky a že při posezení v šeříkové vůni se lidé snadněji dohodnou, když se potřebují dohodnout.
0: To je moc hezké.
1: Že jo, a já tomu věřím.
0: Abych tam posadila naše politiky.
1: No jistě, že no, ale to nevím ještě, čeho jim dá čuchnout někdy. Dalšího. Ale ne, tak já k tomu je.
0: Určitě.
1: Tak tam je široká škála, právě tenhleta vulgaris, ten obecný, má od bílé až po tu hodně temně fialovou. Takže ta bílá, to je takový symbol jako platonické lásky nebo počáteční lásky, nevinné lásky, jo, takové té hezké poslat. No a pak jak to pomalonku tmavne přes růžovou, miluju tě tajně, miluju tě úplně, jsem z tebe celý pryč. No až potom, čím je tmavší, to už je taková ta vášeň.
0: A taková ta normální, to už je taková ta láska stálá.
1: Ano, taková ta růžová, šikovně růžová barva.
0: Tak to je pěkně řečeno. Hodí se na každou zahradu? Jsou i různé možnosti od toho menšího, nižšího až po ty velké
1: keře. Tak můžeme si vybrat. Tak jedna šeřík dobře se tvaruje, nebo tu velikost si můžeme dobře udržet. Chci podotknout jenom, neřezat z jara samozřejmě po zimě, ale vždy i hned po odkvětu. Jakmile odkvěte, a tam ho pak můžeme stvarovat, protože ty nově se vyvíjející větvičky už mají v tom vrcholovém pupenu zárodek poupátka. Jakmile bychom začali řezat déle, zase bychom si odřezali poupátka na příští rok.
0: Takže opravdu hned teď
1: jakmile odkvětou, hned ho dá do pořádku. Pak teda, jak jsme si bavili o tom čínském šeříku, ten je takový méně vzrůstný, do těch 2 metrů sám od sebe ty husté keře. Mnohdy se používá v parcích také na oddělení takový živý plot nenásilný, ale existuje ještě šeřík Majerův, Meieri psáno s tvrdém, i ten je takový mini, má drobounké krásné hrozinky, voňavé a hustě drobně snáší krásně řez, tak ideál na takové ty živé plůtky
0: ano,
1: až
0: nízký,
1: ploty.
0: Tak půl metra.
1: I od půl metru by se dal snadno držet, že jo, zase tím řezem a dá se i tvarovat právě ala živý plot jako stůjky, ale pořád, když je moc stůjkových plotů, mě se to nelíbí, to už je strnulé. A ta část může být z těch listnatých keřů a tady je právě
0: smutné,
1: jedním
0: je.
1: Z nich. A pak jenom ještě, když připomenu, možná spíš ho najdete ve sbírkách, nebo kdyby si chtěl někdo koupit a někde nabízeli, šeřík balkánský, ty jsi tomu našla správný ještě.
0: Karpatský, myslíš?
1: Karpatský. No on je z nějakých těch
0: čeledi olivovníkovité.
1: No to jsou všechny šeříky. Čeledi olivně, ale šeřík karpatský a má takový ještě svod se takový
0: Syringa Josikaja.
1: Josikaja, no, syringa, tak to je celý botanický. Ten je úžasný, on roste tak jako volně, nedělá moc husté keře, má takové ty laty, ty hrozny, má takové rozvolněnější a krásné dlouhé ty trubičky, jednotlivé malé hvězdičky a dlouhé trubičky. Velice vypadá tak nějak elegantně a nezvykle, tak ten bych doporučoval, kdyby si chtěl někdo má místo na zahradě ho koupit.
0: No je jich teda hodně, těch druhů šeříků.
1: No jsou v podstatě 4 základní druhy, které se učí a myslím si, že těch šeříků je ještě daleko víc, ale tohle jsou ty běžné nebo už jejich kříženci odvozeniny.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Mám

0: To s pánem souhlasím, já bych to taky třeba tak viděl. Mm-hmm. Protože ta jedna z těch, je to přechod z bílé do té lila, mm-hmm, a to je nejčastější barva, taková světle šedofialovo. Mm-hmm.
1: A já tady teď rozklikávám fotku od paní Lenky z Podhradí, že to je šeřík u sousedů z neudržované zahrady. Je... No ten je obrovský, to je ten, nevím, jestli to je ten čínský, no ty se potom podíváš, ty bys to musel oběhnout celé, takže potom během písničky se podíváš a řekneš, co je to za druh, ale je teda obrovský, to je strom.
0: Strom, to je, spíš to bude ten obecný, že oni jsou nejčastěji a ten obecný šeřík dokáže dělat až 7metrové stromy.
1: Je to teda nádherná fotka, moc děkujeme, paní Lenko. No a my tady máme pohled... se nám skýtá s Františkem na skleničku. Ty si vždycky přineseš, já to na tebe řeknu, ty si přineseš skleničku s vodou, že se budeš pomalu popíjet během toho povídání.
0: No to prvoplánově tam... se stavuju, že tam ještě děvčata dole říkají, budete mi žízeň, já pám, já ne, ale kytičky.
1: Vždycky do toho šoupneš nějakou pěknou kytku a dneska tam jsou konvalinky, opět tvoje srdeční záležitost. Ano. Už kvetou.
0: No ty patří právě tím, končí vlastně jaro, jak jsme si říkali, ty hajničky, jo, možná někdo z těch starších zahradníků, to je spíš odborný název, se používalo slovo efeméry. A to byly jaké ty sasanky, já nevím, fialky, co všechno kvete v háji od toho hajnička, než se stromy olistí. A vlastně tuhle tu éru těch hajniček nebo efemér končí konvalinky. Tohle jsou sice zahradní, ale jsou tady místa třeba i v našem okolí, v lesích, kde bývají celé plochy těch divokých konvalinek, ale tím už jarní éra hajníček končí.
1: Ono se dá říct, že to začíná sněženkami.
0: Ano, s těmi to začíná.
1: A končí konvalinkami. No. A teď jsme byli v Orlických horách a to byly taky efeméry jako vyšité. Ano. A to byly ty sasanky a pak ještě podobné bílé kvítky, ale zjistila jsem, že to je šťavel.
0: Celé plochy.
1: Bílé plochy.
0: No, byli jsme v Rychlebách teďka a tam zase, že jo, tam konvalinky, nebo to není v těch lesích, ale bílé plochy celé. A já to slovo hajničky, já se k němu vrátím, rád užívám. To je zase takový lidový, krásný český slovo, protože rostou v hájích, že jo? Hmm.
1: No a co ta konvalinka? Máš taky něco z té květomluvy? Co to znamená?
0: No, konvalinka je takový symbol čistoty, zasvěcená paně Marii. A dokonce jako Němci, ona je Convallaria Maialis, že jo, když to vemem, no tak tam slyšíte přesně to počeštěné Convallaria, Convalinka, Maialis, Májová. A Němci to mají Majglechen, Májové zvonky.
1: Taky krásné.
0: Nebo zvonečky, spíš málové zvonečky.
1: No, tady naši posluchači teď se rozeslali spoustu fotografií. Tak víš co, tak uděláme takovou otočku, ty se otočíš směrem ke mně,
0: přeběhneš
1: a budeš mluvit, ale my si mezi tím klidně můžeme dát i písničku. Jenom ti tady ukážu zatím ten velikánský strom, podívej.
0: No tak to je ten šerý, to je ten, jak bych to řekl, původní šeřík obecný, že jo, na který se roubuje. To je přesně ta barva.
1: Je ten klasický šeřík obecný, na který se roubuje.
0: Šeřík karpatský už tam je taky krásně, vidím ty dlouhé trubičky na fotografii.
1: A tady třeba, a to už jsou jiné kytičky.
0: A tohle to je něco...
1: To je od paní Boži, která je taky taková naše pěstitelka.
0: To jsou hořce. No to je taková už, to, tady zas bych už spíš použil to slovo efeméra, to je ten jarní hořec. Zahradníci to spíš mysleli na tyhle ty rostliny, co se pěstují v těch skalkách, Alpinech. Takže tam se spíš používalo víc efeméry než hajničky, to tam nepatřilo k tomu, když to v přírodě, v lese, to jsou zase sice oboje, ale spíš ty hajničky.
1: Moc vám děkujeme za krásné fotografie.

0: Ještě jednou moc děkujeme vám všem za fotografie, které jste zaslali. Vidíme, že jste opravdu nadšení zahrádkáři a František Hlubocký z toho má radost.
1: Určitě.
0: Tak a ještě, abychom dokončili ten šeřík, ještě se k němu vrátíme. Květomluvu jsme si řekli, ale co když si chceme tu vůni, ne každý má možnost mít šeřík na zahradě, tu vůni přenést do bytu nebo do domu. Já se přiznám, že už ho ani moc netrhám z té zahrady, protože on do druhého dne má svěšenou hlavičku.
1: No, je lepší, když ho může si člověk užívat venku, vydrží to déle, ale zase, když už si potřebujeme, tak já vím, každému se chce spíš takové ty hladké, dlouhé pruty a tak řezat, ale je lepší, co největší počet, spíš takových těch kratších větviček a hlavně, když ho přineseme, tak z té větévky, kde ta lata je, odstranit všechny listy, všechny ty listové výhonky, ty si dá do vody mezi to samostatný a konec té větvičky rozťukat, buď hodně šikmo seříznou, nebo roztřepit, anebo doslova kladivkem rozťukat o hranu stolu. Někdo dokonce doporučuje strčit ho na chvilku do horké vody, ale já spíš říkám dát ho ale do vlažné vody. Každý si myslí, že pomůže studenou vodou naopak. Do vlažné vody a na takovém klidném místě, no tak typnu ty 3 dny. Chce to těch větevek tam mít radši víc a drobných, každá, aby měla teda lata jenom svůj proutek, nikoliv listy. No a jak některá odchází, tak se z té vázy vyhazuje.
0: Vyzkouším trošku rozdrtit a dát vlažnou vodu. Tohle se říká o slunečnicích.
1: O slunečnicích, ovšem, oni takové ty třapatky, tyhle ty letničky potom, a to jsem i zkoušel, že to opravdu pomůže. Horkou vodu od kármy třeba si je 80 stupňů nebo 70 stupňů, na chviličku ty květy s šikmým řezem do ní dát, jenom ponořit třeba na 3 minuty a vyndat a dát vedle, ale do vlažné.
0: U té třapatky říkáš
1: Takhle ono to platí i třeba pro venkovní růže, jako ty poliantky, které si chceme dát do vázy. Tohle to roztřepení stonku a ta vlažná voda, ta platí pro všechny a pokud možno vždycky listy dávat, větévky s listama dávat mezi to samostatně. Nenechávat zkvěty listy na stopce.
0: Tak. Květomluva tady byla, šeříky byly, konvalinky byly, hajničky byly, romantika jako vyšitá, Františku.
1: Jak jsme měli toho skřítka, zdraví.
0: Hojíček.
1: Samý hezký slovo dneska.
0: No a co kdybychom teď, máme tak poslední 2 minuty, kdybychom řekli našim posluchačům, až je nebude bavit nic nedělat, co je dobré zaset v této době?
1: Už se pomalu může všecko. Jedině bych, jako myslím tím třeba ty různé květiny, lichořeřišnice a tak dále, abych nezdržel. Počkat možná ještě pár nocí, až se oteplí noci a už by se mohly vysévat ven běžně ty okurky, cukety, dýně, všechno, co chceme. Já nejsem až velkým příznivcem vysazování těch předpěstovaných, anebo mít pro ně ideální nějaké podmínky připravené. Vždycky jsou lepší ty přímé výsevy v době, kdy už jsou noc 10 stupňů je dobrá už, pak přes den už je to skoro jedno jak dál. Protože ta okurečka si vyklíčí na místě na tom kompostě, pustí si pěkný dlouhý cancourek kořínek dolů, my ji ho nepřetrhneme přesazováním a ona si i za tou vodou lépe, až třeba bude sucho, zajde sama.
0: No je tam doma, zkrátka
1: je tam
0: v tom
1: doma
0: záhoně.
1: A nikdo s ní nehejba, ale je spokojenější.
0: A my bychom mohli pozvat na závěr ještě na jarní burzu různých rajčatových keříků a podobných, kterou pořádají ve Svinčanech za hranicí Kubelka zítra odpoledne. Můžete zajít a podívat se, co tam vypěstovali místní zahrádkáři. Myslím si, že to
1: moc
0: bude stát za to.
1: Doporučuju, znám to tam. A jinak, když si koupíte ta rajčata nebo papriky už, tak vysadit, překrýt netkanou bílou textílí a hlavně vysazovat hlouběc klidně až pod první lístky, protože zase vy potřebujete dostat ty kořeny do větších hloubek a navíc rajčata i papriky mají schopnost té ponoře z části kmínku v zemi znova zakořenit, nadělat si další kořeny. Bude větší úroda.
0: My budeme v tom našem povídání a pěstování a sázení a setí určitě pokračovat. Najdeme nějaký vhodný termín v kalendáři. Františku, prozatím moc děkuju. Bylo to s tebou báječné, jako vždy.
1: A bylo to s tebou zrovna tak báječné a budu se těšit.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co to chcete, tak to máme, co nemáme. Objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Ještě jednou připomínáme, že dnes slavíme Den vítězství. Za konec druhé světové války považujeme úplnou a bezpodmínečnou kapitulaci Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23.01 středoevropského času, abychom byli úplně přesní, což odpovídá první minutě po půlnoci času moskevského. A tak si určitě mnozí z vás vzpomenou na důvod, proč jsme kdysi v období socialismu slavili až 9. května. Vědí o státním svátku něco děti? Ptá se Tereza Brázdová.
2: Co je státní svátek?
3: Že v nějakém státu je nějaký svátek, třeba Halloween.
4: Jo, nebo třeba, že den krocenů.
2: Co je den krocenů?
4: No to je takový den, kdy se oslavuje, že takový krocen, kdo má krocena na farmě, tak to znamená, že ten krocen jako bude slavit ten svátek.
2: A to je i u nás?
4: No to může být ten angličtině nebo ukrajinštině.
2: Kdo nařídí ten státní svátek?
4: Pan farmář, když má třeba krocena.
2: Jaké máme ještě u nás státní svátky?
4: Velikonoce.
2: A pracuje se nebo je volno?
4: Pracuje.
2: Na státní svátek?
5: Ne.
2: Jste rádi, když máte volno, nebo jste raději ve školce? Když je volno, co je nejlepší dělat?
4: Že třeba jedete do zoologicky, dělat tam lev.
6: Teď třeba jít za kámoškama a jít i na žiště s nima.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Blíží se 12. hodina a já už úplně cítím tu vůni od vás z domů. A není to vůně šeříku, o tom jsme tady mluvili s Františkem Hlubockým, ale nějakého dobrého oběda. A svou vůni osobnosti ano. Přinesl i Honza Vamberský do studia. Ahoj.
1: A i vůni své kávy. Ahoj, jsem si přinesl.
0: A to je taky občas potřeba. Tak nalákej na dnešní sváteční odpoledne, páteční.
1: No, bude hodně sváteční, ano. Písničky od srdce, těmi to ohraničíme teď po 12. i po 17. hodině. A co já se tady tak koukám, tak svátečně laděné bude třeba kalendárium o 15:30 a také tady vidím, že se vydáme na hrad Rychenburg, ten byl zpřístupněn před 5 lety a turisté si ho postupně hledají a loni ho navštívilo 20 000 lidí, tak připomeneme a také další plány, které s Rychenburgem mají.
0: Připomeneme si také státní svátek ano. Dnešní, no a teď je tady písnička Dej mi pusu, tak si taky užijte, třeba si dejte pusu. Krásný den všem. No tak pusu mi.

0: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Premiér Babiš dál trvá na tom, že prezident na letní summit NATO v Ankaře nepojede. Pardubice chystají úpravu okolí Zelené brány. Památník Ležáky vypsal zakázku na opravu rybníka v pietním území. Počasí odpoledne bude v našem kraji oblačné až zatažené, teploty do 17 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
4: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
4: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
6: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
4: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Pardubice dokončili opravu Zelené brány. Teď je ještě čeká úprava okolí. Práce na jedné z místních dominant přišly kvůli narušené statice a havarijnímu stavu zdiva na 42 milionů korun. Jak dodává primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO, radnice plánuje také obnovu povrchu či zvýraznění reliefu na dlažbě.
7: Mělo by dojít k výměně povrchu za jinou dlažbu. Relief koně, který tady známe, bude stvárněn z bronzu nebo prostě z nějaké litiny. Mělo by to být uděláno tak, aby to bylo v podstatě zachováno.
3: V Chrasti uzavřeli průchod do aleje Lipky. Nepřístupná je cesta kolem zámku. Dělníci tam začínají pracovat na opravě fasády, památky. Do alejí se ale návštěvníci dostanou přes nádvoří zámku. Ležácký památník vypsal soutěž na opravu rybníka v pietním území. Nádrž má poškozenou hráz a součástí zakázky bude i odstranění nánosů bahna. Práce na obnově rybníka potrvají 9 měsíců. Odhad nákladů doplňuje zástupkyně ředitele památníku Lidice a Ležáky Jana Chourová-Placha.
8: Podle projektové dokumentace a rozpočtu projektanta na 17 milionů korun včetně DPH, s tím, že 12 milionů korun máme přislíbeno na rekonstrukci od zřizovatele Ministerstva kultury České republiky a zbytek peněz budeme čerpat v rámci žádosti o dotaci na Agenturu pro ochranu přírody a krajiny.
3: Ze světa. Pachatelé zajeli rukojmí při přepadení banky ve městě Sinzig ve spolkové zemi Poríní Falc na západě Německa. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze. V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny bojují hasiči podle úřadů s požárem způsobeným pádem dronu. Odhadovaná rozloha přesahuje 1000 hektarů. Podle agentury AFP nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji zatažené až oblačné, později odpoledne bude oblačnosti ubývat, ojediněle budou přehánky na horách četnější. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, vítr slabý severní až severovýchodní, tlak se měnit nebude, rozptylové podmínky během dne většinou dobré a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnic Pardubického kraje nemáme krátce popolední hlášené dopravní nehody. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dobrý sváteční den z Pardubic přejeme krátce po 12. hodině, protože je svátek, tak jsou tu písničky od srdce, no a protože právě je ten svátek, tak si budeme hrát podle vás i teď mezi 12. a 13.
2: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Pavel Bobek, má dívka N na začátek. Tak a teď už podle vás až do 13. na telefonu 726 46 48 48, na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kdo pak odstartuje dnešní polední seanci? Dobrý den.
2: No, dobrý den, tady Hanka, Žamberk.
0: Tak my vás posloucháme ze Žamberka, povídejte.
2: A chtěla bych nechat zahrát svojím nějakou písničku od skupiny Turbo. Mhm. A nechám to na vás.
0: Dobře, tak už tady hledám písničku od skupiny Turbo. Napadla mě, když to bude kolegyním, tak bychom mohli zahrát Krásným dívkám. Co vy na to?
2: Můžu být.
0: Dobře, tak písnička je připravená. Moc vás zdravíme v Žamberku, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Já taky.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Po světě jít a písničku od srdce zahrát si chtít, vidíte, to by byl rým a verš do téhle písně. No, kdo je na drátě, ptáme se, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Mirek z Prahy a přál bych si, abyste všem posluchačům v Pardubicích zahráli píseň z Limonádového Joa.
0: Jakže jste to říkal?
1: Kdybyste zahráli všem posluchačům v Pardubicích písničku Jo, whisky, to je moje gusto.
0: Jo, whisky, to je moje gusto, jasně.
1: Dobře. Děkuju.
0: Rádo se stalo. Zdravíme do Prahy. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Schovanky si dáme.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A pojďme znovu zvednout telefonní sluchátko, zeptat se, kdo pak volá. Haló?
2: No, dobrý den, tady Milena s Chrudimi. Mohli byste mi zahrát od Michala Kučního U nebeských bran?
1: Určitě, už to hledám. Tam U nebeských bran, bude to jenom pro vás? Pro Chrudimi?
2: Pro všechny, který znám.
1: Dobře, dobře. Tak písnička tak je to. Mějte se moc hezky v Chrudimi. Naslyšenou.
2: Děkuji, předem, naschle.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice ve svátečním módu jsou v plném proudu a někdo by měl čekat zase na drátě. Kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jarka. A já bych si přála, kdybyste mě mohli zahrát písničku od Valdemara Matušky, Nesmíš být nikdy líný, a posílám to svému vnukovi Lukášovi. Babička.
0: Je líný?
1: Ne, teďka pořád dělá s tátou, ale někdy jo.
0: Dobře, tak Valdemar Matuška, Nesmíš být pořád líný. Hledám, nenacházím. Jmenuje se tak ta píseň, jmenuje se trošku jinak.
1: Já nevím, nějak to tak zpívá.
0: Aha, čkejte, já už možná vím, kterou máte na mysli. Jo. Co děláš, to dělej rád, nebo tak nějak.
1: Ano, tak to bude.
0: Jasně.
1: Takže děkuju moc.
0: Tak rádo se stalo, písnička už je skoro připravená, mějte se moc hezky.
1: A hezký
0: sváteční den, naslyšenou, tak písnička je tady, povedlo se mi to. Blesku rychle.

0: Dnešní republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A také opět někdo na telefonu, kdo tentokrát volá. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Vlačka. Já bych měla prosbu, jestli máte od Šmigmátora My Way v češtině, a chtěla bych to nechat zahrát Lence z Hradiště a Radkovi.
2: Dobře, tak já se podívám, jak jste říkala ten název, My Way.
3: My Way, to je anglicky, ano, jo? Ano. Nevím, jak to mám překladu. Teď to bylo před týdnem, tuším, v O2 aréně měl vystoupení, tak jestli máte nějaký záznam, ale je to, vím,
2: to
3: i
2: nemáme
3: na
2: záznam.
3: Jsem si to hrála.
2: Jo, no to bohužel jí tady nevidím, měla by se jmenovat v češtině Moje cesta, nebo tak nějak, ale nemám ji tady.
3: Tak to mě mrzí, tak nechám vybírat.
2: Tak já zkusím
3: na vás,
2: za svým snem jít, to by taky mohlo být ono. Uvidíme. Jo, je připravená.
3: Ano,
2: mějte se moc hezky. Naslyšenou.
3: My také.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Senátor za svým snem jít. Minutu před půl jednou. Další z vašich písničkových pozdravů. No, telefon se nám tady opravdu rozblikal o 106. Tak ještě zvedneme sluchátko, zeptáme se, kdo volá.
1: No ahoj Honzo, Jarda z Dubiny.
0: Jardo, zdravíme na Dubinu.
1: Já se omlouvám, já jsem neposlouchal od začátku. Guťáka jsme ještě nehráli. Tak si dáme Guťáka.
0: Dobře.
1: A písničku, kterou se přiznám, že jsem ještě nikdy neslyšel, ale teďka se hodí, jmenuje se Já viděl quest Prahu v máji. Já nevím, jestli to znáte, ale já jsem ji včera slyšel poprvé.
0: Jo, no, tak já ji taky uslyším poprvé.
1: Rok 81, no, Karel na vrcholu sil.
0: Jo, no to je pravda, no to já jsem byl ještě malej špunt, to mi nic neříkalo. Ale možná mi to tenkrát hrálo v rádiu, protože maminka mi ho docela často pouštěla, abych dal pokoj, když si hraju. Tak kdo ví?
1: 81, to mě bylo 8 let, no.
0: Jo, a mě byly 3. Tak,
1: no jo.
0: Jdeme si to připomenout.
1: Tak jo, tak zase pro všechny, pro dobrou pohodu, pro vás do rádia, a zase někdy naslyšenou.
0: Já ji znám, jasně.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak, teď vybereme dnes první e-mail, aby došlo také na vás pisálky, protože jste se celkem hojně i rozepsali, tak aby se na vás přiměřeně dostalo v této hodině. Píšete nám třeba, že byste chtěli zahrát písničku do Moravské Třebové pro Luďka k dnešním narozeninám, tak ať je ti zase o rok více, malinko ze stárlití líce, nezoufej si, je to fuk, pořád si mladý kluk, ať je s tebou stále sranda, všechno nejlepší, přeje Stáňa, Tonda a Standa.

0: a v překladu by se dalo říct jsem svůj, I am mine v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak snad jsme oslavence potěšili, protože jste si právě tuhle kapelu přáli a zase se můžeme vrhnout na vaše telefonáty, když pár e-mailů a SMSek tu ještě máme, ale myslím, že to ještě s vašimi telefonáty do konce hodiny hravě zvládneme. Tak, kdo pak je teď na lince? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jana z Jamného.
0: Zdravíme, Jamné. Tak co to bude do Jamného na Torlicí?
1: Já bych chtěla zahrát paní Zuzaně Němcové, která včera ve Svitavách úžasně zpívala Hanu Hegerovou.
0: Mm-hmm.
1: Taky vyberte nějakou Hegerku.
0: Dobře, tak píšu tady.
1: Byly to nádherné šanzony, bylo to prostě úžasné.
0: Mm. Tak, něco od Haničky Hegerové určitě vybereme. A aha, čas na prázdniny, že bychom si dali.
1: Třeba.
0: Se nám to blíží, tak je to tady. Mějte se moc hezky.
1: Pěkný den.
0: Dobře, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: přijedu dnes.
1: Čas na prázdniny od Hany Hegerové a čas na další písničkové přání. Teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a uděláme to tak, že odbavíme poslední telefonát této hodiny. Zbytek telefonu zase v podvečer a pak už jenom e-maily a SMSky. Kdo pak volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Anička z České Třebové.
1: Tak co to bude do Třebové? Povídejte.
2: Já bych chtěla poslat pozdrav do Brandýsa nad Orlicí. Blance a Petrovi od Aničky, ať se tam mají hezky a zdraví a ať si užívají vnoučat.
1: Dobře. A písničku a necháte na nás, nebo jste nějakou vybrala?
2: No to bych jim nechala zahrát Lázeňskýho Švihák, jestli ho tam máte poblíž.
1: Tak už ho hledám. Ano.
2: Jinak zvu taky ještě posluchači, aby se přišli na vás podívat příští sobotu.
1: Ano, přesně tak, podrobnosti už po písničce. Mějte se moc hezky, budeme se těšit.
2: Taky.
1: Naslyšenou. Naschledanou.

0: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak, už příští víkend se na vás těšíme tady u nás v Českém rozhlase Pardubice. A teď se pojďme těšit na další z vašich písničkových pozdravů. Co pěkného nám píšete? Píšete krásné poledne, prosím o zahrání nějaké krásné písničky pro kolegy, lékaře a sestřičky sanitáře do Orlicko-Ústecké nemocnice a ještě pro Františka a Marušku Motičkovi do Letohradu na Orlici s pozdravem od Jardy Hlavatého. A ještě přišel pozdrav od Antonína. Antonín píše, že prosí o zahrání písničky, kterou zpívá náš kolega z Českého rozhlasu Dvojka, Jirka Holoubek, společně s kapelou Spiritual Quintet. A je to prý píseň Stovky cest. Tak tady je.
2: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

stovky cest a kapela Spiritual Quintet na vaše přání v poledních svátečních písničkách od srdce. A ještě stihneme dva vaše písničkové vzkazy, tak pěkně po pořádku. Píšete třeba, že jste slyšeli zpívat Jana Smigmátora a dostali jste chuť poslechnout si něco od Martina Chodůra. Skladbu nechám na vaší volbě, snad udělá radost všem posluchačům. A pokud poslouchá brácha Standa, tak jemu ke včerejšímu svátku písničku z Ústí nad Orlicí posílá a zdraví Bohumila. Tak já jsem vybral písničku Klidně plakej dál.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A je tu konec. Konec dnešních poledních svátečních písniček od srdce. Podvečer budeme po 17. pokračovat, zase budeme hrát podle vás, ale ještě se vám zachtělo kapely Icehouse, konkrétně Roman Schocně po téhle kapele zatoužil, tak si ještě jednu osmdesátku na závěr dáme.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: 81 let od konce druhé světové války v Evropě si politici i zástupci armády připomněli na pražském Vítkově. Do oslav výročí konce války se v Chrudimi zapojí výsadkáři i veteráni. Brána borců v Pardubicích uctí architekty Řepovi pamětní deskou. A počasí odpoledne bude oblačné až zatažené, oblačnosti bude ubývat, teploty v Pardubickém kraji do 17 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. Evropa dnes slaví výročí konce druhé světové války. Před 81 lety nacistické Německo podepsalo kapitulaci. V Praze si to připomněli vojáci a politici u Národního památníku na Vítkově. Pieta začala v 10 hodin a trvala necelou hodinu. Zazněla při ní státní hymna a politici se zástupci armády pokládali k památníku věnce. Památku padlých připomněla taky minuta ticha se třemi salvami. Krátký projev měl prezident Petr Pavel, který řekl, že lidé nesmí zapomínat na důsledky zneužití síly a zároveň vyzdvihl důležitost spolupráce mezi demokratickými státy.
3: Jedním z nejzásadnějších poučení dějin je význam spojenectví, solidarity a jednoty. Česká republika má vlastní bolestnou zkušenost s tím, jaké je čelit agresi v izolaci.
2: Na závěr pietního aktu pak nad Vítkovem přeletělo 5 armádních letadel.
4: Návštěvníci tam uvidí ukázky zbraní a...
2: V Chrudimi dnes pořádají oslavy 81. výročí od konce druhé světové války. Zapojí se do nich armádní výsadkáři i klub vojenských veteránů. Mimořádně bude otevřená i síň tradic v areálu kasáren. Hlavní část programu začíná ve 14 hodin v Parku republiky.
4: Návštěvníci tam uvidí ukázky zbraní a výstroje výsadkového pluku, můžou ochutnat vojenskou stravu nebo si vyzkoušet první pomoc. Pro děti pak budou připravené soutěže a silový trojboj. Součástí oslav jsou i koncerty nebo prezentace agentury pro válečné veterány. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Na památkově chráněné bráně borců, která je součástí letního stadionu v Pardubicích, bude pamětní deska připomínající architekty Karla a Miroslava Řepovi. První z nich sportoviště navrhl. Z grafitovou desku připravuje architekt David Vávra se svou dcerou, řekl to architekt Jaromír Chmelík. Brána borců je funkcionalistická stavba z počátku 30. let minulého století, která tvoří monumentální vstup do areálu stadionu. Letuška hospitalizovaná v nizozemském Amsterdamu s příznaky nebezpečného hantaviru má negativní testy, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Na palubě letadla společnosti KLM se předtím letuška dostala do kontaktu se ženou, která později v Jihoafrické republice na hantaviru zemřela. Žena byla se svým manželem na výletní lodi v Atlantiku, kde se nákaza potvrdila i u dalších lidí. Dohromady už na infekci zemřeli 3 lidé a 5 dalších se nakazilo. Zástupci Světové zdravotnické organizace včera uvedli, že šíření věru na lodi v Atlantiku není začátkem nové pandemie.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude v Pardubickém kraji zataženo až oblačno, později odpoledne bude ubývat oblačnosti. Ojediněle čekejte přehánky na horách četnější. Teploty 14 až 17 stupňů, vítr slabý severní až severovýchodní, rozptylové podmínky většinou dobré, tlak se měnit nebude, aby jo na jedničce to je nejnižší zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Žamberk, hlavní silnice, ulice Československé armády, pohyb vozidel údržby, počítejte s krátkým omezením. Český rozhlas Pardubice vám chvíli po 13. přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Pěkné odpoledne vám všem.
6: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
5: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
6: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
5: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale předtím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervóznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No, jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením. O tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit, ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajtamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj dýchací od minulého roku od září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, pan doktorko, prosím pěkně,

0: jako úplně té Sahara poušť prostě.
1: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
1: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
1: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
1: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
1: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale špilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roku. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznice. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
0: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
2: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
0: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
2: ano,
0: moc.
2: Ano, a všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z ní příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě CZ a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem jít?
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře Vesele a zdravě CZ.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu ale se dělají hodně. Ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: No, doufejme, ano, že to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Vesele a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zřícenina hradu v Brandýse nad Orlicí by měla být přístupná od příštího roku. Nemocnice následné péče v Moravské Třebové se nevzdává plánu mít svoji zahradu. Prezident s premiérem se ohledně summitu na to neshodli. Pavel zatím žalobu nechystá. Zítřek v Pardubickém kraji bude slunečný s teplotami do 20 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. V Brandýse nad Orlicí pokračují záchranné práce na zřícenině místního hradu ze 13. století. Hotové by měly být letos, vnitřní prostory ale budou podle vedení města přístupné až příští rok. V plánu je také, aby zřícenina zevnějšku díky vegetaci působila jako hrady ve Skotsku.
3: Péči o zříceninu se město ve spolupráci se spolkem na záchranu hradu Brandýs nad Orlicí věnuje už víc než 10 let. Za tu dobu úpravy stály přes 11 milionů korun. Radnice na to částečně čerpá dotace od Ministerstva kultury. Příští rok by měly být přístupné 3 místnosti uvnitř hradu. Venku kvůli bezpečnosti přibude zábradlí a nové travní porosty, díky kterým hrad splyne s okolní krajinou. Z Brandýsa nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Nové nemocnici následné péče v Moravské Třebové chybí prostor, kde by pacienti mohli trávit čas venku. Odpočinková zóna měla původně vzniknout na pozemku u sousedního kostela. Pardubický kraj se ale s církví na jeho odkoupení nedohodl. Nemocnice se ale svého plánu nevzdává, říká její ředitel Pavel Havíř.
4: Ono to souvisí a závisí na spolupráci s evangelickou církví, která je vlastníkem kostela. A tam samozřejmě jsou prostory, které mají charakter zahrady nebo charakter zeleně. Tak samozřejmě je to myšlenka, se kterou ještě pracujeme a kterou bychom rádi v budoucnosti realizovali.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to dnes oznámil po jejich společné schůzce. Andrej Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. To potvrzuje i nejnovější zpráva ČTK. Babiš je dál přesvědčen, že výdaje na obranu by měl na summitu NATO obhajovat kabinet. Potvrdil, že vláda o složení delegace rozhodne v červnu. Lupiči ve městě Sinik na západě Německa přepadli banku a drží v ní několik rukojmí. V okolí zasahuje velké množství policistů, kteří uzavřeli ulice v okolí. Obyvatele domu vyzývají, aby nevycházeli ven. Policie zároveň žádá, aby lidé na sociálních sítích nezdíleli fotografie a videa ze zásahu. Zatím není jasné, kolik lupičů banku přepadlo, ani jestli s nimi už se podařilo navázat spojení.
1: Počasí.
2: V noci a zítra čekejte v našem kraji polojasno až jasno, během dne dokonce přechodně oblačno. Teploty 7 až 4 stupně po ránu, přes den 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, severovýchodní až severní, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude, odpoledne slabě klesne, aby o zítra na jedničce to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: V Pardubickém kraji na silnicích klid, ale pozor na D11 před Jaroměří ve směru na Polsko stojí porouchané vozidlo a trochu překáží. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Je to 112. kilometr. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, konkrétně zhruba za čtvrt hodiny, podíváme do Krajského technického muzea, tedy do toho nového, které najdete ve Vysokém Mýtě, a představíme vám zblízka jednu z jeho expozic věnovanou vývoji letectví v našem kraji. A chybět v této hodině nebudou ani písničky, které nestárnou. Například od Lenky Filipové, Freddieho Mercuryho, od Kim Wilde, také od Václava Neckáře a nebo George Harrisona.
5: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Na kameni kam nenechali brontosauři vysílání Českého rozhlasu Pardubice právě dnes, v pátek 8.5., kdy si připomínáme a slavíme den vítězství. Připomíná 81 let od porážky nacistického Německa. Většinu Jižní Moravy ovšem osvobodila spojenecká vojska už na přelomu dubna a května. Události, které se jeví jako dávná minulost, dál přetrvávají, hlavně ve vzpomínkách pamětníků, i když někdy jsou trochu zkreslené. Redaktorka Vlasta Gajdošíková některé z nich zachytila.
1: Když šla ta fronta, tak my jsme byli, myslím, týden ve sklepě. Máma vždycky odskočila v nočních hodinách, něco uvařila a zase do sklepa, protože všude se střílelo.
2: Vzpomíná 97-letý Josef Konečný z Vyškova. Konec války ho s rodiči zastihl v bývalé hájence mezi Tlumačovem a Kroměříží. Vybavuje si také, jak ustupující Němci vyhodili do povětří všechny kroměřížské mosty přes Moravu.
1: A to dřevo všechno plavalo směrem Kroměříž, Tlumačov na Pajedlo, po proudu k Hradišti.
2: Pan Konečný mluví také o události z Lolče u Vyškova, o kterému později vyprávěli jeho kolegové, když se učil na tesaře.
1: Z těch tesařů jedna parta pracovala na Luleckém Martině. Když Němci vyhodili muniční vagón, tak ta věž na Martině sfouknula jako papír na hřbitov.
2: Ve skutečnosti ale šlo o nálet sovětských letadel na německý muniční transport, uvádí na pravou míru historik Lukáš Lexa z Moravského zemského muzea v Brně.
3: Byl doslova napěchovaný různými trhavinami a ten výbuch rozmetal ty trosky toho vlaku a nádraží až 1 kilometr daleko. Opravdu byla to silná tlaková vlna a vznikl tam velmi hluboký kráter.
2: O tomto náletu se dochovalo svědectví jednoho z letců, gardového poručíka Kumskova. Zapsané je v knize Osvobození Jižní Moravy v roce 1945.
4: Při třech útocích jsme svrhli na nádraží 212 kusů bomb od 2,5 do 100 kilogramů. Potom jsme kanóny a kulomety zasáhli lokomotivu, která se snažila odjet. Vagóny explodovaly strašlivým výbuchem.
2: Příchod Rudé armády do Křenovic na Vyškovsku zasáhl do života tehdy 10leté Jany Flachsové.
5: Nás vystěhovali z našeho domu, protože tam přišla ta Koněvova armáda za naším domem. Tam si oni udělali ležení. Spustili ti vojáci všechno, jo. Tak jich ostříkávali, aby byli čistí stříkačko a tak. A to velení si vybralo ten náš dům. Řekli nám, ať voden jdem pryč.
2: Lukáš Lexa ale pochybuje, že by šlo o armádu maršála Koněva.
3: Byly to jednotky pod velením maršála Malinovského. Mohl tam být nějaký třeba generál, kterého si ti místní lidé zaměnili, ať už za maršála Malinovského Koněva nebo nějakou jinou osobnost, jejíž jméno jim utkvělo potom v paměti.
2: Zhruba po týdnu vojáci z Křenovic odtáhli. Jana Flachsová na ně má i úsměvnou vzpomínku.
5: Jak jsem šla tím ležením mezi těma vojákama, tak jeden mě dal hodinky. Druhý mě jich zebral a dal mě housle. A než jsem došla na konec toho ležení, tak jsem přišla domů z homolí cukru. Říkala jsem, mami, tati, já mám cukr. A oni mě tenkrát řekli, no to přinesla to nejcennější, co zmohla.
2: Uzavírá své vzpomínání Jana Flachsová. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Raz keď budeš stáť s inou pri oltári, možno, že sa

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a v novém krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě už jste od nás slyšeli. Teď ale nastal čas projít si jeho expozice pěkně zblízka. Začneme tam, kde to voní leteckým benzínem a historií létání, a to u expozice věnované letectví v našem kraji. A právě tam se vydala i redaktorka Barbora Soukupová.
1: My se jedeme podívat do expozice letectví a upozorňuje nás na ní už zvuk ve výtahu.
2: Tak ano, my jsme se snažili každé to patro, do kterého se jede, tak už ve výtahu návštěvníkům evokovat zvukem. Takže když se třeba jede z druhého patra do třetího, kde je výstava letectví, tak se ozývá zvuk přelétávajícího letadla. A naopak, když se jede dolů k hasičům, tak se zase ozývá zvuk hasičské sirény.
1: Ředitel Krajského technického muzea Jiří Junek. My se ale jdeme podívat na výstavu letectví a tady samozřejmě první, co návštěvníka zaujme, je letadlo zavěšené u stropu.
2: Ano, je to letoun VT-16 Orlík, výrobek nedaleké firmy Orličan Choceň. Pochopitelně pro nás to byl trošku oříšek tu sem dopravit a připevnit ke stropu, ale jak vidíte, tak se podařilo a teď je to dominanta této expozice.
1: Zabírá v podstatě celý strop a není to jediný rozměrný exponát. Tady je třeba koš horkovzdušného balónu.
2: Začínáme chronologicky s vývojem letectví. První, čím se začalo lítat, byly horkovzdušné balóny, takže proto tento krásný dobový koš. Další z těch dominant, které v expozici letectví je, tak je takový malý krásný letoun s názvem Nebeská blecha. Původně vlastně francouzský letoun, který se stavil jako stavebnice, takže i celá řada lidí se o to tady v Československu pokoušela. No a nejúspěšnější v tomto úsilí byl pan Bína z Ústí nad Orlicí, který skutečně tento letoun postavil a dokonce na něm lítal jako jeden z mála, protože dost často to končilo tak, že ta letadla ani nebyla dostavěna, anebo když byla dostavěna, tak se s nimi nepodařilo zlétnout.
1: Tamhle pak torzo létajícího kola.
2: Ta expozice se nevěnuje jenom těm, bych řekl, notoricky známým věcem, jako je první český aviatik Jan Kašpar z Pardubic nebo již zmiňovaný Orličan Choceň, ale zaměřili jsme se také na celou řadu báječných lidí, takzvaných snílků, kteří se snažili jít různými průkopnickými cestami a například stavět létající kolo jako pan Kábele ze Zaječic u Chrudimi.
1: Na výstavě je také spousta vrtulí.
2: Je to jedna z věcí, která je pochopitelně pro létání nesmírně důležitá, takže proto jsme některé druhy tady ukázali a je tady i jedna, která patřila k jednomu z letadel Jana Kašpara.
1: Tady je část větroně, do kterého si můžou lidé i sednout.
2: Je to větroň VSO-10 Gradient. My ho tady máme částečně v řezu, aby návštěvník viděl, co se v útrubách takového letounu skrývá, ale zásadní je, že si skutečně do něj může sednout, zkusit šlapat pedály, manipulovat to řídící pákou, které se říká knipl.
1: Tak, já to zkusím. Můžu i zavřít. Dá se i uzavřít ta kabina.
2: Na to navazuje digitální simulátor, kde se návštěvník může proletět, zkusit si přistát, zletnout a tak dále.
1: Všechny expozice Krajského technického muzea jsou otevřené denně od 9 do 17 hodin. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

Skoro dvě minuty po půl třetí posloucháte sváteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Za malou chvíli Jan Vamberský nabídne dobrý kafe od Lucie Bílé a těšit se můžete i na dobrou zprávu Václava Neckáře. Chybět tedy dál nebudou v našem playlistu písničky, které nestárnou. Teď ale zajdeme na výstavu fotografií, která se jmenuje Fotografie a jiné nechtěné věci, na kterou vás zve galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí. Nejenom velkoformátová díla jsou od dvou autorů, otce a dcery Kláry a Jaroslava Stojaníkových. Výstavou si prohlédla i naše redaktorka Víta Balcarová.

0: Pane Jaroslave, v čem je vaše výstava unikátní?
1: V tom, že se jedná o fotografie, které byly určeny k vyhození, ale já jsem ty expozičně nepovedené fotografie nevyhodil. No a po 30 letech jsem přišel na to, jak to zpracovat, protože jsem furt nevěděl. Takže teď to zpracovávám a mám do konce života teda co dělat.
0: Čím se to dá zkazit?
1: Na špatnou dobu osvitu pod svěčovákem. Fotka byla třeba světlá, černá, teď, protože to leželo třeba na misce, na těchto fotografiích, co tady budeme prezentovat, čísílka z misek a různé kousky papírových zmetků, který jsem vyhazoval a vyhazoval. Teď se fotky neustálily, rozlo se v komoře, zhaslo se v komoře, rozlo se, další zmetek přišel na tu špatně osvětlenou fotografii. No a tak z toho vznikaly ty fotky, různě se to prosvětlovalo. No a mně se ty zmetky líbily, tak jsem si je schovával.
0: Tak se půjdeme na takový jeden podívat, protože takový zmetek mít doma bych docela chtěla. Mě tady zaujal ten krásný portrét a vypadá, jako by byl složený ze tří části.
1: Já se vám přiznám, já nevím, jak to vzniklo. Jo? Tady ta rovná hlava, tady nějaké ty pásky, taky nevím. Prostě pán Bůh stvořil fotky, tiskárna to vytiskla a nejvíc práce mi dali ty rámečky.
0: Nechtěné fotografie jsou váš společný projekt, nebo je to jenom vaše?
1: Je to společný projekt, protože spousta těch fotografií, těch zmetků, jsou dceřiny. Ona byla kadet na to. Ale ty její tisky, to už s tím já nemám nic společného, kromě toho, že jak si třeba sem tam můžu poradit.
0: O její tvorbě si popovídáme s maminkou Věrou, protože Klára ještě tady není. Jakým tedy směrem se vaše dcera Klára ubírá?
2: Ona má obrovský cit pro portrét. Většina tady těch fotografií vystavovaných je její koncept, že bude fotografovat a zvětšňovat své přátele v Praze v Nuslích. A jsou to přátelé, kolegové, sousedé a všechno vlastně ona fotografuje v ateliéru velkoformátovou kamerou na analog. Ty fotografie vznikají starou technikou kyanotypie. V některých případech je i ručně domalovává, dokresluje buď barvou, nebo tuží, nebo pastelem.
0: Všechny fotografie Kláry a Jaroslava Stojáníkových jsou krásné a my vás na ně můžeme pozvat až do 27. května v galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak letos je to nejenom 103 let od doby, kdy funguje Český rozhlas, ale také 10 let od dne, kdy vysíláme Pochoutkový rok. Tak u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let tak zabojují o cenu desetiletí. No a recepty si připomínáme každý týden, ovšem pozor, nedělají je výherci, ale sami porotci. Všech 630 výherních receptů totiž připravuje porota spolu s profesionálními kuchaři a v neděli to bude další sladký recept, konkrétně dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, která poslala svůj recept a ten obsadil druhé místo v roce 2020. Připravovat ho bude cukrář Vojtěch Vrtiška, ke kterému opět zajel domů Patrik Rozehnal a hned ve dveřích ho zajímalo, co Vojta receptu říká.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
3: Pochoutkový rok. Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
3: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: Tak, jak jste slyšeli, Patrik Rozehnal se opět dobře najedl u Vojty Vrtišky. Vy se také můžete dobře najíst, když si už teď recept připravíte podle krátkého minutového videa, anebo se podíváte na web pochoutkovýrok.cz. Celý recept budeme péct v neděli po 10. hodině.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přijďte si pro svou kapku dobra. Den dobrovolnictví Pardubického kraje se uskuteční v úterý 12. května od 8 do 16 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Nechte se inspirovat, jak můžete i vy pomáhat. Program dne a více informací na www.dobrokraj.cz.
2: Dobrý den.
3: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Hodin.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Kdo pojede za Česko na summit NATO, bude jasné v červnu, řekl to premiér Babiš. Slatiňany vybírají firmu na opravu lávky u bývalého mlýna. Staré Žďánice na Pardubicku chtějí zlepšit napojování nových domů na obecní kanalizaci. A počasí, zítřek v Pardubickém kraji bude slunečný s teplotami do 20 stupňů. Zprávy a Zdeněk Novák. Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až do konce června, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na ranní schůzce s prezidentem se opět neshodli, zda má do Ankary Petr Pavel jet. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měl jet jen zástupce vlády.
7: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
5: Prezident s tímto názorem ale nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál účastnit. Tvrdí, že podle ústavy na to má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Premiér Andrej Babiš se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale prý mu nebylo vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není jeho podřízeným, odpověděl Babiš na dotaz novinářů. Ve Slatiňanech chystají opravu lávky u Kabeláčova mlýna. Radnice teď vybírá dodavatelskou firmu. Na stavbu má město v rozpočtu připravenou částku 8 milionů korun.
8: Původní železná konstrukce je stará víc než 50 let a není v dobrém technickém stavu. Radnice počítá se zachováním kamenných pilířů, na které firma uloží novou lávku z dřevěných bloků. Součástí úprav bude i moderní LED osvětlení pro bezpečnější pohyb chodců. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Staré Žďánice jednají o možném převodu obecní splašskové kanalizace a čistírny odpadních vod pod Pardubické vodárny. Obec si od směny slibuje snadnější připojování nových domů na kanalizační síť, což teď není možné kvůli omezené kapacitě čistírny. Některé domy jsou tak napojené jen na domovní čističky a septiky, říká nezávislý starosta Martin Korunka.
9: Už nemůžeme připojovat žádné nové objekty a poptávka po připojeních tady u nás je. A pro nás by to znamenalo rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod. S tím by souviselo přikoupit i pozemky v okolí, abychom měli na to místo. A to jsme odhadli, že by nás mohlo stát až 60 milionů korun. A na to v podstatě nemáme kapacitu.
5: Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy. Podle informací slovenského deníku N odstartoval vládní speciál z Bratislavy po 13. hodině. Kvůli neochotě pobaltských zemí vydat povolení k přeletu letí oklikou přes území Česka, Německa, Švédska a Finska. Fico se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zítřejší přehlídky na výročí konce druhé světové války se ale neúčastní. Místo toho plánuje položit věnec na hrob neznámého vojína.
1: Počasí.
5: noci i zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během zítřka přechodně oblačno. Teploty po ránu 7 až 4 stupně, na východě ojediněle až 1 stupeň, přes den 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude, zítra odpoledne slabě klesne, aby ho bude na jedničce, to je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: V Chrudimi je dnes pro dopravu uzavřené nábřeží Karla Čapka. Omezení souvisí s oslavami Dne vítězství. Mimo provoz jsou i parkoviště za divadlem. Uzavírky potrvají do 17. hodiny. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Předhradí na Chrudimsku zpřísní pravidla pro parkování, a to hlavně kvůli turistům, kteří míří na hrad Rychenburg. Jejich počet totiž výrazně roste. Víc vám řekneme za chvíli a přidáme v této hodině i kalendárium a písničky, které nestárnou. Jmenovitě konkrétně od Valdemara Matušky, od kapely Slade, od Pet Shop Boys, Jany Kratochvílové nebo Ivety Bartošové.
6: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: když ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice pohledneme trochu do historie, tak zjistíme, že nejteplejší den historicky s datem 8.5. není zas tak star, je z roku 2003, tehdy už bylo přes 28 stupňů Celsia. Teď se aktuálně ty teploty pohybují někde kolem 15 a když se vrátíme ještě hlouběji do minulosti, tak třeba v roce 1781 to bylo kolem nuly.
1: Počasí.
0: Tak to dnes naštěstí nehrozí, ale co nám hrozí a nehrozí o víkendu, to budeme zjišťovat u Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, jmenovitě u Jaroslava Tučka, kterému přejeme hezké sváteční odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak pane Tučku, nenapínejte nás, máme před sebou víkend, ten už vlastně pro mnohé začal, dneškem počínaje, tak jaká bude sobota a neděle?
2: No, už to rozhodně bude lepší, než to bylo dneska. Určitě očekáváme zmenšenou oblačnost, takže v noci je polojasno až jasno, z počátku té noci ještě může být i oblačno. Nicméně dál se bude projasňovat, ty nejnižší noční teploty od 7 stupňů do 4 stupňů, s tím, že na východě, na tom severovýchodě, tak tam ty teploty mohou ojediněle spadnout až k jedničce. Na horách teploty nejčastěji od 6 do 3 stupňů a vítr v noci jenom slabý, proměnlivý, nebo od severovýchodu do 4 metrů za sekundu. No a přes den polojasno až jasno, v průběhu dne potom přechodně i oblačno, maximální teploty zítra 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 10 až 13 a vítr stále slabý od severovýchodu až severu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a v neděli očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, až večer potom od západu začne přibývat oblačnost, měla by to být zatím jenom vysoká oblačnost, ty nejnižší noční teploty od 6 do 2 stupňů Celsia, maximální teploty od 19 do 23 stupňů Celsia. Vítr stále slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Tak to opravdu vypadá, že víkend bude pěkný. Mně se ale doneslo, že by se to po víkendu mělo prý pokazit. Jenom tak stručně výhledově, je to pravda,
2: určitě,
0: že by teploty měly spadnout?
2: Pondělí to ještě úplně nebude tak, co se týká teplot hrozný, nicméně v pondělí nás začne přecházet studená fronta a za ní se nám ochladí, to znamená ty úterní teploty už budou asi nejnižší v tom týdnu a budou se v maximech pohybovat od 9 do 13 stupňů a nejchladnější ráno by mělo být ve středu, kdy ty teploty budou padat k nule, leckde i k minus jedničce, takže to budou takový dva nejstudenější momenty, jinak pak ty teploty zase trošičku povylezou v průběhu toho týdne.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme do Hradce Králové, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: kuličku v rumetě.
1: Místo v životě, seriálová písnička od Báry Basikové a Kamila Střihávky v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Teď budeme hledat pomyslné místo k zaparkování, a to v obci Předhradí, ke které patří hrad Rychenburg. Ten se během několika sezon dostal na turistické mapě, jeho návštěvnost roste. No a prodané vstupenky tak počítají na tisíce, s tím ale, jak už jsme naznačili, souvisí komplikace právě pro obyvatele Předhradí, ve které památka stojí. Výletníci často parkují, kde se dá, a obec proto bude dopravu regulovat. Od redaktora Josefa Kopeckého uslyšíte další podrobnosti.
2: Kolikrát se stane, že třeba manželka odjede na nákup, je pryč půl hodiny a mezi tím se zpátky zaparkovat a stojí tady praská SPZka.
3: Jan Marek bydlí jen pár set metrů od hradu. Problémy s parkováním se podle něj opakují celkem pravidelně.
2: Když je třeba víkend, pěkný sobota, neděle, že jo, tak to tady je zaparkovaný celý. Tady třeba ještě v té zatáčce, to je blbý.
3: Starosta Předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU-ČSL uznává, že situace není ideální. Obec už chystá opatření, jak turisty usměrnit.
4: V letu chvíli vzhledem k návštěvníkům, vzhledem k počtu a návštěvě hradu, musíme tuto otázku regulovat a řešit, protože ten počet těch návštěvníků je poměrně velký.
3: Hrad je přístupný teprve 5 let. Dříve sloužil jako domov důchodců a zařízení pro duševně nemocné. Patří pardubickému kraji, který se z něj snaží postupně vybudovat atraktivní turistický cíl. A čísla skutečně rostou.
5: Ta zkušenost, kterou z toho po těch 5 letech máme, tak je to, že 100 000 lidí si tento cíl našlo.
3: Upřesňuje radní Roman Línek z Koalice pro Pardubický kraj. Podpora mířila třeba i na posílení železničního spojení.
5: Dá se tam dojet i vlakem, i v tom jsme dělali nějakou aktivitu Pardubického kraje, aby to bylo turisticky atraktivní.
3: Auta ale mají převahu a 20 000 lidí za sezónu je v obci se 400 obyvateli přeci jen znát. Předhradí proto zavede parkovací zóny, vysvětluje Zdeněk Mikšovský.
4: Část vlastně bude vymezena na volné parkování, včetně teda takového toho záchytného parkoviště, které je u Žbitova nebo u kostela. A v tomto rizím jádu, tady u toho Rychumburku, nebo tady na té návsi obce, bude vymezené stání pro rezidenty.
3: Obec ještě čeká na schválení dopravních úprav od Chrudimského městského úřadu. Zóny chce nechat vyznačit během letní sezóny. Z Předhradí Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Nebude to obyčejný řízek, bude krůtí a ještě k tomu v mandlovém těstíčku. A jako přílohu budeme podávat brambory a fazolky s rajčaty. Tak co říkáte, zkusíte to s námi?
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechu kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
4: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
2: Loni zemřel Jiří Bartoška.
4: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
5: Abemus papam.
2: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
5: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
2: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267.

0: pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev XIV.
1: Leonem decimum quartum.
0: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough, má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.

0: Je také klasika v playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Dalo by se říci jedna z klasik, ze všech klasik nejklasikovatější. Holubí dům Jiřího Schellingera v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak za chvíli nabídneme kapelu Birds a písničku Turn, Turn, Turn a my se teď vrátíme, otočíme se a to konkrétně opět k dnešnímu svátečnímu datu. Den vítězství totiž připomíná konec druhé světové války a pro německého spisovatele Erika Maria Remarka, ale války znamenaly i celoživotní trauma a také osobní ztrátu. Nacisté mu totiž popravili sestru a jeho knihy pálili na hranicích. Teď se k jeho odkazu vrací i nová audioknižní podoba románu Vítězný oblouk, který vyšel před 80 lety a načetl ji herec Martin Price.
1: Ravik se natáhl na skálu a zavřel oči. Slunce se okamžitě proměnilo v zlatou, hřejivou pokrývku.
2: Remark se ale proslavil už o několik let dřív, když v roce 1929 vyšel jeho román Na západní frontě klid, stal se přes noc hlasem generace poznamenané první světovou válkou. Syrově popsal zákopy, strach i naprostou zbytečnost konfliktu. Během 3 let se prodaly miliony výtisků a už rok po vydání vznikla i filmová adaptace režiséra Louise Milestonea, oceněná 2 Oscary. Nacistům se ale takový obraz Německa nelíbil. Po jejich nástupu k moci v roce 1933 se Remark okamžitě ocitl na seznamu zakázaných autorů a o 5 let později přišel i o německé občanství. Režim z něj udělal literárního zrádce a jeho knihy veřejně pálil. Nacistům vadilo hlavně to, že Remark neukazoval válku jako hrdinské dobrodružství, ale jako děsivou zkušenost celé ztracené generace, ke které také patří. Nacisti se mstili i jeho rodině. Aniž by to spisovatel v té době tušil, jeho sestru Elfriede Scholzovou popravili za výrok, že Německo válku prohraje. Za podrývání morálky byla odsouzena k trestu smrti a popravena gilotinou. Tragický osud vlastní sestry, o kterém se dozvěděl až po válce, se pak hluboce promítl i do Remarkovy tvorby. Stal se jedním z impulzů pro jeho román Jiskra života. Tu také pro Van Hotbook načetl už před 6 lety Martin Mišička.
3: Věděl, jestli omdlel nebo jen usnul. Mezi jedním a druhým zmizely skoro všechny rozdíly. Hlad a vyčerpanost se o to už dávno postarali.
2: Erich Maria Remark napsal zhruba 15 románů a stal se jedním z nejčtenějších protiválečných autorů 20. století. Mezi další jeho známé romány patří 3 kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených a samozřejmě už na začátku zmiňovaný Na západní frontě klid. Vůbec první německá adaptace režiséra Edvarda Bergera z roku 2022 se natáčela také u nás. Na Oscara byla tehdy nominovaná také řada Čechů a Češek za zvuk, masky i vizuální efekty. Snímek nakonec získal 4 Oscary v jiných kategoriích. Za kameru, hudbu, výpravu a nejlepší zahraniční film. Po válce se milovník rychlých aut do Německa už nikdy nevrátil. Žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku, kde se usadil po boku hollywoodské herečky Paulette Goddardové, bývalé manželky Charlieho Chaplina. Zemřel v 72 letech na srdeční chorobu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát bude osobnostní šarmu výtvarnice Andrea Vytlačilová. Představíme vám také elegantního vodníka a pozveme na zábavnou sportovní akci. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře, které se týkají vzhledu, účesu nebo váhy, a v kosmetickém rádci dostanete další porci rad od Vlasty Libotovské.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Historická auta, kola, letadla nebo hasičskou techniku uvidí návštěvníci Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Nové muzeum plné unikátů připomíná také množství firem z východních Čech, jejichž jména byla kdysi známá i daleko za hranicemi země. Vypravíme se tam spolu se Šárkou Rusnákovou.
2: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Za 8 minut budou 4, znamená to, že se můžete těšit jednak na další zprávy Zdeňka Nováka, ale také na Humoriádu dnes s Pavlem Kučerou a Libuší Šhormovou, no a po 17. hodině už, protože je svátek, budeme hrát podle vás, budou tu tedy opět písničky od srdce, na které se moc těší Jan Vamberský. Teď ale ještě spotřebitelský servis, dnes se týká kabelové televize. Když už si ji platíte, tak počítáte s tím, že by měla hrát bez jakýchkoliv výpadků, víte. Ale co když se to děje? A přece jenom signál vypadává. Jak celou situaci řešit? Poradí spotřebitelský rádce Josef Černý.
2: Posluchač Vítek má problém s kabelovou televizí z důvodu častých výpadků a proto by rád věděl, jaká má práva. Provozovatel prý vadu odstraní vždycky jenom na chvíli, ale po čase se všechno opakuje. Pane posluchači, vůči poskytovateli služby uplatněte písemnou reklamaci s popisem závad. Je to ale potřeba učinit nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak vaše právo zanikne. Pokud je závad technického nebo provozního charakteru na straně provozovatele, je povinen vám přiměřeně snížit cenu anebo zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: 81 let od konce druhé světové války připomněl dopoledne pietní akt na pražském Vítkově. Pardubice chystají úpravu okolí Zelené brány. Evropská komise zakázala zpětné účtování poplatků k letenkám kvůli vyšším cenám paliva. A počasí zítřek v Pardubickém kraji bude slunečný s teplotami do 20 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. Konec druhé světové války dnes na pražském Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, zástupci armády a taky stovky dalších lidí.
2: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
3: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
2: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
4: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
2: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Pardubice dokončili opravu zelené brány, teď je ještě čeká kultivace okolí. Práce na jedné z místních dominant přišly kvůli narušené statice a havarijnímu stavu zdiva na 42 milionů korun. Jak dodává primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO, radnice plánuje také obnovu povrchu či zvýraznění reliéfu na dlažbě.
5: Mělo by dojít k výměně povrchu za jinou dlažbu, relief koně, který tady známe, bude stvárněn z bronzu nebo prostě z nějaké litiny, mělo by to být uděláno tak, aby to bylo v podstatě zachováno.
0: Nová Kašna se stala dominantou zrevitalizovaného náměstí Bohuslava Martinů v Poličce. Připomíná slavného rodáka, hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Na její osazení dohlíželi odborníci, kontrolovali nejen samotné usazení, ale i napouštění vody a přesné vyrovnání její hladiny.
6: Kašna je důležitým prvkem revitalizace náměstí Bohuslava Martinů, za kterou zaplatí město 47 milionů korun. Na uměleckém objektu je vyrytý text básníka Miloslava Bureše z kantáty Otvírání studánek. Obnova celého náměstí Bohuslava Martinů bude hotová letos v srpnu. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Aerolinky nesmějí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek skrze palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. Podle komise ale mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci. Komise zároveň uvedla, že platná zůstávají evropská pravidla na ochranu cestujících. Aerolinky se tak mohou vyhnout vyplácení finančních kompenzací za zrušení lety jen v případě, že prokážou skutečný nedostatek paliva jako mimořádnou okolnost. Růst ceny leteckého benzínu do této kategorie ale nespadá.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až oblačno, během dne přechodně oblačno. Teploty 7 až 4 stupně po ránu, na východě ojediněle až 1 stupeň. Teploty přes den 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, severovýchodní až severní, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude, odpoledne slabě klesne a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jezdíte bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
8: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
8: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
1: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Šílencovi.
0: Přesně, jo. Tak jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košili, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, oni pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo nevím.
1: Mýdlo s jelenem.
2: Ale no gel je úžasný, a to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo,
2: Ano, tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutidě, mám tolik, na kolik se cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixa Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová, takže jestli posloucháte.
3: No tam je nádhera. Babičino
2: údolí, paní Libuško, přesně tak, dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně nádherně.
3: To je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády a mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipka, to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana do Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude taky fajn, že...
7: Dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jiný restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstanem a když budeme moct ještě chodit, tak ještě nepůjdeme. A když už nebudeme moct chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co, objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no po čase ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda, jaký si tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežac, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji. Mám
3: oběma krásný májový den. Oslavte si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a Děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký Děkuji. Den, zdravíme Děkuji. Také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi?
5: Moravici.
1: Ano.

0: že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
1: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Panová říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přec nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malý Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka a Spejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Prokulívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovol, teď tě to může dosvědčit František a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Želíček přece není žádná klukovina. To je na najvýš psina.
3: Co sem pleteš zase Želíka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický Spejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926. Tam už byl Hurvínek Spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdných hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím paní Libušku Šumovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka a přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl krásný, mladý,
1: ano, krásný. No, tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka před.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme ano, se ano. na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Péčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Plesko. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi, kaníčky, od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisér, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně. Jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosích se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Brána borců v Pardubicích uctí architekty Řepovy pamětní deskou. Svitavy vylepšují rekreační areál Brand o nové prvky. Zajetí rukojmích v Bance na západě Německa skončilo. Policie nenašla podezřelé. A počasí zítřek v Pardubickém kraji bude slunečný s teplotami do 20 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. Na památkově chráněné bráně borců, která je součástí letního stadionu v Pardubicích, bude pamětní deska připomínající architekty Karla a Miroslava Řepovy. První z nich sportoviště navrhl. S grafitovou desku připravuje architekt David Vávra se svou dcerou. Řekl to architekt Jaromír Chmelík. Brána borců je funkcionalistická stavba z počátku 30. let minulého století, která tvoří monumentální vstup do areálu stadionu. Rekreační areál Brand ve Svitavách čeká proměna, která nabídne nové možnosti jeho využití. Radnice tam teď dokončuje instalaci laviček a informačního systému v parčíku a upravuje také síť cest, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
3: V průběhu jara a do konce letních prázdnin dojde k namalování nového značení k pramenu řeky Svitavy a budou zde nainstalovány dvě nová zastavení, ať už u pramene řeky Svitavy odpočinkový informační altán, tak u retenční nádrže Fotopoint.
2: V Chrasti uzavřeli průchod do aleje Lipky. Nepřístupná je cesta kolem zámku. Dělníci tam začínají pracovat na opravě fasády památky. Do alejí se ale návštěvníci dostanou přes nádvoří zámku. Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Delegáti se na tom shodli na stém zasedání Kongresu Mezinárodní federace novinářů v Paříži.
4: Zhruba 200 novinářů z celého světa jasně uvedli, že česká vláda by se měla polepšit a přestat útočit na žurnalistiku ve veřejném sektoru.
5: Popsal člen výkonného výboru Mezinárodní novinářské federace Adam Portelli. Světový kongres pověřil nové vedení federace k zaslání dopisu české vládě.
6: Máme vzkaz pro předsedu vlády České republiky. Mezinárodní federace novinářů situaci pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebudeme tolerovat.
5: Řekla nově zvolená viceprezidentka Mezinárodní federace novinářů Jennifer Morová. Česko na kongresu zastupoval syndikát novinářů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Německá policie osvobodila dva lidi, které ozbrojení muži v bance ve městě Sinzig drželi jako rukojmí. Oba vyvázli bez zranění. Pachatelé z místa činu utekli ještě předtím, než policisté do banky vtrhli. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na policejní prohlášení. Policie po přepadení banky uzavřela centrum města na západě Německa a obyvatele vyzvala, aby nevycházeli ven.
0: Počasí.
2: Noc i zítřek budou v Pardubickém kraji polojasné až jasné. Během zítřejšího dne čekejte přechodně i oblačno. Teploty po ránu 7 až 4 stupně, ojediněle až 1 stupeň Celsia nad nulou. Nejvyšší denní teploty zítra 17 až 20 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude, odpoledne slabě klesne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor v Pardubicích, v ulici Na Drážce, tam jak se odbočuje na Dubinu, na té křižovatce u čerpací stanice Shell se stala dopravní nehoda, teď tam uklízejí vozovku, počítejte se zdržením, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tak přátelé, kamarádi, 17.04, protože je svátek, tak je ten správný čas roztočit kotouče pro babičku, pro tetu, pro dědu i pro vnouče.
0: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Tak vymyslená v této hodině rozhodně nebudou vaše přání. Stačí je napsat buď e-mailem na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz nebo SMS-kou ve tvaru Pardubice Mezera, krátký text pozdravu na číslo 900 11 04, a nebo jednoduše zavolat živě do našeho vysílání. Telefon je 726 46 48 48.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a kdo je na telefonu jako první? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka, Osík zdraví, Pardubice.
0: Zdravíme, Osík. Tak co to bude, Osíku?
2: A já vás poprosím, jestli byste mě zahrál písničku Já si tě najdu.
0: Dobře. Já si tě najdu. Dobrá. Je to tady, Dalibor je připraven. Mějte se v Osíku.
2: Děkuju,
0: krásně. Naslyšenou.
2: Děkuju.

0: další přání se chystá, tak...
1: A někdo by měl být na telefonu, zatím nikdo, protože jsem ještě nezvednul sluchátko. Zvednu ho teď, kdo to je? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, pane Bamberský, u telefonu Ondra z Rakovnicka.
1: Zdravím Rakovnicko, tak co to bude pro vás?
2: Prosím vás, já bych vás chtěl dneska poprosit o písničku od Ivana Mládka a měla by se jmenovat Znojmo, vidím tě dvojmo.
1: Dobře, a komu pošleme písničku?
2: Tak, písničku samozřejmě pošlu jako vždycky. Pro vás, pane Bamberský, pro všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice.
1: Děkujeme.
2: Do mojí mámu, pro mého bráchu, pro všechny, co poslouchají. Děkuji za písničku a přeju, ať se všem daří a krásný prodloužený víkend. A ještě bych vám chtěl říct rychle, všiml jsem si, že na stínu Českého rozhlasu Pardubice to tak nějak jako zvláštně praská a přeskakuje, to
1: všichni
2: nebylo. A ještě se chci rychle stručně zeptat, jestli ten e-mail, na který vám píšu, jestli stále platí.
1: Samozřejmě, ano, ten platí, já to čtu, nebojte se.
2: Dobře. Jo? Tak vám moc děkuji za
1: díky,
2: všechno.
1: Mějte
2: a
1: se hezky.
2: Zase brzy se budu těšit na slyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak a podíváme se dnes podvečer poprvé také, co nám píšete. Prosíme, pošlete písničku jako vzpomínku na mladé kluky, kteří padli při osvobození Československa v květnu 1945. Vzpomínají pamětníci. Tuto událost jsme měli v rodině. Vzpomíná syn Jiří Rožek. Děkujeme. Zdravíme Horní Jelení. No mě napadla, když už máme dnes to významné výročí, tak jedna, která se k tomu výročí opravdu přímo tematicky vztahuje. Ano, to tenkrát 45.

0: Honza Vyčítal a Zelenáči v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak zase by to chtělo zvednout sluchátko, zeptat se, kdo volá, kdo je na drátě, haló.
1: Ahoj, Honziku, tady Slavuje z Letoneru, Kaťák.
0: Nazdar, Slávku, Kaťáku, tak co si dáme?
1: To si dáme smutnou nevěstu.
0: Dáme si smutnou nevěstu, dobře. Smutná nevěsta, je to tady, písnička je komu? Co to že?
1: Díky.
0: Jo, dobře, tak jo. Tak se mě naslyšenou.

0: Rozhlas je tu už 103. rok. Oslavte to s námi a přijďte do ulice svaté Anežky České 29 v Pardubicích na Den otevřených dveří. Ukážeme vám studio, ze kterého k vám každý den vysíláme. A navíc se setkáte s vašimi oblíbenými moderátory, včetně Marie Tomsové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Rezervace návštěvy nutná není. Prosíme vás ale, abyste využili prohlídky nejen hned ráno, ale i okolo oběda a odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A někdo by opět měl být na telefonu, kdo pak to je? Dobrý den.
3: Dobrý podvečer, tady Miloš Dlouhé Čebovej.
2: Tak Miloši, co pro vás můžeme udělat?
3: No, chtěl bych jednu písničku od Haničky písničky. A měl by to být má v originálu, že originál už byla odpadná, ale nesel jsem ji celou a chtěl bych to pro dobrý lidi a pro celý váš tým do rádia.
2: Dobře, my moc děkujeme, tady je Hanička, mějte se moc hezky.
3: Taky.
2: Naslyšenou.

0: ale máme máj. A ještě nějaký čas to bude, tenhle úžasný měsíc. Tak někdo by teď měl být s námi i na lince. Tak kdo se dovolal? Dobrý den.
1: No, dobrý den. Já bych prosila jednu písničku Jeseníky a chtěla bych to pro pana Láďu, který byl normálně, no, normálně ve Vysokém Mýtě v nemocnici a prosila bych ho, jestli poslouchá, tak ať zavolá.
0: Dobře.
1: Jméno Anna.
0: Dobře, a telefon na vás má, předpokládám.
1: Prosím?
0: Telefon na vás, předpokládám, má.
1: Právě, že asi ne.
0: Dobře, no tak.
1: A byl to hodný člověk.
0: Jo.
1: A já si ho vážím.
0: Dobře. Tak. Tak dobře.
1: No, a klidně. Vám přeju hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky.
0: Dobrá, tak když tak jo, zavolá sem k nám, mu číslo předáme. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: A vy taky, naschledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak, je svátek, takže plníme vaše písničková přání místo dne v kraji a kdo dál čeká na drátě v pořadí. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Landersky, chtěla bych vám poděkovat za pěkný pořady a chtěla bych nechat zahrát paní, co byla v nemocnici se mnou v Pardubicích. Je to Maruška.
1: Dobře.
2: A je to třeba Orchidej nebo něco.
1: A teď jsme Evu s Vaškem hráli, takže Bílá Orchidej nepřipadá v úvahu. Tak dáme Goťáka třeba.
2: Jo, tak může, dobře. Ale ona je starší. Aha. Už přes 80.
1: Jo, rozumím. No tak já tam
2: nevím,
1: dám...
2: Nevím teda,
1: no.
2: Jestli žije, aha. Ale to je to... No, děkuji.
1: Tak mě napadla jiná, dobře. Tak, počkejte. Tak, tak, už ji mám. Tak to bude takové malé překvapení. Tak mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou, děkuju.
1: To bych vám, dámy, neudělal, nezahrát vám vašeho idola Marcel

0: Tak to byla panenka z Kouta a Marcel z Možek v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Když telefonujete do našeho vysílání, tak to chce vychytat ten správný okamžik, dovolat se, a to je právě teď. Tak kdo to vychytal? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Martin Hrubý. Chtěl bych si nechat zahrát písničku pro svou ženu, Ilonku Vregerovou. Nevím, co tam teďka máte. Něco veselýho, prostě jsme na zahradě. A bylo by to aj pro vás, i pro mou dceru, dcerku, něco veselýho prostě.
0: Dobře, nezáleží vám na tom, co to bude, záleží hlavně, aby to bylo veselé.
1: Aby to bylo veselé. Dobře, tak.
0: Tak je to tady. Šalalalali, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Dobře, děkuju, mějte se, naschledanou.

0: Je Václav Necka v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. No tak pojďme dál, na drátě už opět někdo čeká, takže zvedneme sluchátko a zeptáme se, kdo volá na dlouho či na krátko a splníme další písničkové přání.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jsou tu od toho, abychom hráli přesně podle vás, tak kdo si teď bude přát? Dobrý den.
2: Zdravím Honzu, tady Pavel, Lubník, Lanč Krovna.
0: Zdravíme Lubník, Pavle, tak co to bude? Ajajajajaj, tam je špatný signál v Lubníku, Lanč Krovna. Neslyšíme nic teď.
2: Tak já vylezu.
0: Tak, ano, vystrčit hlavu z okna. Ano, přesně tak, ano, to pomáhá.
2: Jsem Madoret, Lanč Krovna, všem holkám z Madoretu. A že jsem odpískal dneska ty dva zápasy, ale Jirka Schillinger, Lupičvili.
0: Dobře, určitě, no to jsme dlouho nehráli, panečku.
2: No právě, furt švihá Kladenský,
0: no, přesně
2: za něco jiného, že jo.
0: Nebo Šípková Růženka, tak teď to zase pěkně
2: vstočíme. Ano, takže ať vidějí taky tak. Jirka, co hrává, něco
0: ano.
2: Taky.
0: Zbyli ho.
2: Přesně tak, ano.
0: Tak se mějte hezky, Lubníku, naslyšenou.
2: Díky, já se dařím.

0: A než splníme oznamovací povinnost, ještě vyzveme někoho na telefonu, aby si přála něco k zahrání. Dobrý den.
1: No, dobrý den, Hanka.
0: Tak co pak to bude?
1: A chtěla bych nechat zahrát písničku od Petra Koláře nějakou.
0: Dobře. Necháte výběr na mě?
1: Nechám na vás.
0: Dobře. Petr Kolář bude za chvíli připraven. Napadnou mě anděl.
1: Může být.
0: Dobře, tak bude anděl za chvíli. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: 724648, správná chvíle pro to vytočit znovu tohle telefonní číslo, to vede přímo do našeho živého vysílání a ještě vám splníme vaše písničkové přání. Tak kdo toho využil? Dobrý den.
1: Tady Tváťa, můžu prosit od Michala Tučného, Co déšť by nesmil?
0: Já se podívám, komu to bude?
1: No jen tak pro všechny, které mi ještě třeba déšť nestačil, že by ještě chtěli trošku zapršet.
0: Chtělo by to, přesně tak, fešáci jsou tu. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme.

0: Poslední volající této hodiny je na lince, víc už toho nestihneme. Tak kdo je na drátě? Dobrý den.
1: Dobrý den, Ostrava Zdeněk, rodím.
0: Zdravíme, tak co to bude?
1: Dobrý den, a chtěl bych pro svého bratra, který má dneska 65, tři sestry Aidu.
0: Dobře, tak Aida ta tady je stoprocentně, tak kapela Tři sestry je s ní připravená. Mějte se v chrudimi krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a ještě stihneme jeden z vašich vzkazů, ale to bude SMS-ka. Tu si necháme na závěr.

finále více jak 12 písničkových přání se bohužel do hodiny nevejde, tak teď to poslední 12. To je od Jany a Jana píše: dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Verony, bude to pro Miloše k narozeninám, taky pro Pepu, pro Radka, pro Milana a pro Hanku a i pro Káťu. Tak Verona je připravená písnička, tak ta se jmenuje Bez tebe. Bez vás by to také nešlo, tak se na vás budeme těšit už příští sobotu na Dni otevřených dveří. La, la, la.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT 2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zřícenina hradu v Brandýse nad Orlicí by měla být přístupná od příštího roku. Staré ždánice na Pardubicku chtějí zlepšit napojování nových domů na obecní kanalizaci. O složení delegace na summit NATO bude jasno koncem června. A počasí zítřek v Pardubickém kraji bude slunečný s teplotami do 20 stupňů. Tady je Zdeněk Novák. V Brandýse nad Orlicí pokračují záchranné práce na zřícenině místního hradu ze 13. století. Hotové by měly být letos. Vnitřní prostory ale budou podle vedení města přístupné až příští rok. V plánu je také, aby zřícenina zevnějšku díky vegetaci působila jako hrady ve Skotsku.
3: Péči o zříceninu se město ve spolupráci se spolkem na záchranu hradu Brandýs nad Orlicí věnuje už víc než 10 let. Za tu dobu úpravy stály přes 11 milionů korun. Radnice na to částečně čerpá dotace od Ministerstva kultury. Příští rok by měly být přístupné 3 místnosti uvnitř hradu. Venku kvůli bezpečnosti přibude zábradlí a nové travní porosty, díky kterým hrad splyne s okolní krajinou. Z Brandýsa nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Staré ždánice jednají o možném převodu obecní splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pod Pardubické vodárny. Obec si od změny slibuje snadnější připojování nových domů a kanalizační síť, což teď možné kvůli omezení kapacitě čistírny není. Některé domy jsou tak napojené jen na domovní čističky a septiky, říká nezávislý starosta Martin Korunka.
4: Už nemůžeme připojovat žádné nové objekty a poptávka po připojeních tady u nás je. A pro nás by to znamenalo rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod. S tím by souviselo přikoupit i pozemky v okolí, abychom měli na to místo. A to jsme odhadli, že by nás mohlo stát až 60 milionů korun. A na to v podstatě nemáme kapacitu.
2: Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel i s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
5: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
6: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
5: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
7: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
5: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikoval pohyb dronu v bezletové zóně. Policisté to uvedli na síti X. Jedno letadlo muselo být kvůli bezpečnosti odkloněné do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje.
1: Počasí.
2: V noci i zítra bude polojasno až jasno, přechodně i oblačno, teploty po ránu 7 až 4 stupně, zítra přes den 17 až 20 stupňů, vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude, odpoledne slabě klesne a biozítra bude na jedničce mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Mezi Třemi Bubny a Chrudimí je nehoda dvou osobních aut bez zranění. Policie jede na místo. Projížděte opatrně šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
8: Je to symbol jara, lásky, plodnosti a mládí. Tento týden ozdobili na vsi a náměstí májky. Už za chvíli se za nimi vydáme s východočeskými výlety. Přiblížíme vám, proč se staví a co stojí za vznikem této tradice, která se překrývá s dnem pálení čarodějnic. S etnografkou Soňou Krátkou se vydáme do Pěšic u Vysokého Mýta a taky do Příluky u Nových Hradů. Co všechno vztyčování májek obnáší, jaké zvyky k nim patří a jak je místní zdobí, k poslechu vás zve Tereza Brázdová.
1: Východočeské výlety.

0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači, při poslechu pořadu Východočeské výlety vás zdraví Tereza Brázdová. Dnes budeme putovat za symboly jara, za májkami. Naší hlavní průvodkyní se dnes stane Soňa Krátká, etnografka a kurátorka Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Společně jsme se potkali v Pěšicích, což je malá vesnice, část obce Řepníky na Vysokomýtsku. Soňo, proč jste vybrala Pěšice?
1: Pěšice jsem vybrala z toho důvodu, že se ráda vracím do míst svého dětství a tohle svou vesničkou jsem projížděla jako dítě, když jsem jezdila třeba do školy, měla jsem tu kamarády v nedalekých Řepníkách a proto vím, že se tu místní s velkou radostí věnují už dlouhá desetiletí tomu, že na přelomu dubna a května, takže na Filipo-Jakubskou noc vlastně, s železnou pravidelností odpoledne staví máj.
0: My teď sedíme na Pěšické návsi, u kapličky, u rybníčku. Je to velmi malebné zákoutí. Mimochodem Pěšice si připomínají letos a budou slavit 800 let od první písemné zmínky. Za námi za chvilku už přijdou aktéři stavění máje, především tady dobrovolní hasiči. Pojďme si teď ještě něco říct o té tradici, o májce jako symbolu jara, nebo máji, jak se to správně říká?
1: Je to ten strom, takže ten máj, ale většinou se vžilo používání ta májka, takže ta ženská varianta. No a jsou vesnice, třeba nedaleko odsud je Vraclav, kde se staví jedna centrální máj a před domem každé svobodné dívky se staví jedna menší májka, takže pak jsou to májky, množné číslo.
0: Má tahle staročeská tradice kořeny už někdy v pohanských dobách?
1: Samozřejmě má, protože ať si to my dnes už nedokážeme představit, tak našim předkům velmi záleželo na tom, aby uchránili svoje obydlí před příchodem špatných sil, před vniknutím do domu. Takže proto si naši předci dávali za dveře, do oken různé zelené větvičky. Ta zelená barva byla důležitá a to je vlastně i zelená špička toho stromu. Je jedno, jestli vybereme břízu nebo smrk, ale je důležité zachovat tu zelenou špičku a vlastně naši předci vybrali tuhle tu dobu nenáhodně, protože je Filipo-Jakubská noc, noc, kdy mají čarodejnice slety, sletají se na košťatech, na kopce a škodí lidem. Berou úrodu z polí, berou sílu dobytku, berou sílu lidem, takže právě v téhle té době naši předci zejména museli vstyčit ten strom, tu májku, aby tou zelenou špičkou způsobili to, že vlastně zelené síly do místa nemohou.
0: A chápu dobře, že právě ta svěží zelená barva souvisí s jarem, s plodností, s láskou, s novým cyklem celého roku.
1: To ani ne ta zelená barva, ale spíš ta podoba celé té májky, ten prstenec, který protíná strom, tak to je samozřejmě ten falický symbol toho plození.
0: S etnografkou Soňou Krátkou se už za chvíli jako doprovod vydáme do lesa.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: pokračují východočeské výlety v Pěšicích, u Řepníku na Vysokomícku už za chvíli padne strom, aby z něho vznikla tady májka na návsi. Martin Dostál, dívám se, má motorovou pilu, tak vy budete ten hlavní aktér.
1: Nevím, jestli hlavní, ale jeden z mnoha.
0: Ten strom máte vybraný už dopředu?
1: Ne, my nevybíráme dopředu, kácíme až, když přijdeme do lesa, tak něco vybereme.
0: Pane Dostále, pamatujete si nějaký rok, kdyby třeba májka nebyla postavená?
1: No, my jsme tu tradici tady obnovili v roce asi 91 a od té doby si myslím, že jsme každý rok stavěli. Když jsem byl malej, tak to se tady nestavilo. Ta tradice tady byla někdy do 50. let a pak to přestali stavět, až po té revoluci se to obnovilo.
0: To určitě ví i Soňa Krátká, etnografka, která je tu spolu se mnou.
2: Vždycky byl velký zlom, třeba druhá světová válka, kdy se obecně jakákoliv spolková nebo činnost, která nabízela nebo vybízela ke spolčování, byla zakázaná. A potom samozřejmě období komunismu. A tím, že přišel rok 1989, tak mnoho vesnic začalo vracet k těm původním zvykům. Právě to je ukázka i těch Pěšic, kde to byl impuls k tomu, že znovu obnovíme zvyk, který tady nepochybně existovaly předtím.
0: Tak traktor je připravený, takže vzhůru do lesa. Po lesní pěšině doprovázím Ondřeje Vostatka z Pěšic. Vy jste vzal i celou rodinu s sebou.
3: No, my jsme tady chalupáři, takže ať to holky taky vidějí, tady ty tradice, co se na vesnicích držejí.
0: Valerie, víš, co je to májka?
4: Já, takový vysoký strom, který je ozdobený věncem.
0: A proč se zdobí, věděla bys to? To je těžká otázka, viď?
4: Nevím.
0: Protože je jaro, třeba?
4: Jo.
0: Pane Dostále, kde se škrábe ta kůra?
1: Až ji vyvezeme nahoru na místo stavění, tak tam si připravíme, že oškrábem kůru a přichystáme to.
0: Zdá se, že už jste vybrali.
1: Ještě váháme, ale vypadá to tady na tu asi.
0: Jak je vysoký, odhadnete to?
1: No, změříme to přesně, ale bude to teďka tak kolem 20 metrů, plus minus.
5: Martina, ona je nějaká prohla nahoře.
6: 5 metrů před koncem je prohla.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou. Jak rád.

0: dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Pokračují východočeské výlety. Majka v obci Pěšice, v části Řepníků, nedaleko Vysokého Mýta, už bude za chvilku na svém místě s etnografkou Soňou Krátkou, tedy máme čas ještě povědět něco o tradicích na Vysokom Mýtsku, které právě se stavění Majky souvisí. V porovnání s jinými lokalitami je třeba Vysokom Mýtsko nějaký ostrůvek, kde se ta tradice udržela dlouho?
2: V případě Mají tomu tak není. Je tomu tak v případě Jidášů, kteří tu chodí na Bílou sobotu, na Velikonoce, ale Máje a jejich stavění a později kácení je zvyk velmi hojný, nejenom na Vysokomýtsku, Litomyšlsku, obecně v Pardubickém kraji, ale i v celé České republice. Jsme tomu velmi rádi.
1: Mění se ta podoba Májky vesnice od vesnice?
2: Oni se velmi často snaží dodržet tradici, takže obecně o zvicích se velmi málo píše v obecních kronikách, protože ti kronikáři se museli držet jakýchsi předpisů, proto se všude opakuje třeba průběh první světové války, druhé světové války a podobně. Psali hodně o počasí, o různých epidemiích, ale zvyky se moc často nevyskytují. Ono církev proti nim i hodně projela, snažila se je vymítit, protože to byl ten přežitek, ale lidé si to nedali vzít a to je krásný důkaz nejenom Mají, ale i dalších zvyků, které my dnes na prahu 21. století dodržujeme. Takže snaží se dodržet tradici, takže pokud vědí, že třeba z nejstarších fotografií ten strom je smrk, nebo bříza, tak se snaží používat v rámci možností to, co bylo zvykem v té dané vesnici.
1: Většina z nás má představu Májky, která stojí někde na návsi nebo na náměstí toho jednoho májového stromu, ale v minulosti to bylo jinak. Oni existovali, vy už jste to v úvodu naznačila, i malé Májky, které chlapci stavěli dívkám před jejich stavení?
2: Bylo to tak, protože obecně tady to období vybízelo k tomu, že se vyjevila náklonnost chlapce k děvčeti. A to se dávalo najevo právě tím, že se třeba psalo na vrata bílou barvou a že se třeba i vstyčovaly tyhle ty menší Májky před domem, kde sídlí děvče, které není zadané a tím mu právě hohdal najevo, že o něho má zájem. No ale mělo to i opačnou stránku, pokud si děvče nevedlo úplně dobře, nebo něco provedlo, nějak se hochovi znelíbilo, tak existují zmínky o tom, že chlapec postavil jakési, můžeme říct, koště. Byla to tyč, na které byly větvičky třeba z jalovce, a nebo taky horší varianta, ještě si myslím, že se na střechu domu, kde bydlelo takovéhle špatné děvče, postavila ze slámy taková koza.
1: Majky se i hlídaly v noci. Kterou tu noc a proč?
2: Majky se hlídají vlastně celou dobu, co jsou vztyčeny na návsi. Takže je to z dnešního pohledu velmi náročné. Ono, jsme rádi, že tenhle ten zvyk přetrvává. Je to vždycky na vůli dobrovolných lidí, kteří se tomu věnují během svého času volného, který by mohli věnovat něčemu jinému. Takže dnes už není úplně možné dodržet to hlídání v tom pravém slova smyslu, když si hoši pod tou Májkou ustlali. Máme i takové fotografie, kdy tam nocovali, střídali se v hlídání, protože to bylo známkou cti tu Máj uhlídat. Dnes už to dost dobře možné není, takže je to taková chvíle, kdy přichází takový ti rádoby vtipáci, kteří podřežou několik Májí za sebou ve vesnici a myslí si, jací jsou frajeři, ale není to tak. Vždycky by to mělo mít nějaká pravidla, to znamená ano, ale tu část Máje vrátit oproti třeba nějaké odměně, oproti nějakým pivům třeba nebo něčemu takovému. Vždycky by to mělo mít nějaká pravidla.
1: Každá vesnice si Májku vstyčuje v konkrétní den, liší se to. Tady v Pěšicích je to na Filipo Jakubskou noc. Jak se právě zvyk vstyčování Máje váže ke zvyku pálení čarodějnic?
2: Je to úplně jednoduché, protože Filipojakubská noc znamenala pro naše předky velmi problematické období, protože probíhaly slety čarodějnic, tomu naši předci věřili, že si čarodějnice ze široka daleka vyberou kopec nějaký a tam dělají slety a škodí cestou lidem. Oslabují pole, oslabují dobytek. No a bylo potřeba nějak ty čarodějnice vystrašit a platil na ně oheň. Takže právě proto se zapalovaly ty vatry, aby odehnali a oslabili sílu čarodějnic. No a ostatně potom, když se podíváme na neblahé období čarodějnických procesů, tak vlastně to, že ty čarodějnice pálily, bylo i to, že vlastně věřili tomu, že je opravdu dokážou zničit.

0: pokračují východočeské výlety. Majka v obci Pěšice už dorazila na náves a Martin Dostál teď zbavuje smrk kůry přímo na místě, kde bude stát. Už máte změřený ten smrk?
1: Jo, máme, 21 metrů.
0: Dívám se, že všechno jde poměrně rychle. Kolik chlapů tady vlastně vám pomáhá?
1: No tak jak se nás sejde? Někdy víc, někdy míň, tak kolem 20 plus minus.
0: Teď na tom kmeni pracuje kolik? 15 mužů?
1: Třeba tak, no.
0: Takže to půjde docela rychle.
1: No jo, teď už jo. Nejhorší je vždycky ten transport z lesa a pak už tady to jde docela rychle na místě. No.
0: Vy už tady máte připravené to ukotvení, nebo ten tubus, jo, ve kterým ta majka stojí.
1: No, no. Jsme to dřív dělali, takže se po každý kopala díra a zadělávalo se to do země hlínou a potom jsme tady udělali takovouhle trubku na pantu, která se jednoduše nechá prostě zvednout.
0: Má ta majka u vás vždy přesně stejné místo, ano, už od toho roku 91, kdy jste obnovili tradici?
1: Ano, tady se to staví na tomto místě.
0: Eva Drahošová je z Pěšic a dostalo se jí
2: čest jako svobodně
0: připravit ten horní věnec na vršek majky. Tak jak dlouho jste ho připravovala? Pojďme ho trošku popsat, paní Drahošová.
2: No, protože jsem vyučená zahradnice a mám v tom jako trošku praxi, tak za půl hodinky to bylo hotový.
0: Uvnitř toho kruhu je?
2: No, někdy tam nedávám nic, tentokrát tam jsou z vrby pruty, udělala jsem si kruh a na to jsem namotala chvoj čerstvou.
0: Necelý metr má v průměru, dejme tomu.
2: Asi tak, no. Uhum. Každý rok říkám, že udělám menší a vždycky se mě povede takovýhle.
0: Ty stuhy.
2: Mám ještě památku ze zahrady, protože když to tak si je kupuju, protože dělám sem tam občas nějaký ty takže.
0: Kolikátý je to věnec váš?
2: No, nechci nic říkat, ale možná 30. už jo.
0: Stanislava Dostálová se do Pěšic přistěhovala, je to tak?
3: Já jsem se přestěhovala z Jinišovic v roce 97 a od té doby každý rok se účastním stavění máje.
0: To už tu majky vlastně stály v těch.
3: Jo.
0: Dokdy ta majka bude stát tady?
3: Bude stát do konce května. 31. května se skácí. A to už není takováhle atrakce, to je jenom přijde tchán, vyšroubuje 4 šrouby tamhle, jak jste koukala na to, majka se skácí a je to.
0: Vykupuje se?
3: Vykupuje se na dřevo, za lahvičku, která se pak vypije v hospodě.
0: Panu Vladimírovi je 77 let, je z Pěšic, takže vy si to musíte...
4: Není, bude.
0: Bude. Pamatovat ještě jako kluk. Váš tatínek, dědeček, jste rodem místní, takže ty majky stavili.
4: No to jo, to stavili. A stavila se tady. A pokud pamatuju, tak děda říkal, že měla 31 metrů.
0: Takže dřív stávala u kapličky blíž.
4: No, takhle někde na tom rozhledání.
0: Paní Drahošová velmi zručně

0: upevňuje ten věnec na špičku ještě ležícího smrku. To znamená, že je asi metr pod špičkou a visí na těch zbývajících větvích za fáborky.
1: Ano, a musí to být vyrovnaný, aby nebyl nakřivo, až se to pověs dá nahoru, tak aby byl v rovině, aby nebyl na šikmo.
2: Aby ne.
1: Nešmajda.
0: Takže smrk už je v tubusu. Pan Aleš teď přišroubuje ten kmen.
3: Já ho lehce jenom přitáhnu.
0: To vstyčování probíhá ručně, žádný jeřáb.
3: Ano, ručně, pomocí žingrotu. Jsou takový dřevěný bydla.
4: 4!
0: Pane Dostále, možná to ukotvení stromu je úplně nejdůležitější.
3: Určitě, musí se to pořádně utáhnout a zaklínovat, aby to vítr nesfouk.
0: To vstyčování tak 10 minut vám trvalo?
3: Zhruba, dá se říct, no. To už je docela rychlá věc, když se daří. Dneska je dobrý, že nefouká vítr, takže to proběhlo hladce.

0: Posloucháte Východočeské výlety. S etnografkou Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě Soňou Krátkou jsme se už přesunuli z Pěšic na Vysokomýtsku do oblasti Litomyšlska. Jsme v Příluce, obce, která je vzdálená asi 2 kilometry od Nových Hradů na obecním hřišti, kde už je Majka připravená. A to je rozdíl mezi Pěšicemi a Přílukou.
1: Je to tak. Já jsem vybrala 2 vesnice, jednu z Vysokomýtska, jednu z Litomyšleska, nejenom proto, že obě začínají na stejné písmenko, takže jsme v Příluce a odlišnosti jsou obrovské. Tady už je strom dávno připravený, zbavený kůry, ten kmen, zůstala jenom zelená špička a strom se začne za chvíli zdobit. Poté, co ho místní postaví, další zajímavost je, že mají kroje, které tady znovu obnovili, tak začíná, respektive pokračuje zábava v tom, že tady volně přejdou do pálení čarodějnic. A výrazně se tady soustředí až na ten proces kácení, kdy ozdobí kmen, kdy draží a je to pro ně větší svátek, než to samotné stavění.
0: Kácení, to znamená smícení Majky na konci května někdy.
1: Přesně tak, na konci května dojde k tomuto procesu, kdy ten kmen zase zpátky jde k zemi.
0: Kroj má na sobě i starosta Příluky David Šimek, takže my jsme přijeli právě včas. Kolik dní dopředu máte ten strom připravený?
2: Asi týden, vždycky sobotu před stavením máje se připravuje máje a hranice na pálení čarodějnic, takže asi zhruba těch 5-6 dnů, jak to vychází, nebo klidně týden, takže tu sobotu před pálením, před 30. dubnem máme takovou obecní brigádu, kdy připravujeme jak máje, tak samozřejmě hranici.
0: Ty kroje máte krásné, vycházejí z nějaké místní tradice?
2: Vycházejí, je to vlastně kroj, který jsme obnovili po xx letech, našli jsme vlastně malý chlapecký kroj a vychází z kroje Litomyšleského, je trnově ušitý, je na ní připravena i vizitační práce, takže je to opravdu příluský kroj.
0: Na vestičce jsou takové zakroucené lístečky.
2: To je vlastně naše takové obecní logo, ale je to vlastně lipová rotolest, ta se objevuje v našem znaku obecním, symbolizuje to i to naše údolí, kopečky a údolí a máme tam takové moto u toho našeho loga, že obec Přiluka je plná výhlídek, samozřejmě dvousmyslně, takže to je naše oblíbené
0: heslo.
2: Heslo.
0: Váš věnec je jako kolo odvozu.
2: Jo, je to tak, samozřejmě symbolika toho věnce a té Majky, to je vlastně spojení jara, plození, aby bylo dostatek všeho hojnosti a ta Majka vlastně představuje ten vlastně vztyčený út, nebo jak to mám říct, a věnec vlastně to spojení toho všeho.
0: Ten smrk prostě prochází tím věncem.
2: Tak, ano, ten smrk vlastně prochází tím věncem, přesně tak.
0: Ten smrk také vztyčujete pomocí bydel. V Pěšicích tomu říkají žingruty. Vy tu máte helpartny.
2: My si pomáháme hasičskýma dlouhýma helpartnama, který máme v hasičárně od nepaměti vlastně od doby, kdy naši hasiči vznikly a jsou v dobrém stavu, takže používáme k zajištění, ale pomáháme si klasickým žebříkem, je modernější doba, takže používáme hliníkový žebřík a jistíme to lanama a zvedáme to ručně.
0: Všechny ty přípravy tady na hřišti sleduje i Žaneta Apple. Vy jste místní?
3: Ano, původem místní. Vlastně bydlí tu rodiče, takže za nimi jezdíme a ty svátky slavíme s nimi.
0: Takže jezdíte sem za zvyky, mimo jiné.
3: Ano, velice rádi. To udržujeme i v rodině a předáváme dětem. Takže je to pro nás jako takový milý setkání s místními zase zpátky.
0: Jak probíhá pálení čarodějnic?
3: Tak teďka nově nebo poslední roky se vlastně nejprve postaví Majka, což je taková krásná slavnost s krojovanou partou. Vlastně u toho děláme takové to kolečko a sledujeme to všichni, aby to dobře dopadlo a pak se vlastně přijde k tomu pálení čarodějnic a zase se u toho celá vesnice postaví a vlastně je to taky pěkný komunitní a já to mám moc ráda.
0: A že na to skáčete přes vatru?
3: Já ne, já už ne. To přenechám mladší.

0: Posloucháte Východočeské výlety. V obci Příluka u Nových Hradů se už teď za pár minut vstyčí Majka. Na ten ozdobný věnec nahoře připíná pan starosta David Šimek poslední pentle, ale není sám.
1: Ano, jsou tady se mnou, je tady předseda rybářského spolku Petr Chadima a starosta místních hasičů Ondra Šplíchal.
0: Co ty vaše pentle teda znamenají?
1: Jsou vlastně, zastupují ty spolky, a že se vlastně spolu na tom podílíme vlastně na veškerých akcích během celého roku, takže to je taková symbolika, že i na tom věnci jsou naše pentle společně.
2: Potřebujeme silnici.
3: Ne, vydržte,
4: Počkej, až přijde se ten, dotáhneme to špolkama.
2: Potom, takže to je dobrý, jo?
3: Od učitele málo kdy slyší.
4: U mě dobrý.
5: Ještě k tobě, jo?
2: Tak, u mě dobrý.
3: Počkej, to nehybí, to si tam dáme špalek, tak to zále.
2: Počkej, tak to ještě bychom posunuli, víš? Po toho, já tady zkusím natnout, malinko to natlačte na to, na Davida.
0: Tak Majka v Příluce už stojí, teď jde o to ji narovnat pořádně.
1: Tak, to je taková loterie každoroční, ale vždycky se nám to podařilo, tak se nám to snad podaří letos.
0: Na to, že měří ten smrk přes 20 metrů, tak ta díra není zas tak hluboká.
1: Ta díra má asi 1,5 metru a je tam vlastně rovná kovová trubka zabetonovaná, takže má to jistotu, to má oporu.
0: Majka už je ukotvená, zabezpečená. Dokdy bude tady v Příluce stát, na to se zeptám ještě starosty Davida Šimka.
1: Dali pambu, tak do 31. května, v neděli máme naplánováno kácení máje. To kácení máje u nás probíhá způsobem tím, že máje před skácením zapleteme, zapletáme to v obecných barvách, je tam vlastně 12 tuch, žlutá, bílá a zelená. To zapletají děti, obchází kolem stromu, potom následně probíhá kácení, kácí máje vždycky ten pár, který ten věnec před minulým roce vydražil, máje se pokácí a pak probíhá dražba věnce. Ten, kdo ho vydraží, má tu čest, tu máje zase příští rok pokácet.
0: Za peníze nebo něco jiného?
1: Ano, držba vyvolává si evaluací cena, takže se předhazují, jsou připravený takzvaný předvolávači, aby se cena vyšpolila co nejvýš, ale ta cena se většinou pohybuje kolem té tisícovky, 1500 korun. Je zhruba taková průměrná cena vydražení toho věnce. To, za co se ten věnec vydraží, tak z toho se zase plete a vyrobí věnec, nakoupí se pentle na příští rok.
0: Ještě mi povězte, takže to kácení má, je to finále, je to o trošku třeba větší slavnost než dnešní pálení čarodějnic?
1: Ano, máme to trošku větší slavnost, to kácení máje, protože by tohle, když tak mi dneska máje, tak máme i čarodějnice, takže za chvilku zapálíme vatru, ale větší vážnost dáváme, ty symboliky toho kácení máje, víc se těší na tu držbu toho věnce, takže to je spíš taková větší akce u nás.
0: Závěrečné slovo patří etnografce Soně Krátké. Dá se považovat stavění máje za jeden z nejrozšířenějších staročeských zvyků?
6: Asi bych úplně neřekla nejrozšířenější, ale patří mezi zvyky, které jsou velmi časté na vesnicích. Jako třeba zmizela, nebo takřka zmizela obchůzka s jidášem, jako úplně zmizely obchůzky na matě a další koleda na svatého Řehoře, tak stavění mají je zvyk velmi častý. My v Pardubickém kraji jsme strašně rádi, že se podařilo v roce 2023 podat nominaci celokrajskou, celopardubicko-krajskou na zápis tohoto zvyku na seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury Pardubického kraje, protože si lidí, kteří ve vesnicích ve svém volném čase tenhle ten zvyk udržují ještě na prahu 21. století, velmi vážíme. A to je věc, kterou pro ně můžeme udělat.
0: Přibývá vesnic, kde obnovili tenhle zvyk?
6: Myslím si, že to je současný trend doby, která je strašně uspěchaná a proto se stále více lidí vrací a hledá své kořeny. Zkoumá místo, odkud pochází, hledá své předky a snaží se stále častěji lidé znovu obnovovat zvyky, které třeba zmizely, dlouhá desetiletí neexistovaly. Děti ve školkách vynáší moranu. Lidé na vesnicích ve spolupráci s dětmi, spolky, hasiči se stále častěji vrací k tomu, že zkouší znovu obnovit zvyk stavění mají.
0: A to je konec dnešních východočeských výletů. Doufám, že vám udělali radost. Já vám, milí posluchači, přeji krásné jaro a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás Tereza Brázdová.
7: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Devatenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Slatiňany vybírají firmu na opravu lávky u bývalého mlýna. Nemocnice následné péče v Moravské Třebové se nevzdá záměru mít svoji zahradu. 81 let od konce druhé světové války připomněl dopoledne pietní akt na pražském Vítkově. A počasí zítřek v Pardubickém kraji bude slunečný s teplotami do 20 stupňů. U zpráv vás vítá Zdeněk Novák. Ve Slatiňanech chystají opravu lávky u Kabeláčova mlýna. Radnice teď vybírá dodavatelskou firmu. Na stavbu má město v rozpočtu připravenou částku 8 milionů korun.
4: Původní železná konstrukce je stará víc než 50 let a není v dobrém technickém stavu. Radnice počítá se zachováním kamenných pilířů, na které firma uloží novou lávku z dřevěných bloků. Součástí úprav bude i moderní LED osvětlení pro bezpečnější pohyb chodců. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Nové nemocnici následné péče v Moravské Třebové chybí prostor, kde by pacienti mohli trávit čas venku. Odpočinková zóna měla původně vzniknout na pozemku u sousedního kostela. Pardubický kraj se ale s církví na jeho odkoupení nedohodl. Nemocnice se ale svého plánu nevzdává, říká její ředitel Pavel Havíř.
5: Ono to souvisí a závisí na spolupráci s evangelickou církví, která je vlastníkem kostela. A tam samozřejmě jsou prostory, které mají charakter zahrady nebo charakter zeleně. Tak samozřejmě je to myšlenka, se kterou ještě pracujeme a kterou bychom rádi v budoucnosti realizovali.
3: Konec druhé světové války dnes na pražském Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, zástupci armády, ale také stovky dalších lidí.
6: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
7: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
6: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
8: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
6: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci i zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty po ránu 7 až 4 stupně, na východě ojediněle 1 stupeň, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude, odpoledne slabě klesne, bio na jedničce. A ještě se podívejme, jaká by měla být neděle v Pardubickém kraji. Tak zpočátku bude jasno nebo skoro jasno, ráno se můžou ojediněle tvořit mlhy, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnost a večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty v neděli 8 až 3 stupně, přes den 19 až 24 stupňů Celsia, slabý vítr bude východních směrů až jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Na východě Čech neregistrujeme v tuto chvíli dopravní nehody. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem byl v divadle Drak v Hradci Králové, kde kromě divadla, loutkového divadla, je i labyrint a tam jsou vystavené různé loutky. V Chrudimi o kus dál zase Muzeum loutkářských kultur a my těch loutek máme celou řadu druhů. Slovo loutka, tak to je jasné.
2: Je to jasné, já jsem si to musela hledat. Slovo loutka je totiž od slova líko, protože původně se tady ty loutky dělaly z líka.
1: Dobře, já jsem spíš myslel, že je jasné pro představu, co to ta loutka je. Pak máme marionety.
2: No, marionety, tam už je to vlastně slovo, které k nám doputovalo. My jsme si ho vzali z němčiny, ale původem je z francouzštiny, kde se hodně ve středověku hrálo loutkové divadlo, ale hrála ho církev. Byly to církevní loutkové hry, takové ty morality a výchovné kousky. A tak tam vystupovala loutka Panny Marie. A z domácké podoby toho jména Marie vznikla marioneta. A ty marionety konkrétně se třeba od loutek v obecném slova smyslu liší tím, že mají ty provázky nebo drátky.
1: No a pak je to krásné slovo a jsem zvědavý, odkud je. Říká se, jdeme na pimprlové divadlo, pimprle.
2: Pimperle, to je lidový krásný opravdu název loutek, zase z němčiny. No a zajímavé je, že v té němčině to slovo znamenalo černý chleba, anebo taky znamenalo hrubián a prý úplně původně podle etymologů znamenalo prďola.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Chaty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervóznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty, nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením. O tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit, ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí když, to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoi. Ale mám nasazený přístroj dýchací od minulého roku v září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to nějak krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si mám dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se nikdy zbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme posluchače.
2: To je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo jedna, zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posledně nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila totéž, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal je tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně Florus to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko v ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamin.

0: rodin a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
1: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
2: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
0: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznice. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
1: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
0: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace, ano. Aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
0: ano.
1: Moc.
0: Ano, a všeho s mírou pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Kterým směrem jít.
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře Vesele a zdravě CZ.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: No, doufejme, ano, že to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede, a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
5: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
6: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký. Sport.
0: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži.
1: Počasí.
0: Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti, většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní trampské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas, věřím, že vždycky je čas.

0: Zatímco nákladák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti vzdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.
1: Tak

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou Slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojta Kyďák, Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří, Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

dveře do snů ještě do kořán. A stolet stejná slůvka plná medu, jako

Poklidná a hodně tremská kyďáková rána z vůní pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v tremsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karoliny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auták, který jsem ti koupil. Bailey Zimmerman a další kousek ze skladačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Líšou právě lítá sem tam.

jak se to píše. Malíř chtěl můzu a pivem ji splách, pár hradních skřítků proklouzne tiše, do řeky nasypá měsíční prach. Když mládí proletí jak vítr žitem, vlaštovky postaví pár nových hnízd, já potulný truvér je lout na mým štítem, já pokorný poutník.

Oslava Lokte nad Ohří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

Vojta Kyďák si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generál-majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generál-majora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit ve prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá 2 schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovních skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na 1 míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou. Havarovala 2 osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala 2 vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

minuty strašně utíkají, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli,

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožná.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dimasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout zezadu.
2: Nebiju se s lecjakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutrouville.
3: Ale... Tak vy znáte pana Dutrouville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal, no, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár a z něho se vykláněla mladá dáma, nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Taste, pane.
3: Hleďme, chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: My štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: Yeah. U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu! Na to můžete vzít jet! A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem, pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to, taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás nadobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko, snad ho ještě uvidíme z okna. Ne, nikde není. Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne, ten chlap s tou jizvou, ten z Mengu. Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se... Vráží do lidí, pane?
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte? Ha, už vím. Byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím? Kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: Vy jste ten venkovan, co byl u kapitána.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Tíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: Čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 1 hodinu za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
1: Pan Aramis. Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady?

0: Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve dvě za klášterem bosých karmelitánů.
0: Já taky. Naschledanou. No.
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně.
0: Už jen hodina života.
1: Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Athosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha?
0: Tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
3: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? Toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
4: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: Protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: Už chápu. A ty, Aramisi?
4: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
4: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové, a jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
4: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
1: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
5: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
6: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
0: Tak jděte pryč, pane Žisaku.
5: A nedívejte se.
6: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
6: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte?
6: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
4: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
6: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
7: Nikdy!
6: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stevena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se,

víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1/2 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cent víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půl centem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez seberadostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 30 minut vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 1/4 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 1/4 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,5 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1 milion dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1 milion, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky

změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď tě z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váhá. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
4: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není

0: na to spolehnutí.
1: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
2: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
1: Tady je jí tolik. Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li jí příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
2: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
3: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Grefenberské se stal zázrak.
4: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
5: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
4: Že bude mrzák.
6: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
7: Všecko jako zdravý muž.
4: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
5: Svidnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
4: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
6: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
4: Vodou. Obyčejnou vodou.
3: Než přišlo další jaro, čekalo Grefenberské nové překvapení.
2: U souseda Millera sloužila mladičká Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízela dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
0: Ale to já ne člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
8: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
0: Ale já...
6: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
0: Tak ukaž, kde tě to bolí.
8: Tady. Tady nejvíc v koleni.
0: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
2: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
8: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
0: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet. I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
2: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
3: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
2: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi, i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
3: Za čas se začali objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
0: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
3: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
2: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Grefenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku. Samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proč ho ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincent skývl, souhlasil, ale starý priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoliv.
3: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
2: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jihočeského vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také, písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z Jihočech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky, tak zmáčkním čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky sváteční téma. Páteční Noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu? Máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu. A nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze. A možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

skvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání Cihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala. Můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasná, že louka je zelená, že se právě zčista jasná první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švítoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naši zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste. Zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další, jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenec?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce v 45.

0: odcházeli Němci, sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni, já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit. Chce to čas. Chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci, a nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý most nucením, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjejí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct, to je prostě nádhera.
1: Řekl vám, takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. A vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako.
0: No, jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi milé poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naše zemi, naší zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý v Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme, že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomějí, jak bychom prodávali a my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
1: Děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si to, že jste zavolal. Ať se vám daří. Dobrou noc.
0: Děkuju a vám taky, ať se daří. Naschledanou.
1: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím,

tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. O toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec. A noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Haló, haló, Český rozhlas, tady je Honza z Jihočech. Zdravím koho a kam?
1: Jana z Prahy. A tak jsem,
0: ano, zdravím.
1: Jak se řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to ve mně je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu k trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všecko americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala z toho kurzu, jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. To, prostě jsem úplně nesnesla. Když nás někdo takhle pomlouval a hraněli, jsme hloupí a takový. Jo, tak to je asi moje vlastenectví, no. Potom ještě,
0: takže jakmile se mluví o České republice nebo o Česku nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak ano. Se to ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí a vždycky jsme se zvenčí jako z Čech vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
0: tady vám rozumím hodně, protože právě proto, i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta, Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Poslouchám léta a někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah takovým pořadem. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
0: Děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Pohoda, je tu noční linka dnes s Honzou Maconem. Zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam?
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonoš na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době? Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenectví. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda říkal... otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, jo. Tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechno, všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítí jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hrajou to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mně zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže no, ale to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy a nebo byli jenom tak naskok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte, těžce? Jako myslím celkově tady no, úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: To jsou, souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří, a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicemi, tak pozná, že vlastně

0: Vlastně my na tom vůbec nejsme špatně, jako Česká republika, a že vlastně spíš maximálně, nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou, ale má, ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů, s velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to, to je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo, ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni. Jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době, jako si myslím, hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jakože to přesvědčení, nebo tak, jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
0: Honzo, děkuju. Děkuju.
1: Přeju krásný večer a fakt super pořád. Úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zle vůči nám, to ne, to zase takový přizdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou a má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá vějíc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já už můžu tady mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A naprosto hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život, protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to jste mi teďka dodala. Je s vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby muže zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Nekula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité.
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda a tyhle ty pořady mě zajímají tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. A opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být, ale kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby tato země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc období.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě tady z historie, někde srazíme podpadky tohleto a říkáme si, staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování no vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru asi.
0: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, z politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tenhle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, tato, nebo ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
0: No, je taky názor samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z Jihu Čech do Jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Děkuji.
0: A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice Jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer všem. Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svácích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Wichterleho, Františka Říká Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z Jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde, Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel, průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy, vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova, by měl pro nás Viktor Preiss.
2: Ty naše písničky.

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout, ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout prostě to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to by je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to jako, že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit
0: aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou, takže bychom se
0: spíš
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říct si dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, obzvláště, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct těm, co jsou No úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se
0: uvidíme.
1: To mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všetky lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no, uvidíme.
1: To by
0: uvidíme.
1: Taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o to tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc. Jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: napsala: Dobrý večer. Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas, to je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy, děkuju Pétěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován. Starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, no je to ostuda, tak jako tak, a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě tě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka, no bohužel já bych pořád říkala z Československa. Je mě líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Vždyť ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin Zakarpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné, nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat, jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
0: Kraj
1: máme
0: krásně.
1: Český, celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mě bylo vyhrožováno.
0: Ne, to by se ještě doplnit,
1: jakmile,
0: Já taky, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin a kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobrý, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
1: ale
0: tak.
1: To si myslí víc lidí, ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sahle. Ono, kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
0: To
1: a říkám,
0: fakt.
1: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda, ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, taky se nic nestane.
0: Noro, děkuju moc. Ať se daří, zdravím do Frenštátu, dobrou noc.
1: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
0: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme, Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přiduší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala. Petr, křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do jedné hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Werich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smykám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní ale... Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo. No, ústavu... Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volal rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají, i kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická to lidi nespojí. Naopak vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem jel z dovolené v Jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. A když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pámu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říká paní Nora, to je... to, co vlastně cítím já a já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, co by si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No listopad. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušu, ale vlastně vy jste řekla větu, která ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, i když to bylo směřované, jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo všechno tak mě... směřované na Rusko, ano, samozřejmě.
1: Ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaný na ten východ. Ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost, není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím,
1: jestli mi rozumíte, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co?
1: Tak.
2: A to je v tomto smutné.
1: To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 2017. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohleto teď nepořešíme, ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říkal také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí.

0: pro noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly, přitom mají i estetickou hodnotu, navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne, ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc, na druhou stranu na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda takhle jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vlastu, jako to asi každý, ale nemohla být říct kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišťastná z architektury. Já prostě myslím takhle asi, že by se třeba tady komunizu se měli, že to se teprve budoval socialismus. Ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se to nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kdy na odhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku, neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šeskin, jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten Transgas, ten je přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděla jsem to v jedný tíše v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo, všechny, co tam udělali teďko, to zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta, to je fakulta, to slyším, že architektuje v Dejvicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhej, takovej vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to teďko jste z toho, já tomu říkám, promětím opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zas pěkně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě, nebo jsme vypadla?
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco. Někdy z toho vyjde féto, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Za komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupěk 80 korun za komunistu a to se nebylo zase tak málo. Začálek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to se stěžuju, to už jako oblast recímu, stejně to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malý fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejně. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno sluhli. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc, když jsi doktor, když jsi správník. Jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco umět, musí umět kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů třeba skritizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblovkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt. a prej dvojitej. Ja som sa vám tak v duchu smála, že som ani nezeptala, čo je architekt.
0: Chápu.
1: Zeptala som sa ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltový ulici, té porodnice, ve které já jsem se narodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda z ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co, rozhlas, Český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, Český rozhlas, Česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli dvěma stovkám šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že na radici mu nedali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: To nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme, omlouvám.
0: Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání. Ať se daří a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bych a honiti je na prd.

0: Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju, kdo píše Dámelan Valašsko, to sem teď nepatří, to už je jinám. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala, zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, Husí kůže mi to nahání. Potom na Jevořině sraz Bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižních Čechách, v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováku, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech předtím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď... No, uvědomění si, jinými slovy. Tak popojedeme.

Jaký závěr tady máme toho dnešního vysílání Noční linky? Dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka. Jarmila, dobrý večer vlastenci, nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit. Karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali. Byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje a vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvaj, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvaj. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou štěrlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na štěrlampovej Bernardín. No ale, až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatují si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila. A pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucinál, Pagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak čelo brdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sundsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
2: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jak živa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivný mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl vo chodníku, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, žáno, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši. Čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pořád, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oče, že vajelíčko je hladké, jako oholen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici, až dí list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cizenými držkami a moučníky. Jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já tati, uvař mi to.
3: Co to, bleko, chceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce, tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Horvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top reví tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík. V tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách. Tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru. A buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajajaj, co pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den pováluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čistě.

0: jej neukazuje.
1: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
1: Jo, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
1: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš? Protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš? Třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
1: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Neprůč.
1: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
1: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
1: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
1: Jo, jo.
0: Opravdu?
1: Kdo lže, ten ze zelená. Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
1: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
1: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
1: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
1: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
1: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
1: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
1: Jo, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
1: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Haha.
2: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
3: Tak promluvili ve 20 řečech.
2: Která je nejtěžší?
3: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
2: A už se vám to stalo?
3: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
2: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
3: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobríčko, je člobrdinky, jak vás vítám na našem představení.
3: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje.
3: A oni zařvali, všechno napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.

0: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
1: Táťo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto? Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
2: Už. Já jsem ti vymaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
1: Čajíček.
2: Ano, ne to bude.
1: Ale pospěš si, jo.
2: Už se nese čajíček, Hurvínku.
1: Děkuju, taťulínku.
2: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
1: To ne.
2: No to věřím.
1: A víš proč?
2: No nevím.
1: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
2: Dítě moje nešťastný.
1: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
2: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
1: Utíkej. No, hezky poslouchá.
0: To byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
3: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
0: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
3: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
1: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
2: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
1: Warum?
2: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
1: Ach so.
0: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
5: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurlínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurlínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurlínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurlínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurlínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurlínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurlínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurlínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurlínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal? Tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku,

0: wieder.
1: Aha.
0: Und wusste, je sais que ma tocta. Jak se to vlastně stalo, to by mě zajímalo.

však nemusel vystať snad. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kirchner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady ji máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.